0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Český rozhlas, Rádio Wave, děláme vlny.
1: Yeah, okay.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Radio Wave.
2: Děláme vlny.

0: Ranný rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Děláme vlny.
2: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Pleják.
1: Pleják. Hudební mix Rádia Wave. Hudební mix
2: Rádia Wave.
3: Servus, já jsem Cringe Prince Cincinnati 8. Právě posloucháte Rádio Wave.

0: Playák.
1: Playák.
0: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny. Plejak.
1: Plejak.
0: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti. When I get home, I'll...

0: Playback. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchejte dnes od 18 hodin na rádiu Wave.
1: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online?
0: Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje.
1: Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: při datu 3. června posloucháte Radio Wave, odbíjí 8. hodina ranní, no a první dnešní zprávy nám přináší Anna Gažiová.
1: Zprávy Radio Wave. Radio Wave. Zprávy.
2: Spojené státy a Irán provedly několik útoků v oblasti Perského zálivu. O íránských vzdušných úderech informoval Kuvajt, letecký poplach se spustil taky v Bahrajnu. Americká armáda na sociální síti X uvedla, že íránské údery odrazila a Tehránu se nepovedlo zasáhnout žádné cíle. Informovala taky o svých útocích, které měly zasáhnout radarové stanice na íránském ostrově Kešm. Poslanci v prvním čtení projednání znovu zavedení EET. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO by mělo do státního rozpočtu každoročně přinést téměř 14,5 miliardy korun. To ale zpochybňuje opozice. Návrat EET naopak vítá Svaz obchodu a cestovního ruchu nebo Hospodářská komora. Česká armáda bude nabírat víc vojáků. Ve 20 minutách Radiožurnálu to řekl ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Upravil tak armádní koncepci podle připomínek premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Podle Zuny se navýší počet profesionálních vojáků na zhruba 3000 ročně. Dnes by oslavil své 100. narozeniny americký básník Allen Ginsberg. Patřil mezi přední představitele neformálního uměleckého hnutí Beat Generation. Proslavil se mimo jiné básník Kvílení. V ní tematizoval tehdy tabuizovaná témata jako homosexuální vztahy nebo užívání drog. Měl klíčový vliv na mírový aktivismus 60. let a vznik hnutí hippies.
1: Sport.
2: Tenista Jakub Menšík porazil 3-0 na sety Fonseku z Brazílie a na Roland Garros postoupil do semifinále. Mezi 4 nejlepší hráče Grand Slamu se dostal poprvé v kariéře. V semifinále českého reprezentanta čeká Němec Zverev.
1: Počasí.
2: Bude zataženo až oblačno, na většině území očekávejte občasný déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Teplotní maxima 16 až 20 stupňů Celsia. To byly zprávy. Další najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz. A teď už na rádiu Wave začíná středeční ráno se Sarah a Jakubem.
1: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Fakulta jeho teror otevírá vaše oblíbené klasické ráno se Sarah a Jakubem, protože my se vlastně hodně dlouho neviděli, ale už tu jsme, ta stálá dvojčka, kterou máte určitě rádi a rádi. Čau, dobré ráno.
1: Dobré ráno i to od Jakuba, jak už Sara říkala. Já nejenom, že jsem se těšil na ráno se Sarah a Jakubem, ale těšil jsem se po dlouhé době také na Sáru, kterou jsem právě delší dobu neviděl. Těšil jsem se na naše posluchačstvo. No a těšil jsem se také na hezké počasí, to mě bohužel zklamalo. Je to, jak už předchozí píseň napovídala, je to opravdu teror venku. No ale my si 3.6. uděláme hezký, že jo, Sáry?
0: Rozhodně, tak co nás dneska čeká? Rozhodně hudební novinky, protože je středa, to znamená hudebních novinek na rádiu Wave je třeba. Přesně přijde tak. Filip s Matějem představit nám, co nového upekli do tohohle už tak skvělého playlistu. No a jedna novinka bude právě teď, a to od Lolly Young From Down Here. Ale mě spíš zaujal v našem playlistu song od Dukly, protože ten je hodně tématický, prší třetí den. Co ano. Myslíš, Kubo, kolik dní to vydrží tohle počasí?
1: No hele, Dukla nelže, je to tak, už v podstatě prší třetí den a jestli se nepletu podle předpovědi, ano, ranní rosnička je zpátky na rádiu Wave, tak podle předpovědi ten déšť neustane. No, což může
0: bude
1: vadit...
0: Bude pršet tři dny.
1: Ano, a to
0: tři
1: může...
0: Tři dny a tři noci.
1: Tři dny a tři noci. A může to vadit třeba i ve Zlíně, o tom se také nakonec budeme bavit, protože tam dneska končí zlínský filmový dokumentární, tuším, festival, je to tak?
0: Je to festival všech filmů pro děti a mládež, to je na tom specifické.
1: Tak to je hezký. To je pro nás, Sáro.
0: To už právě ne, jak ty rád říkáváš. Ale já bych na závěr ještě tohle ráno otevřela příslovím, které se váže k dešti. To tě možná pobaví, uvidíme. Nemusí pršet, stačí, když kape. A víš, ano. Co to znamená? Znamená, že i malý postupný úspěch nebo zisk je lepší než žádný, ale že vytrvalost vede k cíli.
1: Ano, se mi líbí.

0: Dukla, prší třetí den společně s TK27, no prší třetí den, opravdu tematický song. Doufá, že bude pršet třetí den, nebo...
1: No, já si myslím, že podle předpovědi má pršet ještě pár dní, ale rozhodně nám to neuškodí, ano.
0: Já si taky myslím, že je to dobrý.
1: Protože po těch šílených vedrech minulý týden je to zcela určitě zapotřebí, minimálně pro mé rajčata, které jsem vysázel o víkendu. No, každopádně 3. června, Sáry, napadá tě, čím by mohlo být toto datum významné?
0: No úplně nevím, možná má někdo významný svátek? Ne, nemá.
1: Není to svátek. Jsou to narozeniny a jsou to, prosím tě, z té narozeniny Allena Ginsberga. Ano, amerického básníka.
0: Bítník.
1: Přesně
0: znám.
1: Tak, jedné z vůdčích osobností bítnické generace, který se proslavil otevřeným stylem psaní, kritikou materialismu, propagací východního náboženství a bojem za lidská práva. No a my všichni ho samozřejmě můžeme znát jeho nejznámějším dílem, a to je přelomová báseň Kvílení. Přesah má ale i do Česka tento básník.
0: Přesně tak, protože se tady v Česku organizují už od roku, to mě doplní, 60 kolik majálesy studentské
1: no,
0: oslavy
1: se tady
0: na
1: organizují
0: jeho počest.
1: Jo takhle, ano, to máš pravdu, od toho roku 65 ano. V podstatě na jeho počest. Jak to bylo s tím majálesem?
0: No on byl v Praze, no a samozřejmě díky té básni ho vynášeli studenti jako krále majálesu. No a čím chce oslý můstek, budějovický majáles právě teď běží.
1: To je vlastně pravda.
0: V plném proudu. Běží od 31. května do 5. června a věřím, myslím, že už jsme to tu několikrát zmiňovali, že právě tenhle majáles je pořád hodně spojený se studenty a je organizovaný studenty.
1: Je to tak, je to jeden z těch majálesů, kteří jsou právě takzvaně OG, jsou ty jako původní. Ta myšlenka tam se trvává, zůstává, a to je tedy, že jsou organizované primárně studentami, studentskými skupinami, školami a tak dále. To se úplně u většiny těch hlavních velkých majálesů po České republice nedochovalo, ale ten českobudějovický, ten si to opravdu drží. No a zároveň tam můžeme zaslechnout naživo i mnoho lidí z našeho playlistu.
0: Přesně tak, v úterý jsme měli dokonce na tomhle majálesu, skvělém festivalu, svojí stage, tak já jenom zmíním trošku, už jakoby nahoním to triko, že jsme měli startér naživo nebo taky podhoubí, ale dnes zrovna hrají Good Times Only.
1: Výborně.
0: Jo, takže určitě nevynechat. Ve čtvrtek tu vidím třeba Pokoj 25 nebo něco a v pátek Sebe, Mňaulau, Cringe Prince, Stříbrný Rafael, Dukla, Fulcrum.
1: No, tak
0: takže
1: vyražte,
0: prostě celý
1: no.
0: Wavy playlist, takže vyražte na budějovický majáles. Středa, čtvrtek, pátek, ještě máte 3 dny, dost času.
1: No tak my tam budem.
2: Hold me, I take this open beat. Yeah.

0: 8 hodin 32 minut k tomu vy nadále posloucháte Ráno se Sarah a Jakubem, dosti deštivé ráno, no a jak už taková tradice na rádiu Wave praví, aspoň podle Krištofa Šimka, ten třetí nebo druhý vstup v první hodině prostě patří pranostikám a já to...
1: A to jsem ani nevěděla, no, ty jsi mě poučil.
0: Ano, je
1: děkuji.
0: To tak, no respektive patří, my to tak jako dáváme v průběhu našeho vysílání se Sárou a zjistil jsem jednou s Krištofem při ránu taky, že on to tak dělá taky, tak pojďme s toho udělat takovou hezkou tradici. Sáro, ty máš nějakou pranostiku připravenou?
1: Mám, takže v 8.30, ano, třetí vstup určen pro přísloví, teda dnes jedno deštivé. Já jedno mám, váže se teda až k datu 8. června, což bude v pondělí, nevadí. Vy už to budete teda tím pádem vědět dopředu, budete o něco poučenější než ostatní třeba. Tak je to hodně známé přísloví. Medardova kápě 40 dní kape. Pokud bude pršet v pondělí, tak 40 dní bude pršet pořád asi.
0: Mám to chápat tak, že v pondělí slaví svátek Medard?
1: Přesně tak.
0: Medard, to jsem
1: Medard.
0: Čeče žádnýho neznám.
1: Medard.
0: Stejně tak, ale neznám žádného Erazima, ten totiž se slavil svátek včera, no a na něj se zase říká, tedy na 2. června, že jaké počasí o svatém Erazimu, takové bude i v příští zimu. Takže můžeme se, milé posluchačstvo, těšit, že příští zimu bude asi také pršet, co se dá dělat. No, já myslím, že fanoušky přísloví a pranostik jsou určitě i buchty. Co myslíš?
1: Myslím, že určitě a pokud chcete možná dnes zůstat doma, tak pravděpodobně je nejlepší poslouchat přesně něco hezky v interiéru, v teplíčku, nějaký podcast nebo naší stanici. Takže buchty mají dneska premiéru v 19 hodin. Tentokrát jim přišla Lucka, která bydlí ve vesnici s názvem Zadní mostek. A Ivanu se Zuzanou samozřejmě zajímalo, jestli tam je galanterie a zda existuje také přední mostek.
0: To je dobrá otázka. No, určitě budu poslouchat. Lucka vyprávěla také o tom, že chová koně a že pracuje jako zdravotní klaun. Velmi záslušná práce. Takže to probrali, jestli koně spí vlastně v leže, to také probírali a jestli se Lucka do práce musí líčit, aby vypadala jako z filmu It, neboli překladu to. No tak o tom všem budou dnešní buchty, dnešní premiérové buchty v 7 hodin večer, 19 hodin na rádiu Wave. Tak Sáry, budem poslouchat?
1: Budem poslouchat.
2: Buchty. Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.

0: Právě posloucháte novinku Blondchild Hurt Has to Work So Hard, ale o ní nám určitě více řekne Matěj s Filipem, kteří přijdou v 10.20 a jak je zvykem představí novinky na rádiu Wave.
1: Přesně tak, no a kromě novinek, respektive další novinky na rádiu Wave, ale ne ty hudební, spíš pořadové, tak těch je dnes také plno. V premiéře nás dnes čekají od 17:30 Houpačky s Míšou Sladkou, jak už jsme zmiňovali v minulém vstupu, tak od 7 hodin Buchty, no a samozřejmě taky nový pořad na rádiu Wave, a to Bedny v 8 hodin.
0: Přesně tak, a v premiéře nových Beden, které moderuje Jan Žižka, tak jeho hostkou, neples, ano, s Danielem Žižkou,
1: ano,
0: samozřejmě naším reprezentantem Eurovize.
1: Pořád je to čerstvé takové.
0: Ty už se s to málem spletl.
1: No já myslím, že právě, ne, já totiž vzpomínám i ten název Bedny, no tak ona mu tam nějak vypadla přece, Bedna Danielovi Žižkovi, respektive vypadla nám ty přijímací televize, no prostě ten přenos nebyl úplně perfektní.
0: Přesně,
1: ale
0: tak
1: to
0: nějak,
1: už je.
0: Nějak to zrnělo a taky, tak. No radši to už ne, radši to už nezmíníme,
1: to, jako
0: to už vzala
1: sypat
0: voda.
1: Sypat si sůl do rány.
0: Vzala to voda. No tak v nových Bednách dnes od 8 večer uslyšíte hostku nového dílu Beden, je Katrin Hayhoe, která v konzervativním Texasu přednáší o globálním oteplování.
1: Je to tak, a kdo by snad nevěděl, co Bedny jsou, tak je to série rozhovorů se světovými osobnostmi, které mají co říct k nejdůležitějším tématům dneška a jejichž příběhy by mohly inspirovat i nás. No tak já si myslím, že dnes v 8 budeme rozhodně inspirováni, Vicáro.
0: Přesně tak, Katrin Hayhoe se třeba zabývá otázky o změně klimatu a proč vůbec někteří lidé popírají vědu, tak to si poslechněte dnes v nových Bednách od 8 večer.

0: Kubo, jsi duše undergroundu.
1: Neřekl bych.
0: Taky bych neřekla.
1: Chtěl bych být, ale nemůžu mít všechno.
0: Každopádně teď posloucháte Duše undergroundu od Dušana Vlka. Tematicky.
1: Hele, kdybych byl Duša undergroundu, tak je to od Jakuba Vinařického. Není. Každopádně následovat budou další skladby, jako například od Dry Cleaning až po Toelo. No a potom nás také čekají zprávy v 9 hodin.
0: Anna Gažijová.
1: Ano.

0: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. V kontextu. Poslouchej každý čtvrtek od 16 hodin na rádiu Wave. Hotspot. Hotspot. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
1: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
0: youtube.com/radiowave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Radio Changes uzavírají 8. hodinu raní. No a uvidíme, jaké changes jsou v českém prostoru a ve světě, protože jsou tu další zprávy s Anou Gažijovou.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Dnes se poslanci znovu vrátí k vládní novele zákona o podpoře bydlení. Počítá mimo jiné se vznikem poradenských kontaktních míst ve všech obcích s rozšířenou působností. Agendu bytové nouze by měly nově částečně řešit i úřady práce. Podle opozičních pirátů jsou ale úřady už teď přetížené a s bytovou agendou nemají zkušenosti. V Česku využívá oddlužení jen asi 15% lidí, kteří mají exekuci. Důvodem je třeba to, že lidé o této možnosti vůbec neví nebo nemají ani na minimální splátky. Do oddlužení můžou vstoupit lidé s pohledávkami po splatnosti u dvou a více věřitelů. Musí ale přiznat všechny příjmy, na které pak dohlíží insolvenční správce. Portugalští odboráři na dnešek vyhlásili generální stávku. Protestují proti reformám zákoníku práce. Vláda v nich mimo jiné omezila právo na stávku nebo oslabila kolektivní smlouvy. Neotevřou se třeba školy, nemocnice poskytují jen základní péči. Stojí taky vlaky nebo spoje hromadné dopravy ve velkých městech. Do stávky se zapojili i zaměstnanci velkých leteckých společností nebo letištního personálu. Dnes je Světový den jízdního kola. V roce 2018 ho zavedlo Valné shromáždění Organizace spojených národů. Ve svém usnesení kolo oceňuje jako univerzální, udržitelný, cenově dostupný a taky ekologický dopravní prostředek, který slouží lidstvu už 200 let.
1: Sport.
2: Česká volejbalová reprezentace se připravuje na vstup do Ligy národů. Na úvod turnaje v Číně ji odpoledne čeká domácí výběr. Ve městě Nanking budou Češky hrát ještě proti Polsku, Belgii a Thajsku.
1: Počasí.
2: Dnes bude obloha zatažená až oblačná, na většině území očekávejte občasný déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Další najdete na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz. A teď už na rádiu Wave pokračuje středeční ráno se Sarah a Jakubem.
1: Rádio Wave, Wave, Wave, Wave.
3: Český rozhlas, Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Kapáň, Joey Valence a Bray společně s Danny Brownem otevírají druhou hodinu raní rána se Saracha Jakubem. Čau všichni, dobré ránko.
1: Dobré ráno všem a dobré ráno především těm, kteří jeli do práce dnes na kole, nebo kamkoliv pojedou dnes na kole. Proč, Sáry, to je ta otázka?
0: Protože dnes je Světový den jízdního kola. Ten vyhlásila Organizace spojených národů, a to v roce 2018 jako uznání jedinečnosti, dlouhé životnosti a všestrannosti kola.
1: Přesně tak. Je asi zapotřebí zmínit, proč ten den vůbec existuje a jaké jsou jeho hlavní cíle. Tak samozřejmě je to téma udržitelnosti, téma zdraví a sportu samotného, jak už jsme zmiňovali. Samozřejmě to má i společenský přínos, to trochu má přesah opět do té udržitelnosti, ale i do toho zdraví. No a je zde zmíněn i politický apel, a to tedy, aby členské státy OSN vlastně více začleňovaly cyklisty do svých dopravních a rozvojových strategií.
0: Takže cyklisti a cyklistky mají dneska takzvaně pré. Takže přijďte do práce na kole a já teda ještě čtu, že v mnoha městech, včetně Prahy, se konají organizované hromadné výšky.
1: Je to tak.
0: Tak ono tohle počasí dneska teda není úplně ideální, ale květen, červen samozřejmě na výšku jako s kolem ideální. Hlavně po Dvorském mostě, co?
1: No, no přesně, tak to je
0: říct.
1: Samozřejmě jedna z hlavních teďka, nebo z hlavních taháků, řekněme, cyklistů, protože tam prostě žádné auta, žádné motocykly nepotkají. No a myslím si, že celkově Praha se, byť tedy pomalu, dle mého názoru, ale jistě posouvá k té cykloturistice tak nějak. No není to úplně ideální, Praha je kopcovitý terén, ale děláme, co můžeme.
0: Takzvaně. Ale do rozhlasu je to dobrý na kole, takže občas přijďte i k nám tady před prosklené studio Rádia Wave zamávat na kole. Dneska jenom na kole.

0: Dozníváte a Sofie on my own, ale vy určitě nebudete on your own takzvaně sami, pokud dnes vyrazíte na závěrečný den 66. ročníku Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež. Nemluvím samozřejmě o ničem jiném než o Zlínském filmovém festivalu. Ten začal 28. května a dnes má závěrečný pátý festivalový den.
1: A zároveň je to také takový ďábelský ročník, že aktuálně je to 66. ročník.
0: To by si neměl říkat. Já nevím, jestli to přinese něco dobrého, ale no, určitě.
1: Sára
0: určitě
1: se trochu bojí, protože hned po vysílání spěchá na Hlavák, na hlavní nádraží,
0: ano,
1: kde nasedne
0: vyrazím
1: do vlaku a jede do Zlína, protože taková skvělá filmařka jako Sára Slavičková asi nemůže nechat ujít tak skvělou akci, jako je Zlín Film Festival.
0: Tak co tam dnes ještě uvidím? Já tady čtu, že samozřejmě na oficiálním webu zlinfest.cz, že pátý festivalový den se ponese především v duchu besed.
1: Je to tak a nebudou to jenom besedy, ale samozřejmě mám tady prostě tipy. Oni to dělají krásně, tady máš opravdu tipy, co si nemáš nechat takzvaně ujít. Tak dnes bude tedy zakončovací projekce pro veřejnost s filmem Přísahám, že za to nemůžu. Také slavnostní gala večer s vyhlášením vítězných filmů. Ten bude v kongresovém centru od 20:20. No ale když už jsme u těch besed, které bychom určitě pominout neměli, protože i tam je přesah k Radio Wave, hned vysvětlím. Tak například ve Zlínfest zóně Sad svobody u Zlínského zámku bude debata na téma mladí, kultura a politika od 19:00 a bude tam účinkovat například Vladan Vaněk, Alice Mikulášová, Adam Sedlák a pozor, Marie April.
0: Přesně tak, takže to je vlastně taková naše vlajka, vycházející hvězda na Radio Wave, nejen na Radio Wave, prostě zkrátka české hudební scény, protože myslím, že je teprve 20 a už má anděla.
1: Je to
0: Kubo,
1: tak,
0: to by si přál, takže inspirativní osobnost.
1: Já bych si přál spoustu věcí, ale prostě jak tady opakuju v každém vstupu, nemůžu mít všechno. Marie April, ano, přesně tak, čerstvá držitelka, teď jsem málem řekl Oscara, ale to ještě ne, možná v budoucnu ano, ale čerstvá držitelka anděla. No a pokud byste snad neznali, nevěděli, anebo by vás naopak zajímalo víc o Marie April, tak včera 2. června vyšel nový Impact s Adélou Šponerou, která tedy Marie April vyspovídala.
0: No tak to si to krásně všechno propojil. Propojuje se nám to. No a teď už následuje hudba RZA, Bobby Digital, Gudy, Ayukaya, Marty a Vino, nabitý program.
1: Nádhera.

0: Kubo, jsi na zemi taky nádherný.
1: Co jestli jsem?
0: Jestli jsi na zemi taky nádherný.
1: Na zemi, jestli jsem nádherný?
0: Na okamžik.
1: Na okamžik dalo by se říct asi.
0: No protože na zemi jsme na okamžik nádherní, to je nová audiokniha na Radio Wave od Oceana Wonga.
1: Tak já už vím, kam tím samozřejmě míříš.
0: Ty jsi se úplně zmátl.
1: Ne, já jsem tak jako přemýšlel, co ti myslíš a samozřejmě jsem tomu chtěl dát nějakou myšlenku, než jako z hurta odpovídat. Nicméně ty mluvíš o tom dárku na Den dětí, na 1. června, který ale není pro děti
0: přesně
1: vhodný,
0: tak, tahle ta audiokniha rozhodně není vhodná pro děti. No, jedná se o autobiografický román, v němž vypravěč píše dopis matce, která si ho nikdy nepřečte. A proč? Protože neumí číst. Vypráví o rodinném traumatu z války ve Vietnamu, o dospívání v USA, zatíženém chudobou a rasismem, o queer zkušenosti a první velké lásce.
1: Ano, knihu Na zemi jsme na okamžik nádherní. Poslouchejte až do 26. července, čili máte mnoho času. Navíc je to jenom 10 dílů a my je zcela určitě doporučujeme. To původní dílo bylo zkráceno a jak už jsme tedy zmiňovali, tak pořad není úplně vhodný pro děti, byť tedy na Den dětí vyšel. No a účinkuje jako hlavní tam Viktor Zavadil.
0: Toho známe, viď?
1: Ano, ano, samozřejmě.
0: Hořící keř. Tam
1: ano, ano, ano, vidíš to, máš pravdu.
0: No a v režii...
1: Pamětnice.
0: O hudbu se postaral Jakub Rataj a v režii je celá audiokniha od Tomáše Loužného. Jak už jsme zmiňovali, premiéra byla 1. června, tedy na Den dětí a poslechnout si můžete těchto 10 dílů do... Kdy jsi říkal do konce července?
1: Ne, nikoli úplně ne
0: do konce,
1: ale téměř do konce, do 26. července. Tak,
0: tak rychle.
1: Hurá, hurá.
2: Bedny. Rozhovory Honzy Žižky s lidmi, kteří mají co říct. Otevíráme témata, která hýbou světem. Bedny. Poslouchejte už dnes v 8 večer na rádiu Wave.

0: 9 hodin 4 a 40 minut dohrává novinka na rádiu Wave, a to Vařit, prát, šít a rodit. Je to zároveň novinka z nové desky slovenské
1: zpěvačky
0: Katarzie.
1: To je úplně pro tebe,
0: viď? Ano, to všechny tyto činnosti dělám opravdu rád. Každopádně o novinkách...
1: Ale rodíš rajčata jenom, Kubo, nezapomeň na to. A vodní melouny.
0: To je pravda. Nicméně o všech těchto novinkách na rádiu Wave nám určitě poreferují Filip s Matějem už za hodinu. Teď ale mě zajímáš ty, Sáro, jakou novinku přinášíš ty?
1: Já ti jednu přináším, a to, že v sobotu Kristýna Nebeská společně s Maximem Bitem získali cenu Evalda Šorma. To je cena, kterou každoročně uděluje agentura Delia studentům vysokých škol za původní hru, dramatizaci nebo překlad. A oni společně napsali původní českou hru Prokletí domu Manových. A víš, kde tuhle hru můžeš vidět?
0: Nevím.
1: V naší oblíbený Peškovce. Yeah. 11. a 12. června, 11. myslím, že už je vyprodáno, ale 12. ještě můžete zakoupit lístky, prý je to úžasný.
0: No tak to určitě vyražte.
1: Nebeský.
0: Je to nebeský, no a co je samozřejmě nebeský, je také pořad Hergot na Radio Wave, neortodoxní, ten řeší vlastně neortodoxní pohled na duchovní záležitosti. No a právě na duchovní záležitosti se byla v tomto pořadu podívat právě Kristýna Nebeská.
1: Ano,
0: to je neuvěřitelná náhoda,
1: viď?
0: Je to tak, takže Kristýna Nebeská, která patří samozřejmě k nejmladší divadelní generaci jako scenáristka, už má na kontě několik her, na kterých často spolupracuje se svými rodiči, režisérem Janem Nebeským a herečkou Lucí Trmíkovou. No a o tom všem bude povídat právě v nové epizodě Hergotu. No a my už tady máme za malou chvíli malou ukázku. No a pokud by vás zaujala, tak si určitě celý díl puste na webu Rádia Wave nebo ve vašich podcastových aplikacích.
2: Když jsme ještě zmiňovali tu Bibli, tak mě napadlo, jestli by tě lákalo právě zpracovat nějaký divadlo na nějakým třeba příběhu z Bible, nebo jestli tě láká i tahle kniha.
1: No ty jo, to asi...
3: No třeba Job, a to je pořádná deka, to by docela dobře zapadalo do těch témat.
2: A já myslím, že dokonce máš. Job se objevuje v anotaci k té utěšitelce, je to možný, že tam něco
1: tak je tam to,
2: na něj navazuje?
1: Ty jo, to si nemyslím, ale jako nějak to by to dávalo teoretický smysl, protože tam je právě...
2: Já myslím, že jsem to někde četla, teď se nejsem jistá, v který té hře, ale...
1: Jo, a to je téma toho utrpení nekonečného vlastně, který padá na člověka a který on ten hlavní hrdina, ta utěšitelka, nese vlastně na svých bedrech, tak to nějak dává asi smysl, no. Jo, ale spíš bych řekla, že jsou to vždycky, že z té Bible jsou to vždycky takový jako inspirace, které se pak navazují právě už na nějakou třeba konkrétní látku. Ale zatím mě jako nenapadlo dělat nic přímo konkrétního, že zatím je to asi moc velký sousto. A ještě bych vlastně zmínila jeden takový projekt, který jsme dělali, který vlastně s nějak s tou mojí duchovností osobně souvisí. A to byl takový text, prostě, který jsme psali pro studentku Jamu v Brně pro monodrama, a bylo to na základě osudu Etty Hillesum, což je prostě taková osoba, kterou jsem se pak kvůli tomu zabývala a myslím si, že která mě jako hodně ovlivnila v mém přemýšlení o spiritualitě a fakt, no, nějak si na ní často vzpomínám.
3: A kdo to byl?
1: No, to byla právě židovská tak spisovatelka, já bych až řekla, tyjo, teoložka, ale to je můj laický názor. A právě, že jako pro mě to bylo neuvěřitelné setkání s tím, jak někdo může prožívat utrpení a fakt jako zažít peklo druhé světové války a přitom mít úplně opačnou reakci, než je vlastně ta většinová, jako toho, že máte pocit, že vám úplně spadly iluze a že vlastně pokud jako Bůh je schopen dopouštět takový utrpení, takže vlastně nemůže existovat nebo nemůže mít vlastně tady žádnou moc jako absolutně a taková jako ztráta víry, tak ona naopak vlastně čím blíž tomu utrpení byla, tak tím blíž se cítila Bohu a jednou formulovala takovou jako myšlenku, která se mi drží v hlavě, že ona vlastně říkala, ten Bůh je malej, on je strašně maličkej v porovnání s tím světem a s těma lidma zlýma a on je prostě hrozně malej a já mu musím pomáhat. On potřebuje pomoc. Ne, že já budu chodit a říkat a prosit o pomoc, ale já se budu snažit svým životem jemu pomáhat. No. Takže to nějak ve mně hrozně silně rezonuje taky, no.
4: Hergot. Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcast.

0: Ráno s Jakubem a Sarah.
1: Pink Panther z Illegal. Kubo, při týhletý sonze si vždycky vzpomenu na moji babičku, protože tenhle ten song tu hrál pro ní, když to byla na dní otevřených dveří na rádiu Wave.
2: Ano, a byla to taková růžová panterice.
1: Právě, to si řekl, to se mi líbilo.
2: Psíkem, pludíkem dávali dohromady úžasné duo. No, každopádně kromě Pink Panther se můžete za malou chvíli těšit také na Big Crit, potom také Bad Karma Boy.
1: No a v 10 závěrečné zprávy s Anou Gažijovou.

O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Každou neděli od 8 večer na rádiu Wave. Boys. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: 9 hodin, 59 minut nám dohrává Bad Karma Boy, no a Karmu nám přichází se svými posledními dnešními zprávami vylepšit Anna Gažijová.
1: Zprávy Rádia Wave. Zprávy.
2: Obžalobu hnutí SPD za údajně nenávistné plakáty bude řešit soud. Hnutí se podle ní dopustilo podněcování k nenávisti. Žalobu podalo státní zastupitelství kvůli dvěma plakátům z předvolební kampaně hnutí do krajských a senátních voleb v roce 2024. Podle předsedy SPD Tomia Okamury je obžaloba nezákonná. Předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS pokračuje ve své návštěvě Tchajvanu. Na dnešním programu má například jednání s tchajvanským ministrem Národní rady pro vědu a technologie Wu Chengwenem. Senátní delegace dorazí taky na konferenci pořádanou u příležitosti nedožitých 90. narozenin Václava Havla. Ruská protivzdušná obrana v Leningradské oblasti sestřelila více než 50 dronů. Na sociální síti Telegram to napsal guvernér oblasti Alexandr Drozděnko. Dnes přitom v Petrohradu, který v oblasti leží, začíná Mezinárodní ekonomické fórum. Promluví na něm i ruský prezident Vladimír Putin. Útoky hlásí taky město Mičurinsk v centrální části evropského Ruska. Vítězkou letošní ceny Global Teacher Prize pro nejinspirativnější učitele je Lada Stuchlá. Je učitelkou somatologie a psychologie na střední a vyšší odborné škole zdravotnické Kladno. Porotu zaujala tím, že se zabývá taky duševním zdravím studentům. Druhá skončila prvostupňová učitelka Daniela Harantová-Rumjanová ze základní školy Dolní Dubňany. Třetí byl učitel matematiky a výtvarné výchovy ze základní školy Koperníkova v Třinci Tomáš Otisk.
1: Sport.
2: Čeští basketbalisté vstoupili do mistrovství světa ve hře 3-3 dvěma výhrami. Ve Varšavě zvítězili 17-14 nad Mongolskem a porazili i favorizované Američany. V základní skupině B jsou tak Češi jako jediní bez porážky a ještě se utkají s Lotyši a Poláky.
1: Počasí.
2: Dnes očekávejte zataženo až oblačno, na většině území se objeví občasný déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Teplotní maxima 16 až 20 stupňů Celsia. To byly zprávy. Další najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz. A teď už na rádiu Wave pokračuje středeční ráno se Sarah a Jakubem.
1: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Rico Nasty Pepper v 10 hodin a 7 minut k tomu ve středu 3. června. No já myslím, že jaro to už je skoro dávno za náma. 21. června je totiž letní slunovrat, Kubo, takže oficiální astronomické léto.
1: Je to tak.
0: A no, toto běží. Dneska sice léto venku moc není, ale můžeme si možná právě tímto vstupem navodit takovou letní náladu.
1: Nás to nemusí za stolik trápit, protože se aktuálně, no právě teď, když prší, nekoná žádná akce Radia Wave, ale bude jich mnoho právě v létě a bude jich mnoho na nejrůznějších místech. My tedy doufáme, že samozřejmě se nám vyčasí na tyto aktivity. Už jsme tady zmiňovali festival Kamenice, tam se toho bude dít tolik, že v podstatě je to na samostatný vstup, což taky...
0: Takže to uděláme.
1: Což taky uděláme, přesně tak. Tak co dalšího nás v létě od Radia Wave čeká?
0: No jestli to máte do severních Čech, kde se právě festival Kamenice odehrává, daleko můžete se za námi zastavit, a to hned 7. června, to je tady tuším v neděli, ano, na festivalu Filtruj. Ten se letos poprvé představí i mimo Prahu, a to v historickém areálu Augustiniánského opatství na Mendlově náměstí v Brně. No a kdo tam bude? Pavel Sladký se svým cestovatelským podcastem Casablanca.
1: Přesně tak, no a my samozřejmě, pokud nejste třeba na ten traveling, jak se říká, na to cestování, tak stejně byste měli vycestovat, a to do Karlových Varů, kde samozřejmě Radio Wave nevynechá mezinárodní filmový festival, kde se už 9. července potkáte s autory našeho podcastu o filmech, tedy samozřejmě myslím tím Čelisti. No a i tam budeme tedy živě natáčet jeden celý díl.
0: No a pak máme červenec, tam už samozřejmě takzvaný Colorsy, festival Colors of Ostrava, tam se ukážou 17. července Buchty Live. No a potom začíná letní podcastová scéna, teda pardon, ta začíná už v červnu, a my tam máme velké zastoupení našich skvělých wavých podcastů. Kdo tam bude? Třeba 14. července Casablanca, pak 23. července Quest, a v srpnu Chudáčci 6. srpna, a na ty se prý pořadatelé letní podcastové scény Judith Brodská a Pepa Tajovský těší nejvíce. To nám včera prozradili, Kubo, v rozhovoru.
1: Sára má prostě přehled i o tom, co si kdo myslí, je to úžasné. No a to všechno tedy, aspoň co se týče letní podcastové scény, to všechno v Trojském pivovaru v Praze.
0: Přesně tak, takže i v létě děláme vlny.
1: Ano.

0: tady ty biore.
1: Posloucháte Rádio Wave.
2: Ráno s Jakubem a Sarah.

0: s mediální kampaní, kterou dělal k tomuhle albu, ho můžeme vidět skoro všude, jako já ve všech různých ostatních médiích, v různých pořadech, takže je vidět, že Matova kariéra opravdu tímto albem jako nabírá ty největší otáčky. V rámci toho připravuje i koncert Křest desky, který bude v Arše Plus, takže to doufám, že neminete. Za mě tady to album zase přináší takovou klasiku u Mata, na kterou jsme zvyklí. Takže jsou tam jako nostalgické texty, elektronické tancovací produkce, chytlavé refrény.
1: A taky spoustu spoluprací, ne?
0: A spoustu spoluprací, yes. Přesně. Mám radost, že to říkáš, protože tohle album podle mě obsahuje možná dokonce i víc relevantních spoluprácí než ty jeho předešlé projekty. Máme tu lidi jako je Tokyo Drift, Rohony, tak
2: ano,
0: to už
2: tak
0: je
2: to už
0: tak
2: víme.
1: Klasa. Gufrau, Marie April.
0: Taky klasa, jasný. Marie April.
2: Fiedlersky tam je taky.
0: Fiedlersky, no, Leifer. Je to prostě taková jako kolekce lidí, kteří se okolo Mata 213 pohybují a kterým on vlastně pomohl trošku nastartovat kariéru, ať se bavíme o Gufrau nebo třeba Marie nebo Leiferovi. Takže to je taková jako skupina, která se okolo Mata pohybuje, takže super je vidět okolo něj vlastně postavený na tom albu. No já už nebudu dál napínat naše posluchače písničku, kterou jsme nasadili z alba Retro Skepse, je písnička 2016, která právě tady tu nostalgii krásně ukazuje, takže pojďme na to.
2: Matěj, moc děkujeme.
1: Děkujeme, jako nostalgii dožili.
2: Tak.

0: 10 hodin 33 minut k tomu. Vy posloucháte Ráno se Sarah a Jakubem, no už spíš takové dopoledne. Před malou chvílí jsme si představili novinky, hudební novinky na Radio Wave. No a novinkou pro vás určitě také není, že Radio Wave se i letos vypraví na festival Kamenice. No yes. A když říkám Radio Wave, tak samozřejmě myslím i mojí milou Sáru Slavičkou, která tam bude.
1: Drahou druhou polovičku, Kubo, mně je líto, že tam ty nebudeš, protože to je takzvaně můj hud, máme blízko Kamenice chalupu a vlastně mám pocit, že je tenhle ten ročník už pátý a já byla snad na každém z nich.
0: No, tak
1: vlastně
0: ty fakt jako pětkrát.
1: Takže fanoušek. Do pětice, ne to se říká do třetice, ale já si říkám do pětice všeho dobrého. Ten festival začíná už zítra. Je to opravdu nabitý festival, je tam spousta nejen českých kapel, spousta jich znáte z playlistu Rádia Wave, ale taky mezinárodní kapely se představí a já bych vám moc doporučila, jo, půjdu rovnou k tomu doprovodnému programu. Mm-hmm. V sobotu v Kulturáku od 6:30 geniální karaoke s Vojtou Záhorou, s nejoblíbenějším moderátorem Rádia Wave a tam budu. No, ale teda je, jenom jako u mikrofonu zpívat, nemoderovat. Nemůžu tě zradit přece.
0: Takže bude zpívat karaoke. No dobře, a kdyby náhodou někoho třeba nezaujalo úplně karaoke, tak ale i spoustu dalšího Waveho programu tam nalezne. A to tuším Starter a Podhoubí.
1: Přesně tak, v sobotu Starter a Podhoubí. No a Kubo, je tam spousta kapel, tak vybral si něco, co tobě by se líbilo. Já můžu doporučit z Waveho playlistu třeba Gufrau, ty budou v sobotu, nebo Curtains Please, samozřejmě výherci letošního Startéru,
0: ano.
1: Ty budou v pátek, Mňaulau. No.
0: No ale z toho bohatého playlistu Radia Wave, tam je opravdu mnohé, je tam vidět nějaký rukopis určitý a to samozřejmě, že tam bude hrát Fakult, bude tam taky 5-8G, budou tam teda i Lunetici, ty na Radio Wave nehrajeme, nicméně to je
1: škoda,
0: asi...
1: veď, a Tatáči tam
0: no
1: budou.
0: No a samozřejmě myslím. Nebudou chybět ani Good Times Only, zdravíme Filipa Černého. Takže já si myslím, no a Marie April, vidíš to.
1: A Matyášovi kamarádi.
0: Prostě
1: a něco,
0: je to nabité,
1: něco.
0: Ježišmaria.
1: To bychom mohli vyjmenovávat. Ty pojedeš. Pojedu. Výborně, tak od 4. do 6. 6. vidíme se na Kamenici Festival.
0: Je to tak.
2: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na Rádio Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchejte dnes od 18 hodin na Rádiu Wave.

0: doznívá Sigrid Burning Bridges. Kubo, já doufám, že si pořád nespálil mosty s knihami.
1: No člověče, já už jsem spíš spálil knihy, všechny ne, to takhle razantní nejsem. Nicméně opravdu už je to drahná doba, co jsem si naposledy nějakou knihu přečetl.
0: No ale můžeš ty mosty znovu obnovit, a to na festivalu Knihex, protože to je místem setkání nakladatelů, nakladatelek, ale také čtenářů a čtenářek, samozřejmě v té nejpříjemnější přátelské atmosféře.
1: Ano, ať už letní, kdy Knihex zakotví pod širým nebem, nebo zimní, kdy se přesune do tepla pod střechu, to je ten plán
0: případ
1: na letošní rok. Nicméně bavíme se teďka o tom letním vydání. Co je vlastně Knihex? To je dobrá otázka.
0: Je to jarmark, přehlídka taková, a zároveň je to specifické v tom, že tam uvidíte menší nakladatelství, které a vlastně ty knihy představují právě samotní nakladatele a nakladatelky, kteří živě konverzují se svými čtenáři a čtenářkami. Já tímto vstupem taky zdravím produkční Alex Ratajovou, která na Knihexu dělá.
1: Ano, zdravíme Alex nebo Sašu, chceš-li.
0: Ne, to nenávidí.
1: A sakryš.
0: To ne. A vroubek.
1: No zároveň, kromě knížek, nebo samozřejmě knížky, to je hlavní téma, ale k dispozici je také bohatý doprovodný program. Zmínit můžu například dílny, různé křty, autorská čtení, představení, ale nebude chybět ani odpočinková zóna.
0: No to je pro tebe právě.
1: To je pro
0: mě. Ty si nakoupíš, víš, celý ten štos knih a tam budeš číst a najdou tě až na konci festivalu, který je 6. června. Takže od pátku do soboty letní Knihex z Muzeum literatury, což je kde? Péleova Bubeneč.
1: Přesně tak. No a my tam budeme, Sáro, číst.
0: Teď my budeme v Kamenici. Hele, děje se, Sáro, toho zkrátka
1: poslouchej,
0: spousta. Pojď.
1: Vždyť je to paráda, lehnout si na záda a číst si na Knihexu.
2: Český rozhlas. Radio Wave.

0: 10 hodin 52 minut, teď už z proskleného studia Radia Wave, nejenom Jakub, Sára už nás tady opustila, taky na dálku zdravím a loučím se, ale vystřídala jí a mě bude střídat Eliška Soukupová, ahoj.
1: Čauky mňauky, ahoj, zdravím všechny.
0: Eliško, my jsme si dneska, vzhledem k tomu, jak je venku a není to žádná krása na to, že máme co 2. 3. června, tak my jsme si celou dobu se Sárou říkali, že nám chybí v tom vysílání trochu slunce, no tak už nám nechybí, už nám nechybí, protože ty si dorazila. Bohužel slunce není na ulici, ale Eliška jakožto takové slunce opravdu, ona vždycky tu sluneční energii sem tak jako donese a člověk se tak hned cítí lépe a já doufám, že tu sluneční energii budeš předávat svým posluchačům v následujících kolika 3 hodinách, tuším 4 hodinách.
1: 4 hodinách dokonce. Tak já bych docela potřeboval, aby ty jsi byl třeba můj manažer.
0: Není
1: a takhle
0: problém.
1: Takhle si o mě mluvil prostě vždycky. A nebo když já budu mít třeba špatnou náladu, protože jsem člověk a tak jako mývám ji také. A říkala bych si, prosím tebe, já nevím, co je dnešní smysl života, nebo jako fakt nevím, prosím se narodila a ty, no protože jsi slunce, protože
0: ano, slunce národu. Nevím, jestli slunce národu, ale určitě slunce Radia Wave. Tak Eliško, já ti budu přát, ať to prosvítíš i to dnešní vysílání s tím manažerstvím, o tom se pak můžeme pobavit, beru
1: super.
0: Tak 50%, tak to je v pohodě, ne?
1: Hele zlatý, aspoň zlatý. Nebudu muset vůbec řešit nic.
0: Přesně, ani peníze, protože všechny dáš
1: mě. Protože všechny dám tobě.
0: No tak jo. Tak od mikrofonu se s vámi dnes už loučí Jakub Vinařický, na dálku Sára Slavičková, no a žezlo, moderátorské žezlo, předáváme v tuto chvíli Elišce Soukupové. Tak
1: já se tady budu královat až do 15 hodin.
0: Výborně, tak se mějte moc hezky a ahoj.
2: Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. S Pavlem Sladkým každou neděli v poledne na rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu. Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave. youtube.com/radiowave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Děláme vlny.
1: Čau, tady Tom z Ghost of You, posloucháte Radio Wave.

Tohle byla skvělá Amber Mark a track Let Me Love You ve vysílání rádia Wave. Je 11 hodin a 8 minut a vyladíte zatím ještě dopolední on-air vysílání s Eliškou Soukupovou. Přeji vám krásnou středu 3. června, i když to tak venku nevypadá, tak to léto tam někde pod kůží je. Myslím si, že Amber Mark nám to tady tak jako předspívala, protože co si budeme povídat, track Let Me Love You je totální letní užívačka. Sedím na lodi, mám zlatý bikiny a vím, že láska je úplně všude. No a v tom my budeme i pokračovat, protože teď nás čeká Tuvelu a její track I'm Your Girl Right.

Do studia Questu tady na rádiu Wave zavítal Petr Filipovič, jeden z tvůrců nového českého herního počinu Phonofolis. Popovídali jsme si nejen o strastiplném 14-letém vývoji, ale i o inspiračních zdrojích, herní naivitě a třeba i o tom, zda se filmový animátor může stát plnohodnotným herním tvůrcem. Celý díl najdete samozřejmě kde jinde než na webu.

0: u Rádia Wave a nebo ve svých podcastových aplikacích, třeba v aplikaci Můj rozhlas. Ale teď už z tohoto dílu slíbená krátká ukázka.
1: Quest. Novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Víc než jen hra.
2: S Jardou Mévaldem, Šárkou Tměhovou a Lukášem Grigarem na Rádiu Wave.
3: Když jsme se tady bavili o tom, že jste jakoby hrou, která vychází pod Amanitou, tak jak moc jste vlastně někde v myšlenkách se snažili odklonit od toho, abyste byli jako takovým tím jako hráčem, Joe hráč prostě, považovaný za další hru od Amanity. Jakým způsobem jste vlastně chtěli jako do toho přinést něco vlastního? Protože vy jste začali jakoby na vlastní pěst a až teprve potom jste se přidali vlastně k Amanitě. Tak co je vlastně jako na tomto nejvíc z vás? Co je to nejvíc vaše? Kromě teda té jako normální odpovědi, kterou asi čekám, což je ta grafická stránka.
4: Jasný, ten námět a vizuál, ten jakoby byl náš, byť fakt musím poděkovat ještě jednou Kubovi, který opravdu se nám hodně věnoval a ve spoustě věcí, jakoby z jeho zkušeností by to jakoby nešlo, jo, zvlášť třeba v game designu. Takže tam nějaký jeho otisk bude, byť on to dělal vždycky tak jakoby s citem, jo, že v podstatě, když viděl, že potřebujeme někde dobrou radu, tak nám ji dal. Co bylo ještě naše, no třeba to, že jsme nechtěli, aby to byla taková ta adventura, kde člověk provozuje nějaký velký pixel hunting, takže jsme tam dali ty terčíky a ty ampliony. Chtěli jsme mít jakoby jasně označené interaktivní prvky, aby člověk nehledal, ale aby kombinoval. Jakoby. Takže to bylo jakoby takové poměrně naše jako jasné rozhodnutí. Další bylo, že nechceme bloudit nikde po víc obrazovkách, což já nemám třeba v adventurách rád, když mám pocit, že jsem někde něco minul a teď nevím co a teď těch obrazovek je na mě moc a grafika je krásná, ale já nevím, kde jsem co přehlídnul. Takže jsme to udělali takhle. Ono je to svým způsobem taky jako by možná těžkopádné, ale je to obrazovka za obrazovkou vlastně lineárně, kdy se ta hlavní postava nemá kam hnout, ale na druhou stranu je tam ta jistota, že všecko, co potřebuji vidět, tak vidím. Mám to označené a vlastně nějak jakoby kombinuju.
3: V rámci toho, co, s čím jste začali, tak mě vlastně zajímá to, co ses naučil v rámci jako to celých těch 12 let. Že ty si do toho vlastně jako přišel trošku jako nepopsaný list. Ty si na začátku hnedka zmiňoval, že jste už jako měli nějaké jako tvůrčí pokusy vlastně v rámci jako amatérské tvorby. Ale co pro tebe bylo největším překvapením v rámci jako skutečně té hardcore herní výroby, jakože co vlastně bylo úplně jako nejdál od toho, co jsi vlastně představoval od té skutečnosti.
4: Jasně, no my jsme přišli jako relativně asi nějakým způsobem zkušení animátoři, výtvarníci, takže třeba i jsme za začátku to brali hodně animačně, že třeba ty první levely byly hodně animované a pak jsme ty animace třeba zkrátili někdy, protože jsme vlastně říkali, ten hráč čeká strašně dlouho, než ten panák, on to sice udělá hezky, ale nebude čekat 5 vteřin, protože se unudí k smrti.
1: Quest.
2: Hrajeme se s vámi. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tměhovou a Lukášem Grigarem na Rádiu Wave.

0: Tohle byly Real Estate a skladba Flowers. A když se bavíme o věcech, které nám tak nějak uvízly na mysli, tak těmhletěm věcem se přesně věnuje Adéla Šponerová v pořadu Impact tady na rádiu Wave. Jeden z posledních dílů byl s hostkou s objevem roku Marie April. Já jsem tuhletu skvělou zpěvačku taky objevila teprve před pár týdny a musím říct, že mi úplně spadla brada a že jsem vůbec nechápala, že tady v Česku máme takový klenot. Takže kdybyste Marie April náhodou neznali, tak kromě toho, že se stala objevem roku na cenách Anděl, tak s ní taky Adéla Šponerová dělala rozhovor, který je moc příjemný, má asi půl hodinky a vy si ho můžete pustit buď na webu wave.cz, kde ho najdete vlastně přímo na hlavní stránce, a nebo ve svých podcastových aplikacích.
1: Nenechte si ujít v České televizi. Večer, kdy zpívá celá aréna. S výjimečnými hudebními hosty a strhující atmosférou od první písně.
2: A tady vidím kluka, který má cedulku, chci si zahrát jahodu.
1: Miraj v O2 aréně. V pátek večer na ČT Art a v TV vysílání.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: 11 hodin a 40 minut a jelikož letní počasí úplně nelétuje takzvaně, tak mám pro vás pár tipů, kam a na co můžete dneska zajít do kina. Nejprve společně mrkneme do hodonínského kina Svět. Tam vás v 17 hodin a 30 minut čeká projekce filmu B, Tým na stopě. A v 19 hodin a 30 minut vás tam čeká film Vládci vesmíru. Ještě jednou kino Svět, Hodonín. Do jihlavského kina Dukla vás můžu v 17 hodin pozvat na projekci filmu Backrooms. A v 18 hodin tam dávají Babylon. Teď se přesídlíme do Jičína, konkrétně do biografu Český ráj. V 17 hodin a 30 minut můžete zajít na film Tankový prapor a v 19 hodin a 30 minut na projekci filmu Posedlost. Do pražského, menšího, ale útulného kina Dlabačov můžete už ve 4 hodiny odpoledne zajít na film Dva prokurátoři. V 18 hodin vás tam čeká snímek Raději zešílet v divočině a v 8 hodin večer můžete zajít na projekci filmu Mrtvý muž. Ještě jednou pražské kino Dlabačov.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: Vůdu v západní Africe zajímalo fotografa Václava Šilhu, který se za ním před několika týdny vypravil do Beninu. My se vůdu nebudeme věnovat hned teď, je totiž 11 hodin 51 minut. My se na vůdu a západní Afriku mrkneme až po 12. hodině v ukázce z cestovatelského magazínu Casablanca. Teď už nás tady za malou chvíli pozdraví princes Nokia a krátce po 12. hodině se můžete těšit třeba na Ice Age anebo na Baby Morocco.
1: Princes Nokia v Praze. Jeden z nejvýraznějších hlasů současného rapu. Už 8. června v Lucerna Music Baru. Nekompromisní texty a show, která boří kluby. Princes Nokia. 8. června Lucerna Music Bar. Mediálním partnerem je Radio Wave.
2: Hergot. Hergot. Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
3: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
2: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
3: Hergot.
2: Každou neděli od 18 hodin
3: na Radio Wave.
2: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Vůdu v západní Africe zajímalo fotografa Václava Šilhu, který se za ním před několika týdny vypravil do Beninu. Svoje zážitky vypráví Pavlovi Sladkému v nové epizodě Casablanky. Jaké současné podoby mají vůdu, respektive vodun obřady? Jakou roli v nich hraje alkohol? Jak vypadá setkání s lokálním kmenovým náčelníkem? Celý díl si pusťte na webu Rádia Wave, wave.cz/Casablanca a nebo ve svých mobilních poslechových aplikacích. Ale teď už slíbená ukázka.
1: Samozřejmě, ty obřady jsou trošičku pro nás divný, jo? Protože neobětou se tam samozřejmě lidi nebo něco takového. Ovšem, jako zvířecí obědi tam jsou zcela běžný, jak to jsou slepice, kozy nebo něco takového, to se tam děje celkem běžně. A potom, co mě teda naprosto v takovým neblahým v podstatě směru jako ovlivnilo, bylo to, když jsem viděl jejich fetish markety. Což jsou markety, kde se prodává opravdu tisíce a tisíce divokých zvířat, sušených od opravdu chráněných zvířat, jako jsou luskouni, po krokodily a tak dále, který slouží k těm vůdů účelům. Jenom, aby jsme to nepředstavili tak, že v podstatě všechno jsou to chráněná zvířata, to určitě ne, ale je jich tam opravdu hodně a to člověka ze západu, jako jsem já, dost nemile překvapí, protože my se snažíme tady chránit každou ještěrku v podstatě a pak tam vidíte hromady, jenom v jedné vesnici těch divokých zvířat a další vesnice má to samý. Takže tohleto je opravdu hodně divný a hodně takový smutný výjev, protože když člověk vidí ty zvířata, chce vidět zvířata živý v pralese, ale ne tady. Potom bylo to, že já už jsem zmínil, že jsme spali v jedné vesnici a byl tam sama šaman a ten šaman byl jako opravdu moc fajn. Akorát my jsme měli v autě pivo a on na něj pořád chodil, takže k večeru už byl takový hodně jako vláčnej, by se dalo říct. A pak přišel s tím, že s náma udělá vudu obřad. Tak já natěšený jsem tam plácal ručičkama, akorát jsem netušil, co to bude. Že? Takže on přišel asi se 4 lahvema v podstatě nějakého prášku nebo nějakých prášků a se 4 flaškama kořálky. No a tak si nabral, a on už byl opravdu takový, dalo by se říct, že byl na plechu už dost, jako jo, takže si nabral ten prášek do dlaně, plif na to a řekl, aby jsme to snědli, že jo. Tak to jsem si říkal, no, je to bezvadný, tak jestli neumřu teď, tak už asi nikdy. Takže jsem to nějak polknul, pak jsem to zapil tím panákem, který byl naposledy mytej podle mýho názoru, tak v roce 61, když tam ještě byli Francouzi. A on to s náma udělal 3 a my jsme se ptali, jako co to má dělat, jako, a on říkal, no tak je to všechno v pohodě.

0: cesta bude skvělá, to teda byla, ale nemyslím si, že to bylo tím, co jsme snědli a to, co jsme vypili. A odešel spát, jako. A já tam ještě tak seděl po tou krásnou oblohu a byl tam vedle mě ten můj fixer a já říkám, prosím tebe, můžeš mi říct, co jsem to sněd, jako ten prášek? On říká, no hele, já ti to řeknu. 50% toho prášku byly určitě byliny. Já říkám, no a těch dalších 50%. Byl jsi dneska na fetish marketu? Já říkám, byl. Sušený netopír, sušená ještěrka, já fakt nevím. Takže v tu chvíli mi trošku zatrnulo, jakože já ochránce zvířat jsem tam s odpuštěním sežral netopíra, ale prostě nedalo se nic dělat. Takže to byl jeden z těch obřadů, který byly pro mě teda, aby jako byl úplně první, velice silný.
1: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
2: V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablancu jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: Buchty.
1: Bucha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
2: Dvě moderátorky, které nemoderují. A jeden host, který může být i žena.
0: Buchty. Vlašák pro uši a guilty pleasure, na které budete pyšní. Buchty.
1: Buchty se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou poslouchejte dnes od 7 večer na rádiu Wave.

Vždycky před tři čtvrtě nás čeká nějaký kulturní tip. A já jsem se tentokrát rozhodla, že to bude čistě hudební kulturní tip. A to je americká hudebnice Blond Shell, rodačka z New Yorku, která navazuje na loňskou desku If You Asked for a Picture, která upevnila svou pozici mezi nejvýraznějšími jmény současného alternativního roku. A my si od ní dáme novinku, která zůstává poměrně věrná tomu, na co Blond Shell funguje nejlépe, a to jsou kytary, grungeová energie a texty, které jdou přímo takzvaně na solar. Takže od Blond Shell si teď dáme novinku Hard Has to Work So Hard.

0: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychologi o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šemestou každý čtvrtek od 7 večer na rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
1: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
0: youtube.com/radiowave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Veřejný záchod každých 5 minut chůze. To je ideál, kterému se Praha chce přiblížit prostřednictvím koncepce Institutu plánování a rozvoje. Hostem Fasád, tedy podcastu Rádia Wave, který se právě architektuře věnuje, byl autor, architekt Vojtěch Luxemburg. My si ale rozhovor s ním připomeneme až krátce po 13. hodině v našem odpoledním vysílání. Teď je 12 hodin a 53 minut a do konce této vysílací hodiny nás společně čekají třeba teď rovnou Sandy Alex G.

13 hodin a 9 minut, ladíte rádio Wave a zdraví vás Eliška Soukupová. Přeju vám krásnou středu 3. června a pode mnou už hrají Blondie a Lady. Surfer, surfer, safety surfer. I am the

0: Teď si poslechneme ukázku z nového dílu podcastu Fasády. Veřejný záchod každých 5 minut chůze. To je ideál, kterému se Praha chce přiblížit prostřednictvím koncepce Institutu plánování a rozvoje. Hostem Fasád byl její autor, architekt Vojtěch Luxemburg. Společně si povídáme o tom, jak by taková ideální toaleta měla vypadat. Celý díl najdete na webu Rádia Wave, wave.cz/fasády a nebo ve svých podcastových aplikacích. Teď už ale slíbená ukázka.
1: Při přípravě na tohle téma jsem si taky vzpomněla na film Perfect Days. Neviděl jste ho? No tak já vám řeknu hlavní plot. V něm hlavní hrdina čistí veřejné toalety v Tokiu.
2: To ve mnou.
1: A to jsou docela architektonicky krásné, promyšlené prostory. V tom filmu působí ta toaleta skoro jako nějaká kulturní instituce. Ještě je to s krásnými záběry a teda nádhernou hudbou. Víc prozrazovat nemusím, ať se na to můžete ještě podívat. Je vůbec možnost, že se budeme někdy na ty veřejné toalety v Česku dívat podobně, protože mi přijde, že já, když jsem se na ten film koukala, tak jsem si říkala, wow, tyjo, i toaleta vlastně může být fakt jako architektonická krása, což by mě nikdy v Česku nenapadlo.
2: My musíme asi nejdřív jako zajistit tu kapacitu tak, aby ta síť fungovala, aby to běželo vlastně tam v těch zahraničních městech, ze kterých se bereme inspirace a příklady. Ať už je to Paříž nebo třeba Berlín, tak ty veřejné toalety všechny vypadají stejně. A vy tudíž, když už jakoby vidíte ten objekt, tak víte, že je to toaleta, ani se nemusíte koukat, že je tam nějaké označení toaleta. Jedna z našich jako filozofií na IPRu je, že chceme kultivovat veřejný prostor. Ve veřejném prostoru v hlavním městě se v současné době nachází spousta objektů, spousta různě barevných objektů. Už se udělala velká práce v tom, aby jsme nějaké ty části těch objektů standardizovali, ať je to mobiliář nebo třeba ty zastávkové přístřešky. A my nechceme vytvářet nějaké jako wow
1: ikony.
2: Ikony prostě nějaké jako pop architektur prostě my chceme jenom doplnit tu službu do toho stávajícího městského prostředí.

0: čistit ten veřejný prostor tak, aby třeba vynikly ty existující domy, které tam jsou, aby jsme vytvořili vlastně takový jako koberec toho obýváku, toho města.
1: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej každé pondělí od 6 večer na rádiu Wave.

0: Hostkou nového dílu Beden je Katrin Hayhoe, která v konzervativním Texasu přednáší o globálním oteplování. Jak se bavit o změně klimatu tak, abychom něčeho skutečně dosáhli? A proč vůbec někteří lidé popírají vědu? To si poslechněte už dneska ve 20 hodin v podcastu Bedny.
1: Bedny. Rozhovory Honzy Žižky s lidmi, kteří mají co říct. Otevíráme témata, která hýbou světem. Bedny. Poslouchejte už dnes v 8 večer na rádiu Wave.

0: Weston a skladba Sweet Distractions právě dozněla ve vysílání Rádia Wave. Zdraví vás Eliška Soukupová a naproti mě už Anna Gažiová. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Anna tady za mnou přišla jako taková speciální agentka Wavech Newsek. No jasně, tohle slovo nepoužívám úplnou náhodou. Je to proto, že se společně budeme právě bavit o AI agentech. Já si myslím, že tohle slovní spojení už dneska slyšel leckdo. Takzvaně trénovat nebo kódovat si svého AI agenta je velmi moderní a velmi žádoucí. Začínám alespoň já osobně mít pocit, že pokud nevím, jak vytrénovat svého AI agenta, tak v podstatě jako jsem si podepsala parté společenské i jako výkonnostní a tak dále. My se budeme bavit o tom, že AI agenti obcházejí právo Evropské unie a ukazuje to totiž nová studie. No ale ani možná by bylo dobré si nejprve říct, co to znamená AI agent.
1: Tak nejedná se úplně přesně o to stejné, jako co všichni používáme a co všichni známe víc, a to jsou ty chatboti, nebo ty vlastně třeba ChatGPT a podobně, ale jde o autonomní softwarové programy právě poháněné umělou inteligencí, které sami plánují a provádějí úkoly. Takže na rozdíl od těch běžných chatbotů vlastně ty agenti dokáží sami využívat nejrůznější nástroje, prohledávat web, číst soubory i spouštět aplikace, a využívány jsou třeba v zákaznické podpoře.
0: Jasně, nebo například si můžete třeba naprogramovat agenta, který vám bude například odpovídat na e-maily a různě vám třídit, na co se má co odpovídat a tak dále. Tak jenom, abychom se jako dovedli představit, o čem se tady bavíme. No a tahle ta newska je teda o tom, že ti AI asistenti porušují zásady etiky i GDPR. A nejhůř prý dopadl model z Číny. Tak co nám k tomu řekneš?
1: No tak jedná se o studii, kterou zpracovala nizozemská nezisková organizace AITOS. A ta vyvinula takový nástroj, který právě testoval různé ty AI agenty, a je zajímalo, jestli ti AI agenti dodržují právo Evropské unie. Takže ten takzvaný AI Act, takže akt o umělé inteligenci, a taky zásady GDPR. No a zjistili, že většina těch agentů zcela pohořela během toho testování. Nejlépe na tom byl model Claude Opus od společnosti Anthropic, který dodržel ale ty právní předpisy jenom v 54% případů, takže jenom lehce víc než v polovině případů. No a nejhůř právě dopadl čínský model Moonshot AI, který teď sledované předpisy dodržel jen v 7% případů.
0: Aha, a dovedeš nám to třeba uvést na nějakých příkladech? Já si to moc nedovedu jako představit.
1: Tak jde o to, jak se vlastně zachází s daty lidí. Jestli se tedy dodržují zásady toho GDPR, té ochrany osobních údajů, zda vlastně se teda ta minimalizují, omezuje se ten účel, pro který jsou používány, a jestli se používají právě zákonně, jestli jsou využívány transparentně. No a také jde o to, jestli vlastně se s nějakými daty těch lidí nebo nějakými předpoklady subjektivními pracuje nějakým jako korektním způsobem. Spíše by se s tím tak pracovat nemělo, mělo by to být všechno pod dohledem těch lidských osob vlastně, ale ty AI agenti jsou v tomhle nepříliš zatím vytrénovaní a je to vlastně na zodpovědnosti těch firem.
0: No a když tedy se na základě tohoto výzkumu zjistili tyhle, ty řekla bych, až jako šokující data, tak co teď, jako za kým jde nějaká odpovědnost? Jak se toho bude řešit?
1: No ta odpovědnost nejde právě za těmi vývojáři, což by mohlo znít trochu překvapivě, ale za firmami, které ty AI agenty používají. Takže pokud někdo to používá například ty chatboty na zákaznické podpoře nebo v podobných případech, tak by měl dohlédnout na to, aby tam byla dostatečná vlastně lidská kontrola a aby ti agenti nepřekračovali to právo Evropské unie. Takže to jde za těmi jednotlivými firmami, aby si je právě vytrénovali tím správným způsobem.
0: Aha, takže ty si myslíš, nebo z těch výzkumů vyplývá, že vlastně tato pochybení vyplývají z toho, že lidský zásah nebyl dostatečný, jo? Že lidé si to dostatečně jako neošéfili.
1: Takzvaně. Je to tak a ta legislativa je vlastně ve vývoji, postupně začíná být implementována, takže to je ještě taková hodně neustálená půda, ale právě i tyhle různé výzkumy mohou pomoct s tím, aby byla implementována vlastně nějakým užitečným a správným způsobem.
0: Tady vidím nějakou docela jakoby závažnou citaci. Tyto zákony existují proto, že umělá inteligence může reálným lidem způsobit skutečnou újmu. V sázce je naše autonomie, soukromí a další základní lidská práva.
1: To je vlastně výrok jedné z těch výzkumnic, jedné z vedoucích toho výzkumu. No jde o to, že vlastně ta naše data by měla být nějakým způsobem chráněna, jako to známe už i z jiných případů na internetu, a také bychom neměli být diskriminováni na základě nějakých jako kategorií, které nemusí být vůbec relevantní, pokud třeba se hlásíme o práci a podobné věci.
0: Mm-hmm. Změnilo třeba pro tebe tady ten výzkum nějakým způsobem náhled na to, jak ty budeš používat umělou inteligenci?
1: Já jsem k tomu tomu osobně velmi opatrná a já vlastně tady toho AI agenta nevyužívám, spíš používám ty četovací aplikace a i ty používám jako takový chytřejší vyhledávač, řekněme, a vždycky si všechno pečlivě ověřuji a vlastně ty subjektivní věci pro mě nehrají žádný význam, nepoužívám to vlastně na žádné osobní věci, spíš jenom na nějaký třeba nějakou rešerši při studiích a podobně.
0: To je super, já si myslím, že to se docela málo zmiňuje, že i když umělá inteligence je inteligentní bez zesporu, tak to double nebo triple checkování je nezbytné.
1: Je to tak.
0: Plus je tam taková docela zábavná formulka, kterou můžete kdykoliv tomu četovacímu nástroji napsat. A to je to, co říkáš, není pravda, zkontroluj to. A ono se skoro vždycky stane, že on řekne, máš pravdu, udělal jsem chybu. Jakože velmi zřídka se stane, že on ti řekne, ne, tato data jsou správná, tady dávám ještě další jakoby důvody, proč tomu tak je a zde si to můžeš ověřit. Opravdu ve valné většině se stane, máš pravdu, udělal jsem tam lehkou chybu, zapomněl jsem na to, že. Takže prosím, myslete na to. No, to jsem jen tak chtěla říct. A kdyby vás zajímala tahle nebo třeba jakákoliv jiná novinka ze světa, anebo od nás z Česka, tak mrkněte na náš web wave.cz a po levé straně najdete sekci Wave News. Tohle byla Anna Gažiová. Děkuji moc, Ani.
1: Taky děkuju.
0: A teď už novinka Pigment a Sumaru.

0: Tohle byl Gleb a skladba Workin' Workin'. Kdo rozhodně Workin' Workin' minulý rok byla hudebnice Marie April, která se stala teďkonc objevem roku na cenách Anděl, díky tomu, že vydala své debutové album Tangerines. Jestli jste tohle album ještě neslyšeli, tak vám ho vřele doporučuju. Já jsem byla hrozně příjemně překvapená. Fakt po dlouhé době na naší hudební scéně něco, co mě zahřálo a bylo to zároveň jako takovej novej vítr prostě do plachet. No, vážně doporučuju poslech tohoto alba od Mary April. No a s ní dělala rozhovor naše moderátorka Adela Šponerová v podcastu Impact. My si z tohoto rozhovoru dáme krátkou ukázku ve vysílání Rádia Wave po 14. hodině. Teď je ale teprve 13 hodin a 51 minut a společně nás do konce hodiny čekají třeba ještě Klára Kimmera a nebo Kelela.
1: Věrozvěsti Cyril a Metoděj přinesli do našich krajů knihu. Jak jinak oslavit jejich svátek, než na knižním jarmarku?
2: Je v červnu.
3: V červnu. Cyril a Metoděj, jasně. A Jan Hus se asi narodil kdy na Ježíška, vidíte.
1: Knižní jarmark Knihex. 16. ročník 5. a 6. června v zahradě Muzea literatury Peleova 22. Více informací na knihex.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Radio Wave.
3: A pomlázka asi je, když padá listí, vidíte.
4: Špína. Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky.
5: Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku. Špína.
6: Špína. Pořad, který se vám zarije za nehty.
4: Špína.
6: Každý čtvrtek od 8 večer na Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
7: Nazdar.
8: Tu je
9: Blue
8: Velvet.
7: A posloucháš
8: Radio Wave.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.

0: Tohle byla Aiko a Shotgun ve vysílání Rádia Wave. Je 14 hodin a 6 minut a vyladíte odpolední on-air vysílání s Eliškou Soukupovou. Já tady s vámi budu už poslední hodinku. Přeju vám krásnou středu 3. června a teď nás čeká jedna z novinek v našem playlistě. Není to teda takzvaně horká novinka, ale máme ji tady teprve pár týdnů a to jsou Boards of Canada a jejich novinka Prophecy.
1: Novinka. Novinka na Radio Wave.

0: the lies. Got a model girl and she entitled, eh. Got a model girl and she entitled.
1: Teď si poslechneme ukázku z nového dílu podcastu Impact. Její hostkou je hudebnice Marie April, která se stala objevem roku na cenách Anděl a vydala debutové album Tangerines. V novém Impactu se jí Adéla Šponerová zeptá na to, jaká jsou hlavní témata desky, jestli se dají smutek a úzkosti vyspívat a proč se bojí vyhoření. Celý díl najdete na webu Rádia Wave a ve svých podcastových aplikacích, třeba v aplikaci Můj rozhlas, ale teď už slíbená ukázka z tohoto rozhovoru.
2: Ještě mě napadá, jestli ti možná vadí, když veřejně známí lidi naopak ten svůj hlas nevyužívají, když naopak politicky nejsou.
3: To jako asi mi vadí, když jsou lidi na sílu nestranný, když jsou lidi, jako když vidí, že ten názor mají, nebo něco se jim honí hlavou a neřeknou to právě jenom kvůli tomu, aby si udrželi prostě nějakou takovou neutralitu a mohli se zalíbit vícero lidem, tak to mi trošku vadí. Ale jako pokud někdo prostě nějaký názor má, nemá tu potřebu to sdílet ven, tak jako nejsem rozhodně v pozici, kdy já bych měla někoho jako do toho nutit nebo říkat, že prostě musíme využívat tu platformu. Myslím si, že to je dobrý, myslím si, že to je správně. Když prostě člověk nějaký dosah má a má platformu, tak stát si za tím, co shledává za správný, ale jako nemůžu nikoho nutit. No. To je asi každýho volba.
2: Poslední politická otázka. Co tě aktuálně nejvíc štve z těch témat? Co bys vlastně otevřela, pokud bys něco v tvorbě otvírala?
3: Otevřela bych jako vyhrocenost názorovou a neschopnost spolu debatovat a normálně mluvit, že je úplně šílený, jak žijeme v takových polarizovaných bublinách, uzavřených kruzích a nejsme spolu už absolutně schopní komunikovat normálně, protože si kultivujeme v té vlastní skupině ten názor a je pro nás už úplně nepředstavitelný, že existují lidi, kteří mají protichůdný názor a že je možný se s nima bavit furt na nějaký lidský úrovni a že to není třeba osobní útok a nedělat z těch názorů hnedka osobní útok. A jako fakt ta úplně jako neschopnost spolu normálně mluvit a normálně komunikovat a nechuť spolu normálně komunikovat a debatovat, tak to mi přijde docela jako, hodně to vnímám a vnímám to jak v osobním životě, tak na sítích a až to mě bylo.
4: Impact. Po událostech, které mají dopad. Impact. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Wave. Dobu chet na rádiu Wave tentokrát přišla Lucka, která bydlí ve vesnici s názvem Zadní mostek. Ivanu a Zuzanu samozřejmě zajímalo, jestli tam je galanterie a zda existuje také přední mostek. Lucka ale vyprávěla o tom, že chová koně a že pracuje jako zdravotní klaun. Nejnovější díl Buchet si nalaďte dneska v 19 hodin.
1: Buchty.
2: Ducha plná talkshow o všem a o ničem, co život naděluje a bere. Dvě moderátorky, které nemoderují. A jeden host, který může být i žena.
1: Buchty. Vlašák pro uši a guilty pleasure, na které budete pyšní. Buchty.
2: Buchty se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou poslouchejte dnes od 7 večer na rádiu Wave.

0: skladba Caracas právě doznívá ve vysílání Rádia Wave a naproti mě je tady taky mamacita Caracas, Kája Vladyka.
1: Hola mamacita, dobré odpoledne, krásné, dobré ránko všem, co třeba právě teď vstávají. Proč
0: prosím,
1: ne?
0: Ano, prosím, chci být ve vašich tělech a žít vaše životy. Mm. Já se s vámi budu už pomalinku loučit, protože tady již pomyslné žezlo přenechám královně odpoledního vysílání, tedy Kájovi.
1: Dobrý den.
0: Nebudeme se teď soustředit na to, co vás všechno čeká. Čeká vás toho opravdu velká spousta.
1: Hodně na konci, legranda s Kájou, že?
0: Ano, na konci vysílání vás čekají třeba houpačky v 17.30, ale my s Kájou samozřejmě. Samozřejmě nemůžeme jinak, než vás pozvat k poslechu podcastu Pod a konkrétně toho, co vás čeká tuhle sobotu v premiéře. Naší hostkou byla totiž Míša Hanzlíková.
1: O čem jsme mluvili? Já si to moc nepamatuju.
0: Ty neblázni, ty si to nepamatuješ ani trošku.
1: Tak Míša, musíš mi osvěžit paměť.
0: Osvěžím ti. Takže Míša Hanzlíková má dvě záliby a těmi je pletení a pole dance. Mm. Je to maminka dvou dětí, je to herečka, moderátorka a zároveň je to rozvedená maminka, která nám vyprávěla o tom, jak vymástrovala umění rozvodu, úplně řekla bych až na jedničku.
1: Je to takový, myslím, docela fresh, neheteronormativní take na to, jak se rozvést, na to, jak fungovat vlastně v partnerství s dítětem a tak dále.
0: A je to takový nový pohled na to, že i když se zdá, že se něco děje špatně, tedy že se třeba rozcházíte s otcem svých dětí, tak když tam zachováte tu úctu a to, že to chcete mít jinak a možná lépe, takže to vlastně jde a do toho teda si můžete ještě do svého nového bytu pořídit tyč na pole dance.
1: Mě to úplně teď připomnělo píseň Unwritten od Natasha Bedingfield. Prostě jako žijeme s deštěm na obličeji každý moment, tak jak má být.
0: Ale to já vlastně žiju. Jak často teď pláčeš, Kájo?
1: Docela často, já taky. To se ani neptáš.
0: Jako dřív jsem se odvolávala na úplněk, nebo tak, na počasí, ale já mám pocit,
1: jo,
0: že prostě...
1: Tak teď taky poslední dobou docela hodně prší, takže se můžeme opět odvolávat na to, že jsme
0: na
1: jenom
0: to,
1: takové
0: jsme
1: jako
0: zmokný.
1: Meteorologičky. Přesně, tak jako Karen ve filmu
0: počkej,
1: Mean Girls.
0: Jsme meteosenzitivní, tohle slovo doopravdy
1: existuje. Jo.
0: A já jsem meteosenzitivní.
1: Teď si to vymyslela a můžeš domů.
0: Ano,
1: to si zasloužíš, teď si to úplně krásně zavřela tady.
0: Takže já to zavírám a loučí se s vámi Eliška Soukupová a vy si moc užijte krásné odpoledne na Rádiu Wave s Kájou Vladykou.
1: Papa Eliško.
0: Papa Kájo.
2: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. V kontextu. Poslouchej každý čtvrtek od 16 hodin na Rádiu Wave. Hotspot. Hotspot.
3: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
4: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: To byla Táňa Lvovská a David Machovský s lahodným trackem Karamel na Radio Wave a od mikrofonu už vás zdraví Kas Vladyka. Doufám, že se máte krásně, máme 6 minut po 15. hodině ve středu 3. června. Já jsem tady pro vás až do 6, no a abyste tak trošku věděli, co nás čeká teď do 4, tak je to samozřejmě spousta kultury, dáme si tipy na filmy a na kina, dáme si za malou chvilku taky už ukázku z nového dílu série Bedny a z našeho playlistu už je před námi skvělá nová Lola Young, hned potom Vírc a Toyota Vangelis anebo Murder Capital.
1: Novinka.

0: cestou jdem.
1: Na piasku leže. Na piasku leže.

0: To byly The Murder Capital na Radio Wave a my si teď dáme ukázku z nového dílu série Bedny, která přináší rozhovory s odborníky z domova i zahraničí. Hostkou dalšího dílu je americká klimatoložka Catherine Hayhoe, která v konzervativním Texasu přednáší o globálním oteplování. Jak mluvit o změně klimatu tak, abychom něčeho skutečně dosáhli? Na tuto otázku odpoví jedině Bedny. Celý díl poslouchejte na webu Radio Wave a v podcastových aplikacích a tady už je slibovaná ukázka.
1: Catherine, let's start with a fictitious scenario.
2: Katrin, začněme fiktivním scénářem. Náš posluchač je u rodinného stolu a najednou se diskuze stočí k politice. Konzervativně smýšlející Streets říká, že změnu klimatu propaguje progresivní levice, která chce lidi kontrolovat. Jak nejlépe mluvit s takovým člověkem?
1: What's the best way to engage with such a person?
3: That is a great question and it is one that often occurs where I live.
4: To je skvělá otázka. Tahle situace vlastně často nastává v Texasu, kde žiji, ale i v Kanadě, odkud pocházím. Vlastně jsem potkala lidi s vaší otázkou po celém světě. Začnu tedy souvislostí mezi politickým přesvědčením a odmítáním vědy, kterou jste naznačil v otázce. Tady opravdu začít musíme, protože nejde o nedostatek inteligence, vzdělání nebo znalostí. Za odmítáním změny klimatu často stojí politická ideologie. Důvodem je něco, čemu vědci říkají averze k řešením. Abychom vyřešili změnu klimatu, musíme se zbavit fosilních paliv. Nejde to jinak. Fosilní průmysl je ale velmi bohatý a propojený s politikou. Posledních 30 let tenhle průmysl politiky přesvědčuje, že je v jejich zájmu průmysl zachovat co nejdéle. Studie z různých míst na světě ukazují, že konzervativněji smýšlející lidé více pochybují o tom, jestli je změna klimatu vážná a méně podporují klimatická řešení. Ne proto, že by je změna klimatu nezasahovala, ale kvůli tomu, že jim tato řešení připadají jako větší hrozba než problém samotný. Hádat se o realitě tak věc nevyřeší. Skutečný problém je, že si někteří lidé nemyslí, že existují řešení, která by změnu klimatu vyřešit mohla. Pokud vámi zmíněný strýc vznese téma klimatu u večeře a já mám strýce, který přesně tohle udělal, zaprvé je důležité se s ním nehádat. O hádku totiž ve skutečnosti stojí. Téma vznesl, protože ho hádka může ještě více utvrdit v jeho současných názorech a přesvědčeních. Je to taková past. Chodíte lesem a okolo jsou listy, větvičky, ale víte, že je někde pod nimi díra. Nešlapte na ni. Pokud to uděláte, propadnete se.
3: Don't step in that place because you will be going down.
1: All right, but
2: je v takové situaci vůbec nějaká konverzace možná?
3: Possibly, but not by arguing. So if someone really wants to argue with me.
4: Snad ano, ale hádkou to nepůjde. Když se mnou někdo skutečně chce hádat, odpovím mu: omlouvám se, ale mýlíte se. Potom se ho zeptám na jeho rodinu, koníček nebo práci. Nehádám se, řeč odkloním jinam. Ale pokud má zájem o pozitivní, konstruktivní konverzaci, zeptám se: přijde vám, že je počasí poslední dobou trochu zvláštní? Ani jeden člověk mi na tohle neřekl ne. Vlastně jsem zažila podobnou konverzaci s českým inženýrem ve vlaku z Berlína do Prahy. Zeptal se mě, co dělám, já mu řekla, že studuji změnu klimatu. Zeptal se, jste si jistá, že je změna klimatu problém? Odpověděla jsem otázkou, jestli mu počasí přijde zvláštní. Řekl, že ano, a začal vyjmenovávat spoustu podivností českého počasí v poslední době. Odvětila jsem, že to je přesně, o čem mluvím. Řekl jste to vy, ne já. A potom se zeptal, co s tím tedy máme dělat? Jsem konzervativec. Do tohoto bodu je třeba se dostat. V tu chvíli dostanete příležitost mluvit o řešeních, se kterými i konzervativnější lidé mohou souhlasit. Řešení, která šetří peníze, přispívají k růstu lokální ekonomiky, zvyšují energetickou stabilitu a činí nás více nezávislými. Abychom ale o těchto řešeních mohli mluvit, musíme je znát.
5: Bedny. Rozhovory s lidmi, kteří mají co říct. Bedny. Na rádiu Wave. Série Honzy Žižky poslouchej na webu wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Český rozhlas, rádio Wave. Děláme vlny.

0: Picked her up in her Bravis. G-Wagon on smashing. She said I'm the captain. Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Bylo 15:30 ve středu 3. června a já už pro vás mám tipy, kam a na co dneska do kina. Začínáme hodonínským kinem Svět, kde můžete dneska vidět například skvělého Hugha Jackmana jako ovčího detektiva ve snímku B tým na stopě v 17:30 a v 19:30 potom akční sci-fi Vláci vesmíru. To je Kino Svět v Hodoníně. Kino Dukla v Jihlavě má dneska na programu nový horor se skvělou Renate Reinsve, snímek Backrooms, který současně láme rekordy návštěvnosti. V kině Dukla v 17 hodin a v 18 hodin potom snímek Babylon. V kině Biograf Český raj v Jičíně můžete dneska vidět komedii Tankový prapor v 17:30 a v 19:30 potom horor Posedlost. A poslední tip putuje do pražského kina Dlabačov, kde můžete dneska vidět domácí dokument Raději ze šílet v divočině v 18 hodin a nakonec ve 20 hodin western Mrtvý muž. To je pražské kino Dlabačov.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
1: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na Rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchejte dnes od 18 hodin na Rádiu Wave.

15 hodin a 38 minut na rádiu Wave dozněla skvělá Micky s trackem Kopkár a já už pro vás mám taky skvělou další novou hudební novinku, a to z domácí hudební scény. Matěj Čech aka Mat213 vydal poslední pátek v květnu své nejnovější album Retroskepse. Na tom hostují velká jména domácí scény jako Tokyo Drift, Gufrau, Rohony, Lifer nebo Marie April. Nicméně ve skladbě 2016 zpívá Mat sám a vyrovnává se na ní se stárnutím a plynutím času. Jako nicméně my všichni, tohle už je nový Mat213 a track 2016.

zasmál hlín, zanechte.

15:48 na Radio Wave doznívá Barbara Hora s trackem Perseids. No a ještě než budou 4, tak si dáme obligatné model, aktris nebo child star a hned po 16. hodině se můžete těšit na Fake Minka nebo Blood Orange. U mikrofonu je pro vás až do 17:30 Kas Vladika.

0: Quest.
1: Quest.
0: Hrajeme s vámi. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte.
2: Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Na Rádiu Wave doznívají Blood Orange, Caroline Polaček, Lord a Mustafa, hvězdná spolupráce na tracku Mind Loaded, no a nám pokračuje středeční odpoledne s Kasem Vladykou po 16. hodině. Doufám, že si ho užíváte, že se máte krásně. V téhle hodince do pěti nás čeká opět spousta kultury, dáme si například tipy na divadla, pokud by se vám dneska chtělo za kulturou do společnosti, ale taky třeba moje osobní tipy na seriály, pokud byste chtěli dneska večer zůstat v postýlce. No a z našeho krásného středečního playlistu už jsou před námi Tuvelo, Rina Savajama nebo I Love You Honey Bunny.
1: A jsem nadšená.

0: To byly I Love You Honey Bunny a teď si poslechneme ukázku z podcastu Nádech. Pojem food noise označuje stav, kdy se jídlo stává středobodem našeho dne a velká část našich myšlenek se točí pouze kolem toho, kdy budeme jíst, co budeme jíst nebo jestli můžeme jíst. Toto téma v Nádechu vysvětluje klinická nutriční terapeutka Markéta Gajdošová.
1: Protože pokud je jídlo prioritní věc, která mi vlastně jako zabírá tu kapacitu a je to takový ten středobod každýho dne a všechno se točí okolo toho, kdy budu jíst a co budu jíst a jestli teď můžu jíst, když jsem před půl hodinou jedla a vlastně neustálý jako myšlenky s tím asociovaný, tak mi bere tu kapacitu a pozornost něčeho jiného, k čemu mám ten život jako dedikovat nebo co má být ta priorita v tom fungování. Vlastně je jako v pořádku, když tvoří třeba nějakých 20-30% toho každodenního přemýšlení, ale jakmile to překročí prostě 70% toho dne, tak to už je špatně a to už je tam jako ten varovný vykřičník. To není jenom taková ta jako pouhá chuť na jídlo nebo potřeba jíst a nebo fyziologický hlad, ale je to vlastně něco paradoxně nesouvisejícího s tím samotným hladem. Teď najednou v tom světě, kdy nemáme pod kontrolou skoro nic a všechno kolem nás je rychlý, chaotický, takový vytěžující. Teď se v tom možná už tak jako sami ztrácíme, je strašně těžký se v tom nějak ukotvit. Tak najednou to jídlo získává takovou tu roli toho, že tohle vlastně jako můžu mít pod kontrolou, nebo nad tím naopak tu kontrolu možná ztrácím. Považuji za nesmírně důležitý naučit se rozlišovat, co je vlastně ten fyziologický nebo fyzický hlad a co je ten emoční hlad. Že to není jedna a ta stejná věc. Vlastně ten fyzický hlad jako úkonnější jakýkoliv jídlo. To je prostě to, že když mám teď hlad a vyhodnotím to takhle, tak když by tady před mnou byl talíř brambor, tak si je prostě dám, protože to má jako reagovat na tu potřebu. Pokud je to emoční hlad, zpravidla to bude na něco velmi konkrétního, nebude to úplně ten talíř brambor ani brokolice, bude to dost možná nějaká třeba sladká. Taká věc, tučnější věc a bude to tak jako inklinovat k tomu, že jenom tohle mi to ukonejší. Ten fyzický hlad vlastně přichází tak postupně, že teď možná začíná být jako na nějaký úrovni, postupně se bude budovat. Pokud na něj nebudu reagovat, tak za hodinu bude větší a za dvě hodiny bude jako enormní. Ten emoční hlad přijde tak jako z ničeho nic, že prostě nic se možná neděje, nic neslyším a najednou je tam jako obrovsky přítomný a je tak jako apelující, že vlastně teď hned potřebuje nějakou odezvu. To, co dělá většina lidí, je čeho jim moc, co je špatně, co musím vyřadit, co musím eliminovat, kde je tady jako u mě ta chyba. Pojďme se na to kouknout obráceně, jestli vlastně není v uvozovkách ta chyba, co mi tam chybí, čeho mám málo, co bych potřebovala přidat. A pojďme možná začít z té druhé strany. Pojďme tam jako vracet to, co si nedáváme, to, čeho máme málo, to, co tam úplně chybí.
2: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Vyvětrej si hlavu s rádiem Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Český rozhlas, Rádio Wave.
4: Rádio Wave dělá

0: puoi parlare, vieni, vieni, ti aspetto.
1: To byla reperka Elea s trackem Ti aspetto, bude půl páté ve středu 3. června a já mám pro vás takové malé seriálové okénko. Během posledního týdne totiž skončily dva seriály, které během posledních let dělaly velké vlny v kultuře, a to seriály Euforie a Hex, neboli Stále v kurzu. Já jsem dneska ránko dokoukal seriál Euforie, tedy poslední epizodu 3. sezóny, kterou seriál skončil, a tenhle seriál, nebo respektive tahle sezóna, si nevysloužila úplně dobré recenze a musím s nimi tedy souhlasit. Řekl bych, že tedy minimálně ta poslední sezóna potěší možná tak fanoušky westernů a Bible, ale fanoušky dobré televize tak úplně ne. Každopádně seriál, který bych já tedy osobně rozhodně doporučil, je seriál Hex, neboli Stále v kurzu, který teď skončil 5. sezónou a byl prostě nádherný. Je o přátelství dvou žen, o jejich profesním i osobním vztahu a je to prostě takové veselé, je to dojemné a je to vtipné, je to prostě kvalitka. Pokud jste o něm neslyšeli a náhodou ho třeba taky i neviděli, tak doporučuji seriál Hex, úplně ideální na takový třeba deštivý letní večer.
2: Nenechte si ujít v České televizi. Řekni, ejo. Večer, kdy zpívá celá aréna. S výjimečnými hudebními hosty a strhující atmosférou od první písně.
3: A tady vidím kluka, který má cedulku Chci si zahrát jahodu.
2: Miraj v O2 aréně. V pátek večer na ČT Art a v TV vysílání.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Máme 16 hodin a 40 minut ve středu 3. června a já už pro vás mám tipy na dvě divadla dneska večer v Ostravě a v Praze. Začínáme divadlem Petra Bezruče v Ostravě,

0: kde můžete dneska večer vidět Kryonauty. To je nová hra od renomované slovenské dramatičky o technooptimismu v době, jež nevěří v budoucnost. Je Kryonaut ten, kdo už nic nečeká, nebo ten, kdo věří v absolutní restart? Kyberpunková inscenace, kde můžete vyhrát šťastný konec, jestli si ho umíte představit. To je inscenace Kryonauti v divadle Petra Bezruče dneska v 6:30. A v pražské Venuši ve Švehlovce můžete dneska od 20 hodin vidět Lolitky. Anna, Klára a Sofie, každá z nich má svou panenku. Dokonale růžovou Barbie, nekompromisní Lamily nebo Kena bez nohy. Ve chvíli, kdy dívky začnou se svými panenkami takzvaně mluvit, otevírá se před námi skrytý svět manipulace. Autorský text Diany Šoltýsové zkoumá, co všechno lze schovat do panenky a co všechno se z ní dá vyčíst, když se podíváme opravdu pozorně. To jsou Lolitky v pražské Venuši dneska ve 20 hodin.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

I'm not perfect, but I'm trying. V 16 hodin a 49 minut na Radio Wave doznívá Rachel Chinuriri. Ještě než nám odbije 17. hodina, tak si dáme kruh 19, Yeji nebo Souk, no a hned po páté na vás čekají Berlin Manson nebo novinka od Buggy Baby a Exegesis. U mikrofonu je pro vás Kas Vladyka.

Nejostřejší rapová show široko daleko. Excalibur. Poslouchej každý čtvrtek od 9 večer na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

vy už nejste děti, už nejste děti, vy už nejste děti, ty jsi na to káp, už nejsme děti. Občas se sám ptám, proč už nejsme děti, proč nejsme děti, proč už nejsme děti.

0: To byly Buggy Baby a Exegesis na Radio Wave Summer on My Mind. U mikrofonu je pro vás ještě půl hodinky Kas Vladyka. Nám pokračuje už teď konec našeho společného středečního odpoledne, protože už v půl šesté budete moct poslouchat nové Houpačky. O tom, jestli by děti měly používat AI a případně jak. Každopádně ještě předtím si dáme tipy na koncerty dneska večer. No a z našeho playlistu už jsou před námi Rostam, Nina Girachi nebo Síček.
1: Já jsem nadšená.
2: Jaj bože,

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Máme 17 hodin a 18 minut a ještě než se rozloučíme, tak mám pro vás poslední dnešní kulturní tipy, a to na živou hudbu a koncerty dneska večer v Ostravě a v Praze. Začneme v Ostravě, a to Barákem, kde dneska od 6:30 vystoupí Escuela Grind, Carnal Diafragma, Critical Madness a taky Kožiš. Čeká vás tedy americká grindcore Vichřice a taky tři domácí supporty. Pokud se nacházíte v Praze, můžete vyrazit například do Kaštanu, kde dneska od 20 hodin zahrají Phil Schoenfeld a Southern Cross. V pražské Cargo Gallery zase zahrají Slad, Našrot a Rány těla. V pražské klubovně dneska od 7:30 zahrají Pink Breath of Heaven. Tenhle projekt spojuje rozsáhlé shoegazeové textury s neomezenou energií moderní psychedelie a vytváří svět, ve kterém se prolínají barvy a emoce. V pražské Vile Štvanice můžete od 20 hodin dneska slyšet Luna Tractors, kteří přetvářejí anglokeltskou tradiční hudbu, a to pomocí současných rytmů a basových linek. Karlin eklektický perkusivní projev a body drumming se propojuje s analogovými syntetizátory, píšťalami a alikvotním zpěvem její partnerky Claire Le Couture. To zní krásně, to je Vile Štvanice dneska ve 20 hodin. No a úplně poslední pozvánka se živou kulturou putuje do Kafe na půl cesty, kde dneska od 7:30 zahrají Hete z Německa a taky Dvořák. Čeká vás tedy postpunk a altrock v Kafe na půl cesty dneska od 7:30.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: To byli Pet Shop Boys na Radio Wave a vy už teď můžete poslouchat z Brusunové Houpačky. Myslím si, že nedává smysl zakazovat něco, co je dneska naprosto běžné, říká v novém díle odborník na digitální technologie a AI Karel Klatovský. Jak používat AI bezpečně a na co si dát pozor? A na co by expert umělou inteligenci nikdy nepoužil? To se dozvíte v Houpačkách a od mikrofonu už se s vámi loučí Kas Vladyka.
1: Houpačky.
2: Magazín pro aktivní rodiče.
1: Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave.
3: Posloucháte stanici Českého rozhlasu, posloucháte podcast Houpačky pro rodiče, kteří se zajímají. Od mikrofonu vás zdraví Michála Sladká. Mým dnešním hostem je Karel Klatovský. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Vy jste bývalý pedagog, můžu to takhle říct,
4: ano.
3: Víc než dekádu jste učil.
4: Ano.
3: A teď jste manažerem vzdělávacích programů ve společnosti Microsoft. Co děláte?
4: Já mám na starosti oblast školství v rámci 8 evropských zemí. Komunikuji se školami, komunikuji se zřizovateli, ukazuji jim možnosti, které vlastně technologie dneska ve škole jsou a jakým způsobem je efektivně a vhodně využívat při výuce.
3: Mm-hmm. My se dneska budeme bavit spolu o online bezpečnosti dětí a o vlivu umělé inteligence na vůbec všechno, vlastně, co v digitálním světě můžeme zažít. Ale nejdřív, my jsme se viděli naposledy v březnu 2023, takže máme tady výročí teď spolu. 3 roky bavili jsme se o sharentingu, sdílení dětských obrázků, videí rodiči na internetu. Nějak jsme se posunuli v tomhle, už jsme lepší jako rodiče, my jsme tady tehdy dost lomili rukama, ještě s vaším kolegou Kamilem Kopeckým. Jak to vypadá?
4: Já úplně poslední aktuální čísla v rámci sharentingu nemám, ale co vidíme, ať už třeba z návštěvy i škola, dělám různé i třeba besedy s rodiči, tak ty kampaně, které se tady právě zhruba před těmi 3 a více lety rozjeli, tak určitě jako dopadly na úrodnou půdu, protože rodiče si uvědomují, že fotky dětí už by neměly na internet dávat a myslím si, že ta kampaň opravdu pomohla.
3: A obecně, když bychom se spolu takhle ohlédli do těch uplynulých 3 let, svět digitálních technologií jde strašně rychle dopředu. Posouvá se i to, jak o něm přemýšlíme, jako třeba teď, když vyloženě půjdeme po těch rodičích. A jak se v něm třeba dokážeme orientovat?
4: Já si myslím, že ty rodiče i díky tomu, že čím dál víc těch dětí používá, ať už to je obecně tu IT techniku nebo tu umělou inteligenci, tak i oni si uvědomují, že je potřeba s těmi dětmi nějakým způsobem komunikovat. Jsem rád, že spousta těch rodičů si uvědomila, že to není cestou zákazu, ale spíš nějakého dialogu. Já osobně ze své zkušenosti ze školství vím, že mě třeba ve třídě moc zákazy nefungovaly, ale bylo to vždycky o tom dialogu. Takže pro nás jako pro rodiče, kteří zažili tu dobu před internetem a po internetu nebo v rámci internetu, je to samozřejmě jako poměrně těžké někdy pro ty děti, kteří v tom vyrůstají naprosto běžně, tak tam samozřejmě pro ně je to samozřejmost a nemá cenu zakazovat něco, co dneska je naprosto běžné.
3: No, ale teď jak teda to dělat bezpečně?
4: Tak
3: to je na dlouho.
4: Asi tím prvním krokem je, bych řekl, vybrat si ten správný nástroj, protože je to podobně jako v různých jiných oblastech, je to o tom prostě vybrat si ty vhodné nástroje. Existují, když jste zmínila umělou inteligenci, nástroje, které se třeba učí na tom, co tam ten uživatel napíše, což určitě jako nechcete, když tam budete nahrávat svoje fotky a podobně. A samozřejmě existují pak i nástroje, jako je třeba právě v rámci těch školních licencí, které a školních nástrojů, tak to jsou nástroje, které se na tom, co tam ať ten žák nebo ten učitel zadá, napíše, vloží jakoukoliv přílohu a podobně, tak se to na tom neučí. To je vlastně jako první důležité téma nebo vlastnost. A druhá ta důležitá vlastnost pak je, že o určitých těch tématech vlastně s tím dítětem nebude ta umělá inteligence mluvit, když to řeknu v uvozovkách, že pokud by ten žák chtěl otevřít téma různých třeba sebevráž, nějaká sexuální témata a další věci, tak ten vlastně ta umělá inteligence, ten kopilot se s ním o tom bavit nebude.
3: Mm-hmm. A my třeba víme, že ChatGPT tohle dělá. Ale tak to víme, že to... Když se
4: záleží
3: to vyskouší...
4: i na nastavení. Jo. Vlastně většina těch firm má vždycky nějakou verzi, která je zdarma, potom je verze vlastně třeba placená, někdy je potřeba tohle nastavení na to, aby se ten nástroj neučil to zapnout, takže záleží vždycky na podmínkách té dané služby.
3: Mm-hmm. Jasně. Tak pojďme si to zkusit vzít nějak teda po pořadě. Umíme teď v téhleté aktuální situaci o online bezpečí mluvit? Umí to rodiče? Umí to i školy? Je těch informací dost a umíme je předávat?
4: Já bych řekl, že to umí mnohem lépe, než to uměli dříve, protože těch aktivit pro rodiče, těch aktivit pro školy se děje mnoho. Zmiňovala jste i tu spolupráci v rámci projektu e-bezpečí, toho sharendingu, kterou jsme dělali s panem Kopeckým. Takže tam si myslím, že je vidět opravdu velký posun a my vidíme i posun vlastně díky našim nějakým vlastně průzkumům, které se oficiálně nazývají Global Online Safety Survey, který už děláme více jak 10 let a je to vlastně průzkum kyberbezpečnosti a toho, jak děti a rodiče používají umělou inteligenci, používají vlastně internet a je tam vidět za těch 10 let, kdy ten průzkum vznikl poprvé, tak obrovský posun dopředu. V některých těch metrikách se samozřejmě jako posouváme k těm lepším číslům, o kterých já když tak pak ještě za chvíli budu mluvit. U některých zase naopak samozřejmě díky třeba rozmachu umělé inteligence a zlepšování toho, co AI umí, tak například, když se budeme bavit o rozpoznávání deepfakeů, což jsou vlastně obrázky nebo i třeba videa vygenerované pomocí umělé inteligence, tak rozpoznat dneska, jestli to udělala umělá inteligence nebo ne, tak umí zhruba čtvrtina těch respondentů pouze. Dřív to bylo, protože ty nástroje nebyly dříve tolik dokonalé, tak to bylo jednoduché. Hmm. Řešilo se takové to, podívej se na počet prstů na rukou.
3: Řešili se
4: vlasy a podobně, ale dneska ta AI vlastně tohle to umí. A i pro běžného, i třeba řekněme pokročilé uživatele, už je poměrně problém ten rozdíl tam rozpoznat.
3: Mm-hmm. A říkáte čtvrtina a to se bavíme o dospělácích.
4: To je i to mix vlastně v rámci toho našeho průzkumu, tak tam odpovídalo v tom posledním ročníku zhruba 15 000 respondentů z 15 zemí a je to mix rodičů, dětí od 6 do zhruba 17 let, potom respektive jo, od 6 do 17 let, potom ty samotné teenageři ve věku 13 až 17 let a potom dospělí, takže je to mix těch tří skupin.
3: Když by se zeptám teď úplně na konkrétní situaci, byste chtěl svému dítěti ukázat, že nějaký obrázek, nějaká fotka nebo i nějaký video, který on jako nadšeně sleduje a nějak mu jakoby důvěřuje, máte podezření, že to teda tohle rozhodně není pravda. Na co se podívat nebo co použít, jaký nástroj, abyste si ověřil teda, jestli to natočil někdo venku před domem, anebo jestli to vyrobila umělá inteligence.
4: Tohle je poměrně častý dotaz, který dostávám třeba i ze svých cest do škol, jestli vlastně existuje nějaký nástroj, kam učitel může nahrát třeba práci studenta, aby mu to řeklo, že na 80-90% je to práce umělé inteligence. Ta AI, se kterou dneska pracujeme, je generativní. To znamená, že ona vlastně ty texty pokaždé generuje na základě nějakého pravděpodobnostního modelu. Takže bohužel už to není tak, jako když jsem třeba učil já, když se mi nezdál nějaký text nebo nějaká práce studenta, že jsem řekl, hele, tady to máš úplně stejné, jako je to na Wikipedii, předělej to. Nebo tady si to vzal z této knížky, protože jsem znal ty publikace, které se stahují k tomu předmětu. Dneska, i když vlastně budu mít celou třídu před sebou a dám jim nějaký úkol a celá třída ho udělá pomocí umělé inteligence, tak i když by použili stejný prompt, tak vlastně ten výsledek bude po každý stejný.
3: Jiný. Říct,
4: jo, ano, bude vlastně stejný prompt, ale po každý jiný výsledek. Hmm. Ne úplně, ale ta skladba těch slov a podobně tak bude trošku jiná. Je to, neřekl bych úplně peklo, je to prostě výzva pro ty učitele a třeba u těch esejí a referátů se dostáváme k tomu, že vlastně mě jako učitele předmětu, kde dávám esej referáty, nebude zajímat ten výsledek, nebo jenom ten výsledek, ale bude mě zajímat i ten vlastně postup. A je to něco, co třeba učitelé matematiky už dělají dlouhodobě, že já už si pamatuju za svých vlastně studií, kdy učitele nezajímal jenom výsledek, ale zajímalo ten postup, takže teď i třeba u těch esejí a referátů to bude o tom, že mě nezajímá jenom ta výsledná práce, ale jak si k tomu vlastně dospěl. A za mě zakazovat umělou inteligenci v tomhle případě nemá smysl, protože zakazovat něco, co použije jako miliarda lidí každý měsíc na světě, fakt jako smysl nemá, ale je vhodné to nějakým způsobem propojit. Samozřejmě zase pomocí těch bezpečných nástrojů, ale je vhodné to propojit, že třeba už ten učitel neřekne, jenom udělejte referát třeba na Středočeský kraj, na Prahu v angličtině, ale řekne, použijte umělou inteligenci, část pracujte vy, část nechte zpracovat pomocí umělé inteligence a na závěr kriticky porovný a zhodnoť. V čem jste se shodli, v čem ne, jaké použila zdroje, měla ve všem pravdu, co tě příjemně nebo nepříjemně překvapilo při psaní té práce a podobně. Takže už to není o tom jenom, že prostě budu hodnotit ten výsledek, ale i ten postup. Každopádně, abych se dostal ještě k té otázce ohledně těch vlastně ověřování těch informací, tady pořád platí to stejné, ověřovat informace z více zdrojů. Prostě naučit ty děti, že na tom internetu nemusí být všechno pravda. V mnohých případech si myslím, že se budeme dostávat do situace, kdy zatímco já zase ještě vlastně funguju tak, že většině věcí na internetu, řekněme, věřím, dokud mě to jako netrkne do očí, nebo dokud prostě mi to nepřijde něco divného, ale budeme se dostávat do situace, kdy vlastně budu muset k tomu přistupovat, že jako nebudu věřit vlastně ničemu, dokud si to neověřím.
3: Jako a priori přístup bude, že všechno je lež a bude to prostě otočí se to.
4: Tak nechci úplně říkat, že všechno je lež, ale že bude potřeba mnohem víc kriticky myslet nad tím, co čtu, na co koukám, protože ty technologie dneska už některé vlastně umožní vytvářet poměrně kvalitní výstupy.
3: Možná, že se teď shodneme na tom, že online svět není úplně bezpečný místo. Podle vás, i z hlediska toho, co vy děláte, na čí straně ta odpovědnost za to bezpečí leží? Určitě to jsou rodiče, kteří by měli kontrolovat a mít přehled o tom, jaký aplikace děti používají, v jakém prostředí se pohybují, s kým komunikují, ale to je strašně náročný boj a jednostranně asi nejde úplně jako vy takhle vyhrát.
4: Přesně tak, není to určitě o jedné straně a internet určitě není bezpečné místo. Jsem rád, že jste to zmínila, protože v rámci vlastně toho našeho posledního průzkumu, tak 64% respondentů zaznamenalo vlastně na internetu v posledním roce nějaký kybernetický problém nebo prostě nějaký problém, který museli řešit. Nejčastější vlastně, se kterým se setkali, tak byl nenávistný obsah. A přesně jak jste říkala, nelze všechno nechávat na rodičích, nelze všechno nechávat na škole, ale zároveň ani na těch technologických firmách, ale je tady potřeba prostě spolupráce. Já, když bych to přirovnal k něčemu, tak třeba jízda autem, tak je to vlastně, aby byla jízda autem bezpečná, tak je to kombinace toho, aby ty silnice byly bezpečné, což dělá pravděpodobně stát, aby to auto bylo bezpečné, což dělá ten výrobce, ale aby ta jízda byla bezpečná, za to odpovídá řidič. Takže tady je to podobné o tom, že škola by měla dát těm žákům k dispozici bezpečné nástroje, rodič by neměl jenom zakazovat, ale měl by vlastně diskutovat i s tím dítětem, co na tom internetu dělá, mít přehled. Existuje spousta nástrojů, které umožňují rodičům mít přehled o tom, jaké stránky ty děti navštěvují, co na tom internetu dělají, a zároveň samozřejmě pak i ten technologický sektor, aby poskytoval ty nástroje, které jsou bezpečné. Takže určitě spolupráce všech těch tří oblastí.
3: Jak to jako obyčejní lidi můžeme vymáhat? Nebo jak si to nějak zabezpečit i z jiných stran, než z toho, že moje jízda je bezpečná?
4: Tak pokud bych vlastně použil to vaše slovo vymáhat, tak jak jsem říkal, tak každá z těch tří základních platform, ať jsou dneska telefony, mobily a podobně, tak umožní vlastně využívat určitou formu rodičovské kontroly, takže já můžu buď nastavit nějaký limit na třeba používání toho telefonu, tabletu, herní konzole na den, můžu nastavit limity na ty jednotlivé aplikace, takže to je jedna věc, kdy vám pak třeba jednou týdně chodí přehledně e-mail toho, jaké stránky děti navštívili, co na tom internetu dělali. Na druhou stranu, jak říkám, já úplně nejsem příznivcem těch zákazů, ale mít přehled a diskutovat s těmi dětmi, to je určitě jako důležitá věc.
3: Protože my teď mluvíme hlavně o kvantitě, že jo, zrovna tyhle ty přehledy a ty limity jsou kvantitativní záležitost, ano. Budeš jenom hodinu a půl, protože můžeš taky vidět denní světlo, ale ta kvalita je asi větší jako výzva, ne?
4: Určitě. Otázka je, kdo by měl hodnotit, jestli ten obsah je jako kvalitní nebo ne.
3: Nebo bezpečný, pardon. Nebo
4: bezpečný, tady určitě je zase potřeba prostě spolupráce těch tří sektorů, aby ve škole ty děti se naučily, že musí ověřovat informace a jaké jsou ty kvalitní zdroje informací, to samé vlastně i práce vlastně těch rodičů.
3: Můžeme si zkusit teď probrat nějaké konkrétní nástroje, které by nám pomohly, nebo možná teda našim dětem, jste tady právě mě něco už poradil na začátku, nám pomohly se v tom světě třeba nějak líp orientovat?
4: Jedním z těch nástrojů, který já jsem třeba zmiňoval a je vlastně z pohledu té bezpečnosti pro školy i doporučovaný, protože odmítá vlastně se bavit o těch závadných tématech, zároveň se neučí na tom, co ten učitel nebo žák tam nahraje, tak je nástroj Copilot, který vlastně všechny školy v rámci České republiky mohou používat zdarma, takže to je třeba jeden z těch nástrojů.
3: Je to nějak využitelný i pro rodiče?
4: Existuje vlastně i verze mimoškolní, kde ten rodič se může zaregistrovat a využívat vlastně tu verzi pro ty koncové spotřebitele taky.
3: Okay.
4: No a pak druhou možností je...
3: Promiňte, a můžeme se trošku o tom něco říct, co to teda dělá?
4: Jo, je to vlastně generativní umělá inteligence, je to chatbot, který je postavený na modelu GPT od OpenAI, díky spolupráci Microsoftu a OpenAI, a který vlastně... Je to prostě klasický chatbot postavený na ten generativní AI, který dává dětem ty odpovědi, ale co je důležité je, že vlastně je tam třeba i studijní režim, kdy já po svých vlastně cestách i po Evropě tak vídám poměrně jako velkou výtku od i třeba různých ministerstev školství v jiných zemích, že mají problém s tím, že ta AI je vlastně jako

0: generátor odpovědí pro ty děti, ale že ta křivka toho učení je tam jako poměrně nízká a že by chtěli, aby vlastně se to naučil. A já s ním plně souhlasím, protože když se dneska dítě, nebo rodič, kdokoliv třeba zeptá, co to je fotosyntéza, umělá inteligence dostane 3A4 prostě textu, přečte si to, ano, ty informace tam pravděpodobně dneska už jako budou správné, ale nenaučí se téměř nic, protože to prostě prolítne. Proto třeba v té školní verzi, ale i v té verzi pro ty koncové uživatele, tak je studijní režim, kde vlastně, když ten žák se třeba zeptá, chtěl bych se dozvědět, co to je fotosyntéza, tak on odpoví jenom třeba jednou větou a bude pokračovat dál. Ale teď mě zajímá, co ty o tom vlastně víš. A ten žák napíše, co o tom ví, a na základě toho vlastně on ho posouvá dál. A tohle můžou dělat i ty rodiče, jo, když se budou chtít dozvědět třeba o tom, jaké jsou kybernetické hrozby na internetu, jo, můžou použít ten studijní režim. Přijde dítě, hele, chtěl bych investovat do Bitcoinu třeba, a ten rodič absolutně netuší vůbec, co to jsou tyhle věci, tato témata, tak vlastně může krok za krokem o tom tématu dozvědět, ne že dostane, jak jsem říkal, 3A4 textu, kde vlastně jako to bude to všechno informačně asi správně, ale nenaučí se tom, takže můžou jít tím krokem za krokem.
1: Já žiju v domnění, že tyhle ty chatbotí modely se vlastně zdokonalují tím, že se učí vlastně na lidech, když to úplně zjednodušeně řekneme. Vy říkáte, že tenhle to nedělá. Na čem se teda učí?
0: My jsme se dostali do fáze, kdy oni se učili v těch prvních verzích na třeba obsahu diskuzních fór, na obsahu vlastně knížek, veřejně dostupných materiálů, veřejně dostupných webových stránek a podobně. A pomalu se trošku dostáváme do situace, kdy vlastně už se nemají moc na čem, co vytvořil člověk, úplně učit, ale zároveň vlastně nechceme, aby se AI učila na výstupech AI. Takže teď je to o tom, že už nejsme svědky toho, že každý nový model, který prostě během posledních třeba těch 3 let, kdy je velký ten boom té generativní AI, tak kdy vlastně každý nový model přinesl mnohem třeba jako správnější odpovědi a tak dále, tak se dostáváme dneska do situace, kdy ty nové verze přinášejí třeba mnohem menší míru takzvané halucinace, to je vlastně to, když ta AI neodpovídá úplně správně.
1: Vymýšlí se takzvaně.
0: Přesně. Uhum. A nebo co se hodně řešilo na začátku třeba toho boomu, tak byla i třeba energetická náročnost a ekologická vlastně stopa, tak to je věc, která se dneska s těmi novými modely jako zásadně snižuje.
1: Uhum, uhum. Takže se vlastně zjednodušuje ta cesta k tomu, proč a jak to používat.
0: Určitě.
1: A to je dobrá zpráva?
0: Já si myslím, že je na to pohled zase potřeba koukat jako z obou těch stran. Samozřejmě já tu generativní AI můžu využívat ke spoustě jako skvělým věcem, která mi ušetří plno práce, a opět v rámci toho našeho průzkumu za těch posledních 10 let vidíme, že uživatelé a vlastně ty respondenti tak jsou díky technologiím mnohem produktivnější, ale na druhou stranu samozřejmě je tam třeba to téma té kybernetické bezpečnosti, které je potřeba díky těm technologiím řešit. Takže já bych na to koukal z pohledu vlastně jako obou stran. Ano, umí mi to pomoct se spoustou věcí, umí mi to pomoct udělat základ prezentace, základ životopisu, umí mi to nějakým způsobem pomoct i třeba s tvorbou nějakých infografik. Vidíme teď, že spousta třeba i menších nějakých různých spolků a různých pozvánek se dělá jenom na základě umělé inteligence. A dřív ten rodič by ta škola, kdokoliv jiný, by tohle prostě nebyl schopný udělat, pokud by nebyl vlastně nějaký pokročilý grafik. Dneska na základě promptu téměř každý může takovouhle materiál vytvořit. Na druhou stranu samozřejmě existuje plno scénářů, kdy ta generativní AI může být zneužívaná, ať je to třeba tvorba těch deepfake videí a dalších věcí, je to podobně jako s tím ohněm. Prostě dobrý sluha, ale zlý pán.
1: Když se vrátíme zpátky nebo zůstaneme dále ještě u rodičovské perspektivy, jak byste naopak s umělou inteligencí nepracoval? Co byste třeba po ní nechtěl? Na co byste ji určitě nepoužíval a proč?
0: Ono se to za poslední dobu jako hodně změnilo. Já třeba osobně jako rodič, a i vím, že i třeba některé takovéhle jako aplikace existují, tak určitě bych třeba nechtěl, aby mi AI četla pohádky dětem před spaní. To je věc, kterou si myslím, že je potřeba jako dělat osobně. Určitě bych jako rodič otevřel se svými dětmi a otevírám se svými dětmi, ta, že prostě když

0: většina těch velkých firm, která poskytují vlastně ty vyhledávače, tak během posledních měsíců tam zadala i ten AI souhrn. Ale vy si můžete přepnout. Vy vlastně můžete, buď můžete odskrolovat níž, ale uvědomit si, že ten AI souhrn je to, co je vlastně generováno tou generativní AI, která může dělat chyby.
1: Existují i herní platformy, které děti dokážou nějak vzdělávat a chtějí a dělají to?
0: Určitě existují a jednou z těch vlastně největších tak je Minecraft, protože Minecraft si myslím, že není potřeba úplně extra představovat, ale Minecraft existuje ve dvou verzích. Jednak v té verzi školní, nebo jednak v té verzi pro ty koncové uživatele, jednak v té verzi školní. A uživatelé mají možnost si vlastně do toho Minecraftu stáhnout světy, které jim ty ta témata, o kterých se tady bavíme, ať je to třeba umělá inteligence, kyberbezpečnost a podobně, tak jim to vlastně přiblíží a to téma jim otevře. Samozřejmě. V tom Minecraftu se dá dělat spousta jako jiných věcí, dějepis, chemie, spousta takových jako materiálů je tam připravených, ale pokud se budeme bavit o těch důležitých tématech, jako je umělá inteligence a kyberbezpečnost, tak jsou tam připravené světy v češtině, které vlastně těm dětem, ať už třeba ve škole nebo doma s rodiči, tak vlastně ukážou tu problematiku těch témat. Například v rámci té umělé inteligence tam jsou připraveny světy, které jim ukáže, jak se AI učí, jak se AI trénuje, co to je to halucinování AI, to vymýšlení, ukáže jim to vlastně, jak třeba rozpoznat a ověřovat ty deepfakey, ale i třeba to, a to je zase jeden z posledních jako negativních trendů v rámci tam měla inteligence, že vlastně vyfotit někoho třeba ve škole nebo někde na ulici, pak pomocí umělé inteligence tu fotku upravit a nechat jí kolovat třeba po těch školních diskuzních skupinách v těch různých komunikátorech, takže není úplně ideální. No a ty žáci a ty studenti, ale i ty rodiče, tak mají možnost vlastně v rámci toho Minecraftu se o těchto problematikách dozvědět a ty děti vlastně vždycky je tam ten problém nějakým způsobem popsaný a ty děti ne pak formou nějaké prezentace, ale oni jsou přímo součástí toho příběhu, tak vlastně řeší to, jsou třeba v té škole nebo třeba pomáhají doma s nějakými úkoly a vlastně v tom Minecraftu, takže to se tam je řešeno. A stejně tak je tam řešená ta kyberbezpečnost, že pokud bych chtěl jako rodič s těmi dětmi otevírat třeba to, jak funguje internet, jaké jsou hrozby třeba při online hraní, že mě někdo při online hře může pomocí chatu oslovit a bude se chtít pak se mnou třeba potkat v tom fyzickém světě, tak na tohle všechno jsou vlastně v Minecraftu světy připravené.
1: Mm-hmm, dělá to ještě nějaká jiná platforma?
0: Těch platform je plno, určitě bych tady zmínil v rámci projektu e-bezpečí Kamila Kopeckého, který má na svých stránkách v rámci toho projektu spoustu zábavných her, které se právě tím tématem kybernetické bezpečnosti zabývají také.
1: Dobře, jenom aby jsme nezůstali jenom v Minecraftu, aby to bylo fair.
0: Jo.
1: Už jsme toho hodně řekli, a jsme vlastně pořád docela na začátku. Má za vás smysl si třeba ještě teďkon trošku říct něco o vůbec zákulisí umělé inteligence, jak to funguje a takhle? Myslíte si, že jsou tam třeba pro rodiče nějaký užitečný informace?
0: Ono asi možná ta nejzajímavější je to, že to je vlastně jako pravděpodobnostní model. To znamená, že ono to vlastně, když to generuje texty, tak ono to nezná významy těch slov, ale vlastně jenom na základě pravděpodobnosti to řekne vlastně jako další slovo, jako kdybych já vám řekl třeba větu doplnit, dnes je hezký, tak 95% lidí řekne den a protože ona to má takhle načtený, tak vlastně protože z 95% pravděpodobností by tam byl den, tak to nám doplní a dokonce to nedělá na základě celých slov, ale jen takzvaných tokenů jako částí slov. Jo. Takže maximálně můžeme říct jenom, že, jako, že to je pravděpodobnostní model a že ta AI vlastně jako v těch základních modelech neví, co píše a nerozumí, tomu nemá žádný vědomí, svědomí a tak dále. No.
1: Je z hlediska vaší práce teď nějaká rozšířená, oblíbená, nevím, hra, platforma, fenomén, něco, co vídáte v rukou dětí často a za vás je to třeba problematický? Nevím, jestli třeba neskončíme teď u nějakých těch WhatsAppových skupin nebo vůbec u té komunikační platformy nebo cokoliv jiného, je něco takového?
0: Za mě je to vždycky o tom příkladu nebo o tom příkladu a případu toho použití, protože samozřejmě díky WhatsAppovým skupinám a díky obecně těm komunikačním nástrojům, tak samozřejmě ty děti můžou být spolu v kontaktu, můžou být v kontaktu s rodičem, i my jsme používali prostě SMSky, když jsme začínali s těmi telefony, ale na druhou stranu, pokud se to samozřejmě jako přesune pak do toho nenávistného obsahu, kde bohužel se stává občas, že prostě v rámci těch skupin si pak vyberou někoho, na koho prostě ten nenávistný obsah směřují, tak je to jako určitě špatně. Tady je dobré určitě jako zase zapojit tu školu, zapojit ty rodiče. Já občas vidím třeba, když budu mluvit ještě chvilinku jenom o škole, tak to, že oni zakazují třeba v rámci těch školních bezpečných nástrojů chatovou komunikaci mezi dětmi, protože prostě kdyby tam k něčemu došlo, tak by ta škola to musela řešit. Takže co se stane je samozřejmě to, že ty děti přejdou prostě na ty prostě online komunikátory jiných platform a pak samozřejmě ta škola už to nemá pod kontrolou. To samé občas je dobrý samozřejmě s tím dítětem otevřít tu diskuzi, o čem si tam píšou, sledovat třeba změny nálad, jo, změny prostě nějakých pocitů těch dětí. A co je dobré je to, že vlastně 3/4 nebo přesně teda 74% těch respondentů, kteří se v posledním roce setkali s nějakou takovouhle hrozbou na internetu, tak to vlastně někomu řekli. Jo, to znamená, nenechávají si to pro sebe, což taky je vlastně vidět vývoj v tomhle trendu, že si uvědomují, že dost často vlastně sami to nevyřeší a jdou prostě za rodičem, za kamarádem, za nějakým dospělým.
1: Pojďme si na závěr udělat takovou prognozu, co se bude s těmi věcmi, o kterých jsme se tady teď bavili, dít dál? Co se bude dít dál s umělou inteligencí, s platformami, s tím, jaký to bude mít vliv na život dětí doma, ve škole, mezilidský vztahy? Máte jakou představu svoji?
0: Z pohledu technologického představu mám, na druhou stranu během posledních 3 let, 5 let se stalo poměrně jako dost zásadních věcí v rámci vývoje AI. Nikdo asi úplně netušil, že ty věci půjdou dopředu tak rychle, když vznikaly třeba první modely na generování obrázků před 3-4 lety, ty veřejně dostupné, tak si spousta grafiků, fotografů a podobně říkalo, hele, to je úplně v pohodě, to mě jako nenahradí a tak dále. Najednou jsme vlastně v době, kdy prostě najmout si grafika, tak téměř jako na scénářích není potřeba. Změní to určitě spoustu profesí, nebo doufám si říct, že i změnilo, ať to jsou třeba překladatelé a další takové pozice. Ty děti se budou muset mnohem víc vlastně být flexibilnější a být vlastně flexibilnější v tom, že oni se budou učit ve školách teď pro profese, které třeba dost často ani ještě neexistují, což je samozřejmě jako hodně, hodně těžké. Na druhou stranu ta flexibilita, ten svět si dneska tu flexibilitu jako poměrně dost vyžaduje, takže z pohledu umělé inteligence určitě ty modely budou umět jako spoustu věcí, které dřív neuměly. Dneska hodně se třeba řeší třeba programování, takzvaný vibe coding, tvorba různých aplikací, webových stránek, zase opět jenom na základě promptu. Takže třeba to je vlastně jedna z věcí, kdy dřív se říkalo, hele, programátoři, ty budou mít práci jako zajištěnou, tak dneska už to určitě není pravda. A co je docela zajímavé je, a možná je takový malý tip jako i pro ty rodiče i pro ty děti, že ještě třeba před nějakými 5-7 lety, tak vlastně jsme viděli taková ta videa, kdy roboti dávají prostě zámkovou dlažbu, malují zdi, krájí pizzu a tak dále a vlastně říkalo se, že ty technologie, ta AI jako první nahradí vlastně ty nízkokvalifikované profese, ty manuálně vlastně realizované a ukázalo se, že vlastně naopak dneska největším tím ohroženou skupinou tak jsou uživatelé, kteří sedí většinu času u počítače a dělají činnost, která se dá automatizovat, což je právě třeba, jak jsem říkal, ten grafik, programátor, třeba i ten překladatel. Takže určitě tip i pro ty rodiče, i pro ty děti, nespoléhat jenom na tyhle ty vlastně profese, které já jsem tady třeba jako nějakým způsobem zmiňoval, ale učit ty děti určitě i pracovat rukama a vlastně naučit se i manuálně být zruční.
1: Karel Klatovský byl s námi dneska v Houpačkách. Děkuji, že jste přišel a představil nám, co je nového a co se třeba bude dít dál.
0: Děkuji za pozvání.
2: Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv. Český rozhlas. Rádio Wave. Vedny. Rozhovory Honzy Žižky s lidmi, kteří mají co říct. Otevíráme témata, která hýbou světem. Bedny. Poslouchejte už dnes v 8 večer na rádiu Wave.
3: Princess Nokia v Praze. Jeden z nejvýraznějších hlasů současného rapu. Už 8. června v Lucerna Music Baru. Nekompromisní texty a show, která boří kluby. Princess Nokia. 8. června Lucerna Music Bar. Mediálním partnerem je Radio Wave.
4: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. Série o tom, co jsme podělali.
5: Chudáčci. Poslouchej každý čtvrtek od 11 večer na Radio Wave.
6: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.
2: Posloucháte reprízu pořadu.
0: Slejvák. Podcast o novinkách z digitálního světa a popkultury. S Vilmou Svobodovou a Mírou Harantem na Rádiu Wave.
3: Holahou, holahou. Čau, Vilmus.
4: Čau, Miruš. Ahoj všichni, kdo nás dnes posloucháte anebo sledujete na YouTube Radia Wave. Vítejte u nový epizody Slejváku. My dneska se snažíme nemít takovou takzvaně zamračenou náladu, i když je to těžký. Já žiju přístup fake it till you make it.
3: Se snažím představit si, že nás někdo poslouchá třeba u bazénu nebo na balkóně nebo pod větrákem, to je jedno, a užívá si krásných slunečních dnů a tak dál.
4: A pak se cítíš líp.
3: Jo, jako vidíš. že prostě má někdo takovou jako pohodindu. Abych tady vrátil tohle slovo loňského roku do oběhu.
4: No, slovo roku. My tento týden jsme trošku emočně vyprázdnění a přijde mi, že i popkultura trochu stagnuje, jako moc se toho nedělo, mi přijde.
3: Na zároveň jako ty věci, které se děly, byly trošku turbulentní.
4: Jako třeba?
3: Jako třeba konec Honzy Dětka přes
4: to,
3: média.
4: To zní dramaticky.
3: Halo, Miss Czech Republic
4: a jejich devět titulů, ano. Jakoby, co je grant?
3: Začala titulů. Se řešit jedna kontroverzní influencerka, na to trošku nařukneme v této epizodě, ale možná to bude spíš téma příštího týdne. A potom, co ještě, můj X žije jenom jedním mužem v trenýrkách, který je syn Richarda Geera, Homer Geer, no. Který se objevil v poslední Euforii.
4: A tu jsi viděl?
3: Ne, já jsem viděl jenom toho muže v těch trenýrkách.
4: Samozřejmě, že jsi viděl jenom toho muže v trenýrkách.
3: ale jakože já ho nevyhledával, to prostě algoritmus to
4: samo,
3: prostě se řeší
4: to
3: a
4: podle
3: mě to otevírá zajímavou diskuzi o tom, jakože...
4: mužích trenkách.
3: Jako normalizujeme normální mužský těla.
4: Taťkovský trenky. Jo,
3: normální těla.
4: Já jsem slyšela, že údajně v té epizodě, která teď vyšla, což je myslím úplně předposlední epizoda, že prý je úplně šílená.
3: Zemře jedna z hlavních postav.
4: No, takže na to se podívám dneska asi. Jinak, co jsem sledovala já, byli Piráti z Karibiku s českým dabingem, protože jsem cítila, že potřebuju vylečit zase kus svého vnitřního dítěte a srovnat se svůj nervový systém.
3: To je strašně fakt jakoby v záležitost nultých let. No.
4: Je to skvělý. Já se tě chci zeptat, na koho jsi krašoval v Pirátech z Karibiku.
3: Jako můžu říct, že mi to za stolik nebralo nikdy.
4: Ne, musíš říct jméno jedno.
3: Asi Keira Knightley.
4: Já Commodore James Norrington.
3: Who is this?
4: To je ten pán, kterýho ona si musí vzít.
3: Ježiši, ten hrozný.
4: A pak se kvůli ní obětuje. Jak jako hrozný?
3: No, na začátku je hrozný, ne?
4: No on jenom takovej prostě to, takovej tutík. No.
3: Já si pamatuju jako fakt mlhavě tenhle film. Pak si pamatuju samozřejmě Orlanda Blooma a Jake'a Sparrowa. A že to mělo hrozně dobrý CGI, si pamatuju.
4: No to se říká, že to byl peak CGI a od té doby jdeme jenom z kopce. No, jinak k těm víc aktuálním věcem. Ty jsi zmínil něco, já vím, že určitě budeš chtít zabrousit ještě na Harryho Stylese, protože se možná začíná lehce vykupovat. Co myslíš?
3: Minimálně asi si všímá některých komentářů, těch většinových.
4: Každopádně těch si všímáme i my, takže děkujeme, že nám píšete komentáře pod naše YouTubeový videa nebo do Instagramového kanálu
3: Máme
4: Slej
3: Mily.
4: Máme
3: z nich velkou radost.
4: Máme z nich radost, snažíme se odpovídat.
3: A děkujeme za vaše tipy, protože minulý týden nám někdo zanechal různý tipy. Ještě než se k ním dostanu, tak ještě bych vypíchnul, že se mě popkulturně bavila jedna kapela, konkrétně se jmenuje Zoo Blasters, na dobřížských majových slavnostech, které mě jako fakt velmi potěšili.
4: Já jsem čekala, jestli to vytáhneš.
3: A já jsem byl nadšený z tady té kapely, kterou jsem neznal doteďka. Hráli v 7 večer, byli před hlavní kapelou, což byly MIG 21, takže takový nevděčný spot, jako většinou moc lidi nepřijdou nebo čekají na tu hlavní kapelu, takže si to moc neužívají, ale oni měli tak hrozně dobrou energii a tak strašně si dokázali ty lidi získat, že to strašně tam žilo. Víc než na ty, podle mě, headlinery. A bylo to fakt strašně, strašně zábavný. Je to kapela, která donedávna hrála v gumových zvířecích maskách a teď se je sundali a myslím si, že to je dobrý krok, protože mají fakt jakoby neuvěřitelnou energii a charisma. Bylo to strašně fajn.
4: Já jsem ráda, že tvůj vnitřní kritik zafungoval pozitivně, že si ustál tlaky popkulturní dobříšské a byl si spokojen.
3: Já jsem byl velice
4: Moje
3: spokojen.
4: Moje mise byla úspěšná.
3: Jsem byl velice spokojen a další den tak jsem zase jel na výlet na kolo a musím říct, že já jakožto největší odpůrce kola donedávna, nenáviděl jsem to absolutně. Koupil jsem si kolo za jednu z mých prvních brigád. No. Abych na něm měl třeba třikrát a zjistil, že to je strašný a pak jsem ho prodal na bazaru. Tak jsem byl mile překvapen z toho, že jsem vyjel a že mě to i bavilo. Tak to bylo příjemné, tak uvidíme třeba. Jakoby dostavuje se možná taková, je to ten stereotyp, že prostě u mužů v nějaký krizový
4: krize
3: situaci.
4: Krize čtvrtečního věku.
3: Možná to ještě, už možná se to posunulo crisis. Právě na quarter life crisis. Tak najednou z nich propadnou cyklistice. Tak
4: já přemýšlím, co byla nebo je moje quarter life crisis. Mně přijde, že jakoby, než abych se hyperfixovala a zkoušela nějakou novou činnost, tak jakoby postupně rezignuju spíš. Ale to nevím, jestli je krize, to je možná jenom nějaká jakoby životní nihilistická
3: Je to hyperfixace
4: idea.
3: Na Adama Drivera.
4: A ten je za vším, stojí za vším. A jeho edity stojí za vším. No a já vím, ještě než se dostaneme k té slečně, o které určitě dneska budeš chtít mluvit, tak bylo finále The Boys. A mě jeden člověk z vás napsal, že si to kvůli mě celý pustil, celý ten seriál.
3: Tak to je ale krásný, to je krásný.
4: Takže jakoby extrémně děkuju a hlavně děkuju i za to, my vždycky vyzdvihávame to, když jste třeba k nám kritičtí nebo k tomu, co sledujeme, nebo máte třeba nějaký opačný názor a chcete to s námi probírat, tak s tohle osobou jsme právě řešili, že to finále se vlastně moc nepovedlo. Což je škoda, protože to gradovalo několik let a já jsem měla velké očekávání.
3: Je to
4: a
3: fakt
4: prostě
3: škoda, když neukončíš seriál, který je strašně dobrý.
4: Je to, ale to jsou to hrozný tlaky, jako vybav si jeden seriál, který skončil nějak jako topově. Jako spíš skončí třeba tak, že jsi jako
3: nějaký jsou
4: pohodě.
3: Určitě.
4: Jo, tak ještě.
3: Počkej,
4: jasný,
3: musíme ale nějaký
4: vidět,
3: říct.
4: Jako.
3: Musíme nějaký říct.
4: Tak mně přijde, že většina těch seriálů třeba neví, jestli bude pokračovat, takže končí tak jako neurčitě.
3: Musíme nějaký říct.
4: Ale jakoby takový ty velký,
3: který
4: jako...
3: Který seriál skončil hrozně dobře.
4: Game of Thrones, že ho
3: no,
4: lidi kritizovali.
3: No, tak to byla tragédie.
4: Stranger Things
3: to
4: lidi kritizovali.
3: Tragédie.
4: Já nevím, no. Asi si člověk pamatuje jenom to špatný.
3: Tady s námi sedí Klárka Nováková a mě zajímá, jestli si pamatuje na nějaký seriál, který skončil dobře.
4: Pojď k nám, Klárko. Já ti pustím se.
3: Haló.
1: Zdravím vás všechny, zdravím vás. No právě, já jsem teďka přemýšlela na tou otázku a vlastně.
3: Tak proč jsme si tě povolali?
1: Proč jsme si povolali? Samozřejmě, abych vás tady jako oblažila svou přítomností. Mě třeba napadly, ale to mělo vlastně potom jakoby druhou sérii, tak třeba jako Sedmi lhářky, takový ten seriál od HBO,
3: okay,
1: podle mě první série.
3: Ale jako ty teď zase kutěj nějakou třetí, ne?
1: Cože?
3: To ale
1: ne,
3: možná
1: to druhou už nebyla moc dobrá. No Sedmi lhářky mě napadly, že jako většinou to jsou podle mě spíš ty minisérie, než jakoby fakt jako, že ty třeba, že mají fakt jenom těch 5-6 dílů.
3: Ale nějaký dlouhoběžící seriál,
1: nějaký
3: který skončil
1: seriál,
3: dobře?
1: No, jakoby, no.
3: Prosím vás, napište nám do komentářů nějaký dlouhoběžící seriál, který skončil jako...
1: Přemýšlím, že to bylo
3: fakt
1: jakoby,
3: výborně.
1: No.
3: To bylo aspoň
1: vlastně
3: dramaticky.
1: Taky ne, to bylo takový
3: mluví
1: jako,
3: se podle mě o Succession. Ale já jsem ho
1: jo,
3: neviděl,
1: okay,
3: bohužel.
1: Já jsem poslední díl neviděla, no. Poslední jsem neviděla. To jsem skončila u té poslední série, no. Na mě to bylo už moc chytrý. Ale pokud přijdu ještě na nějaký seriál, já budu tamhle v rušku koukat, zeptám se v různých internetových věcí a uvidím, jestli mě něco napadne nějaký
3: dobře,
1: seriál.
3: Dobře.
1: Když k vám skočím do jakéhokoliv tématu a prostě řeknu, že já teďka budu mít slovo. Dobrá, tak jo.
3: Děkujeme.
1: Děkuji.
4: Já myslím, že tady máme kandidátku na moderaci další české talk show, kterých je... Teď už trochu víc než dřív, ale pořád je těžký najít nějakou jako velmi kvalitní.
3: Ano.
4: A o to je těžší ještě najít kvalitní talk show, kterou vede žena. Takže tady je adeptka, ano, zase Kláře Novákové. Už jsme trochu zabrousili na pana Honzu Dětka.
3: Já ještě hledám ten seriál,
4: hledáš
3: ale prostě
4: styl,
3: žádný
4: já
3: neexistuje.
4: Já jsem ti upadala brouka do hlavy.
3: Já to musím zjistit normálně.
5: První série Morning Show ještě.
4: První série Morning
3: ale ta další
4: show.
3: Jako byla hrozná a za mě už ta první byla docela hrozná, pardon. Jako měla momenty. Nesouhlasím. Klárka říká Morning Show a já nesouhlasím a já jsem u mikrofonu. No, jako
4: pořád
3: já fakt
4: hledáš,
3: nevím.
4: Pořád
3: já fakt
4: hledáš.
3: Nevím.
4: Sofie první skončila dobře.
3: My se fakt omlouváme, že je to takový chaos, ale mě normálně tady ta teďka věc nedá spát.
4: To úplně
3: mě to nedá spát.
4: Já vám když tak, já totiž jsem si dneska připravila jako plán B hloubavé otázky, které ti nedají spát.
3: Ježiš,
4: takže možná
3: ne,
4: bych
3: podívej
4: pak mohla
3: se,
4: nastavit.
3: Jak mi nedává spát tohle. No, tak schýzovat. Prosím, budete nám muset napsat do komentářů. Ještě než se dostaneme k Honzovi dětkovi, já jsem tady chtěl dát shoutout Dominice Dončince, která nám napsala cute pozdrav, mileniální pozdrav, čafté.
4: Jakoby, pojďme si připomenout.
3: Asi jo, hele, pojďme psát zase místo V2TV.
4: Jako čeština je hrozně kreativní a vlastně teď už tak nostalgicky vzpomínám na období, kde jsme v průběhu slova měnili velikosti písem a všude tam psali dvojitý V a Q.
3: A Q a dvojtečka tři smajlík.
4: Dobře.
3: Ten byl můj nejoblíbenější.
4: To vypovídá něco.
3: No každopádně, Dominika nám, kromě toho skvělého, krásného pozdravu, nám doporučila několik věcí, a to konkrétně sérii chystající, nebo už vycházející seriál Off Campus, což má být taková teen romance, jestli se nepletu, a myslím si, že to by teoreticky mohlo bavit tebe, maybe.
4: Mě tam zaujal ten horor.
3: A pak tam jsou dva horory, ano, Holkum a Obsession. Obsession je teďka v amerických kinech extrémní hit, dokonce to je to jediný film v téhle dekádě, který mezi prvním víkendem, kdy vyšel, a druhým víkendem, kdy vyšel, jako v fakt tý plný celoamerický distribuci, mezivíkendově vyrostl o více jak 30%. Normálně na to přišlo druhý víkend, který vždycky ty filmy spadnou o nějaký, vždycky přijdou nejvíc. První víkend a pak to klesá. Tady v druhý víkend v kinech amerických přišlo o 38% lidí víc. A ten film má miniaturní rozpočet a vydělá jenom v amerických kinech přes 100 milionů dolarů. Vydělá.
4: Náhodná vsuvka. Vím, že ty rád mluvíš o hororech a o tom, jak je tam jakoby nejbezpečnější prozkoumávat různý ty žánry a jako zkoušet nové věci. Tak mi přijde, že teďka éra i hororových her je taková ta z toho brněnského metra?
3: To ani nevím.
4: Co to je? To je nějaká jakoby hororová česká hra, kde jsi v podzemí a pak je nějaká ještě další a úplně se s tím teďka a přesně to jsou takový ty věci, které dělají lidi pro lidi s nižším rozpočtem.
3: Jo, jo, jo, mě napadla Granny, ale to už je stále.
4: Ježíš, to hrajou nějaký lidi jo, v reálu a to je taková, ježíš, jak se tomu říkalo, když jsme to hráli jako
3: slepá
4: děti.
3: Slepá bába.
4: No a pak ještě krvavý koleno.
3: Jo, jo, jo, něco mezi, takový hybrid. No nicméně, Obsession je právě jako velmi, velmi vychvalovaný. Hororovo, thrillerovo, dramaticko, romanticko, romantický film, který zkoumá vlastně vztah dvou lidí, kdy je jeden z nich, na první pohled je to tedy ta žena v tom vztahu, se chová trošku šíleně, ale jako trošku prostě nechci říkat víc, protože já už mám něco vyspoilerovaného, takže víc říkat nebudu, ale zároveň to rozvíjí dynamiku dvou kolegů z práce, kteří se zblíží romanticky a jak to může dopadnout. Ne dobře, ale víc neřeknu. Potom ještě doporučovali, ano, ještě horor Hokum, který je strašlivě chválený, oceňovaný, hraje v něm
4: Adam Scott.
3: A ten chci taky vidět, s Klárkou ho uvidíme. Takže příští týden.
4: A četl jsi z komentáře, co jsem tam pod to napsala?
3: Ty jsi napsala, že je to underrated pozdrav a Holkom tě taky zaujalo nejvíc. Jenom při světle, po boku mě.
4: Tak to
3: ale
4: bych vidět dvakrát.
3: Jsi zvána do kina. S námi.
4: Bude vám vadit, když se tam budu svítit?
3: Ale my tě můžeme držet za ruku.
4: Já se sednu mezi vás.
3: Jo, neboj.
4: Nevím, když tak můžu odejít. To je vždycky možnost. Budeš ječet se mnou.
3: To bude sranda.
4: Já ječím spíš jakoby dovnitř, potichu.
3: Musíš tomu
4: jakoby
3: dát
4: pustit
3: jako
4: to pust a pak to není tak traumatizující. Možná, jo. A ono to mají do kin nějak jakoby brzy?
3: Už to je v kinech.
4: I v Česku.
3: Tak to se ještě domluvíme po natáčení. Takže tak.
4: Zvedá ruku.
6: Ano, napadlo mě finále, jedno dobrý.
4: Finále, dobrý finále. Klárku
3: napadlo jedno dobrý finále, tak já ji sem pustím.
4: Dobrá. Tak jo, tak teďka pouští Míra.
1: Takhle, než bych jakoby byla spokojená s tím koncem, ale myslím si, že celkově ten seriál prostě jakoby od začátku do konce byl fakt úplně skvělý, bez jakýkoliv prostě jako nějakého špatného momentu, a to je Fleabag. Fleabag podle mě skončila dobře. Nebo teda jakoby, ne jakože podle mých představ, ale myslím si, že ten seriál si pořád jakoby udržoval fakt jakoby mega, mega skvělou laťku a vlastně i když to skončilo vlastně tak jakože si člověk řekl, ne, doháje, to je fakt smutný, tak to bylo pořád prostě jako strašně kvalitní.
4: A já jakoby předpokládám, že spoilerovat nebudem, protože to je show, která je už venku hodně dlouho a hodně lidí to vidělo, ale to končí nějak tím, že jakoby ten... Faráš, a.k.a. kněz, jakoby odmítne.
1: Jo, jo, jo.
4: A ona prostě jede dál.
1: Jo, a je to vlastně takový, je to vlastně takový
4: hořko sladký. Není to, jak to na té zastávce, on jí říká it'll pass,
1: přesně,
4: to přejde.
1: Přesně, přesně. A je to vlastně takový hořko sladký, ale je to něco, je to vlastně jako strašně asi realistický konec, bych řekla. Jako fakt, že prostě něco, co se děje, že tam není ten happy ending, ale vlastně je to něco, s čím se člověk stotožní.
4: To bylo skvělý. To bylo
1: takže
4: Fleabag.
1: Fleabag. Doporučuju,
4: viděli, kde skončit.
1: To je pravda, nejlepší. To je pravda. Vlastně jakoby, já bych si třeba možná i přála docela třetí série, ale vlastně, vlastně by to bylo jenom ke škodě. Jakože ona Phoebe Waller-Bridge je podle mě geniální, ale myslím si, že už by prostě, že to je tak, jak to je, to správně uzavřený. Takže tak, teď toť můj názor. Děkuji.
4: Krásně, děkujem. Tak už máme trošku takový ten pocit zadosti učinění, že můžeme se posunout na další téma.
3: Já dokonce bych řekl, že Fleabag je seriál, který je příklad, že ta druhá série je lepší než první.
4: A výjimečný,
3: je to super. A taky bych chtěl třetí sérii, ale zároveň Phoebe Waller-Bridge, ona dělala toho nového Indiana Jonesa a to byla tragédie. Ona ho spolupsala.
4: A, ne, a nebyla jakože...
3: Každý má někdy flop éru, no.
4: Jakože byla jakože, hej, tohle je side quest a já to udělám prostě for the plot, jen tak ironicky. Nemohla mít tenhle přístup.
3: Možná to vytrolila.
4: Právě, no. Třeba, doufejme. Každopádně ty jsi mluvil o tom hororu. Měl jsme tam ještě nějaký tipy?
3: Ne, byly to tyhle tři typy a pak ještě byly hudební typy, ale já bohužel jsem si je ještě nestihl poslechnout, takže...
4: Já jo, to byly nějaký dva a bylo to obojí takový indíčko trošku, nějaký indie
3: and
4: rock.
3: Freddy.
4: Mě to splývá.
3: Byl a potom Remy Wolf.
4: Já teď nejsem... Tebe by to podle mě bavilo. Já teď nejsem moc v indie fázi, já jsem v europop fázi už teďka.
3: Jo, jo, jo.
4: Ale
3: jo, jo.
4: Možná ještě ty by ses na to dokázal naladit, na tu hudbu.
3: Já mám furt asi indie fázi.
4: Každopádně kanále Slejmily. Je tam pro vás vždycky prostor si vyjádřit, co teď máte rádi a my to takhle rádi zase potom si poslechneme a zrecenzujeme.
3: Je to tak. No. Tak jdeme na Honzu Dětka. Co se stalo?
4: Co se stalo? Přišel příspěvek na jeho Instagramu, kdy s danou konkrétní televizí se rozkmotřil, respektive ho nezapojili do podzimního programu, jestli se nepletu, na té hlavní stanici. No a nabídli mu jakoby sesterskou stanici, se kterou už nebyl úplně spokojený.
3: Což dává smysl, protože tady ta cool stanice je podle mě jako byla relevantní první dva roky.
4: A jakoby on je relevantní, on si zaslouží tu hlavní stanici za tebe, já se ptám tebe.
3: Já myslím, že v konkurenci, aktuální konkurenci talk shows v českém prostředí je relevantní.
4: Uf, tak to vypovídá o současné situaci českých talk shows.
3: Je jako fakt opravdu jediná, podle mě, kam by člověk chtěl vyloženě jít, je podle mě... Adéla Banášová.
4: Je dobrý, já jsem se bála, že, jako, že bys chtěl k němu.
3: Ne, ale tak jako podle mě, když by tě pozvali, tak nemáš moc na výběr a prostě půjdeš, no, tak jako pak tady máš na výběr všechno party, to už je teda
4: ne,
3: velmi
4: přešla. Tak to už jakoby všichni společně s moderátorem.
3: Potom máš na výběr Jana Krause, tak tam řekneš tři slova
4: no,
3: během
4: to
3: toho
4: už,
3: celého.
4: A to taky jakoby bylo postavený na takový ty zahraniční, jakoby ironický tóní,
3: no,
4: některá už
3: furt
4: nefunguje.
3: To,
4: a
3: furt to prostě dojíme.
4: Dojíme, no. Co tam je?
3: No, Jakub Kotek, Honza Dědek, jakože nevybereš si a myslím si, že každý pozvání vlastně je asi fajn, jako myslím si ale, že prostě Adela Vinčejová, Banášová je opravdu na jiný úrovni a mrzí mě, že si myslím, že jí televize kecala do výběru hostů, protože ta skladba hostů není zas tak dobrá.
4: Škoda, já jsem viděla jenom kousek, přišlo mi to jak trošku z nějakého studia z roku 2001.
3: Nevypadá to ani moc hezky, no.
4: Což je velká škoda, ale chci tomu dát ještě šanci, protože
3: jako přijde mi to, že to je taková estetika těch daytime talk shows z Ameriky,
4: jo.
3: Ale ty už jsou taky pasa, bych řekl.
4: No.
3: No. Ale tady to prostě moc nikdy nefungovalo, že Leoš Mareš dělal nákladnou obrovskou late night talk show, která prostě jela o půlnoci. A nikdo na to nekoukal, no.
4: Jako jak dlouho to jelo?
3: No já nevím, tak podle mě 2 měsíce.
4: A to je Leoš Mareš, jakoby.
3: No hrozně to schořelo.
4: To je hrozně smutný. A teďka, že v Americe je několik těch večerních, že jo, late night shows, což jsou asi zhruba 4 chlapy, kterých se mi všichni pletou. Ale ti se teďka, že jo, spojili a udělali nějaký ten díl spolu, což mi přišlo strašně cute.
3: Jo, taky se mi to líbilo,
4: Představ si, že prostě se sejde jakoby Honza Dědek, Adela Banašová, Karel Šíp a ten Kraus a budou jakoby, o čem by se bavili. Díl. O čem by se, jakoby to,
3: já to potřebuju, stržte všechny do jedné místnosti, prosím. Já to trošku chci vidět.
4: Nějakou escape room, dejme do escape room, nějakou jakoby tematizovaná escape room, nějaký prostě, já nevím, mnichovský řád, nebo prostě co je takovýho jakoby tematický. Prostě tematická escape room.
3: Hororová.
4: A potřebuju, přesně bude tam prostě demilovat to zpívat s duchama a bude tam ta jakoby noční kamera, že jo. Ježiš, já to hrozně potřebuju, úplně koncept prostě a potřebuju ho prodat. Klidně tady to máte zadarmo, hlavně to udělejte, prosím.
3: Nebo to uděláme my.
4: Nebo to uděláme my, ale nám by se asi neozvala většina z těch lidí. Uděláme to my dva spolu. Že se na to někdo bude koukat.
3: No, nevím,
4: a jak to bude fungovat v audiu.
3: To nevím.
4: No. Dobře, takže jakoby téma talk show, spalčivé téma máme za sebou. Ty jsi teďka něco sledoval v poslední době?
3: Ne, já jsem teď na nic nekoukal.
4: Ani na filmy?
3: Ani moc na filmy.
4: Ty hraješ?
3: Ani moc na filmy. Viděl jsem naposled, jsem si pustil z nostalgie film z roku 2016, který je podle mě esence roku 2016. No. Je v něm Emma Roberts a Dave Franco.
4: Jo, ten Nerv,
3: a jmenuje se to Nerv. A jako pokud se chcete vrátit o 10 let zpátky, tak si pustíte tenhle film, protože je to příběh, jako zápletka, totálně věc z roku 2016. Emma Roberts, která tady hraje teenagerku, se připojí do hry, která je na způsob pravda nebo úkol, a buď teda seš jako hráč, nebo seš divák a musíš všechno dokumentovat, co děláš, a dělat prostě čím dál tím šílenější výzvy a čím dál tím víc riskantní výzvy, sbírat sledující a bojovat o postup do finále a peníze. Má to prostě nějaký jakoby bizarní pravidla, celý to je takový tajemný, pak tam prostě je hackerská sekvence, která je úplně strašně vtipná, taková ta jako teenageři hacknou prostě tady nějakou šílenou dark web věc.
4: Ano.
3: A do toho to je krásně nasvícený, tam barvy jsou úplně, je tam spousta neonů, spousta barev, scény ve tmě vůbec nejsou tmavý, prostě je to fakt hrozně hezký a je to velmi oddechový a zábavný a má to úžasný soundtrack, fakt úžasný soundtrack.
4: Já přemýšlím, co jsou poslední barevný jako nový filmy, který jsem viděla, kromě Barbie. A nějakých věcí od Wes Andersona nebo...
3: Nevím, upřímně nevím.
4: Vůbec, Big Bang barvu.
3: Ale jakoby film Nerv té barvy má spoustu světel a je to fakt epic, Víš, takže...
4: A Emma Roberts je, nechci říct vnučka, neteř Emmy Roberts, viděl jsi to? Ne, ty, počkej, jak se jmenuje.
3: Já jsem teď...
4: řekla, že je jakoby sama svoje
3: To neteř. Je nějaká dark prostě reference.
4: To je úplně temné. Ne, počkej, ježiš, jak se jmenuje ta nejslavnější herečka. Julia Roberts. Ještě, že tady máme tu filmovou znalkyně Kláru Novákovou, zdravíme.
6: Já si pamatuju všechny.
4: No, že jsou příbuzní. Dobrý, to není vůbec zajímavý. Ale období, tady to období Emmy Roberts a Scream Queens, jestli se zkouká na ten
3: seriál.
4: Jo,
3: a American Horror Story.
4: A American Horror Story.
3: Já měl moc rád Emmu Roberts.
4: To byla dobrá, no.
3: Nicméně, ještě jsem chtěl právě zmínit tu jednu influencerku. Já bych to chtěl rozebrat spíš v dalším dílu, ale jako aby jsme to nastínili, tak poslední, já už nějakou dobu tady to pozoruju, není to aktuální, nová věc, táhne se to fakt podle mě týdny až měsíce. A to je dění kolem influencerky, modelky, která se jmenuje Nessa Cara. A je to modelka, která je velice kontroverzní tím, co prohlašuje na sociálních sítích ohledně jezení, vztahu k tělu a hubnutí, kdy ona jako vyloženě popisuje prostě nějaký svoje stravování, kdy jako říká, když si chci dát pizzu, tak to jako musím si dát jenom jeden kousek, který jim nějak strašně dlouho, vyloženě tam popisuje, jak se prostě jako dává tu pizzu, aby ji nesnědla naraz. A teď si teda jako ještě trošku jako přitvrdila a říká věci, jako že holky, který mají tady tu takzvanou poruchu příjmu potravy, jim jenom záviděj a víceméně lidi, co mají poruchu příjmu potravy, jsou jako líní, protože nejsou ochotní podle ní jako hubnout zdravě. Je to taková prostě zvrácená, bizarní argumentace, která jako je fakt jako zvláštní, zhodí se zmínit, že víc než asi 70 odborníků teď 18. května zaslala otevřený dopis, což jsou to odborníci jako terapeuti, psychoterapeuti, nutriční specialisté a tak dále, zaslali otevřený dopis se stížností právě na Nesu Karu, kdy tady to její vyjadřování kritizujou. A víceméně tvrdí, že ta její prezentace překračuje nějaký akceptovatelný etický meze a chtěli by vydat nějaký veřejný prohlášení, konkrétně to je adresovaný agentuře Eskimo Bohemia.
4: Mám flashbacky, tam jsem měla být asi v 17 letech, ale jakoby to nechci tady kolautovat nějaký lidi, kteří už tam třeba vůbec nejsou, ale jakoby obecně tady ten průmysl. Pamatuju si, že jsem tam přišla na nějaký jakoby nafocení a naměření a už jsem měla jít podepsat smlouvu a oni mi prostě řekli, jo, takže do příště zvládnete tady zhubnout těch, já nevím, 5 cm přes boky. A já, no jakoby nezvládnu, jakoby proč to po mně teď najednou chcete, teď prostě jste říkali, že můžu být, já nevím, plus size kategorie, což jakoby je bizár samotné o sobě, že plus size kategorie jsou jakoby objektivně hodně štíhlý holky. No a nepodepsala jsem to a odešla jsem. A teď jsem za to ráda, no, že už se v tom nepohybuju, takže mě to vůbec nepřekvapuje.
3: Hustý. A právě tady ta agentura pravděpodobně teda Nesu Karu zastupuje. Ona má na svém na svých sociálních sítích prostě přes 60 000 sledujících. A dokonce po tom, co se zveřejnila tady, zveřejnil tenhle otevřený dopis, tak vznikla taky petice, kdy její autoři tvrdí, že influenceři s velkým dosahem mají jako významný vliv na mladé publikum a ta agentura by měla nést nějakou odpovědnost za obsah, který oni publikujou. Takže jsem zvědavý, no. A my jsme každopádně Nesu Karu oslovili o nějaký její komentář, ale zatím nám neodepsala, tak proto bych se k tomu ještě víc do detailu dostal příště, protože mě upřímně zajímá. Já jsem se jí právě v těch otázkách ptal na to, jestli tady tu kritiku zaznamenala, jak se k ní staví a jak vůbec ona přistupuje k tomu vlivu na mladí lidi na sociálních sítích a jak ona se to uvědomuje, jestli opravdu jako si uvědomuje, že některé ty věci můžou být vnímané hodně problematicky.
4: Já ještě chci vyzdvihnout Rýlsko o tu nutriční terapeutky Markéty Gajdošové právě tady na tu problematiku. Mm-hmm,
3: ona právě je autorkou toho dopisu.
4: Vidíš.
3: Spoluautorkou. Tady to dění je něco, co teďka dlouhodobě sleduju. A jsem zvědavý, kam se to vyvine dál. A pak jsme ještě měli z českého kontextu Miss. A jako já fakt mám pocit, že pokud se tady s Nesou Karou vracíme do tady té diet culture, extrémní hubenosti, heroin chic, estetiky, tak tady to, že se do tady toho období, do těch nultých let vracíme, vypovídá o tom, že tady máme pořád Miss. A jakoby dlouho jsem měl pocit, že Miss už jako přestává být nějak relevantní, nebo že se mění. Měl jsem pocit, že se jako hodně mění a že se tak hledá ta soutěž, aby nebyla jenom o tom vzhledu, ale mám pocit, že se to jako zase vrátilo jako bumerang a jsme zase tam, kde jsme byli víceméně. S tím, že tady ta Miss trvala, mám pocitově, tak 5 let. Prostě to bylo nekonečný. To bylo čtvrtfinále, semifinále a teď teda bylo konečně finále, který bylo v televizi. Moderovala to Daniela Brzobohatá, která tam prej pronesla vtipy, jako to bylo o prsa, ty moje. Jakože to dobře. Mělo být velmi těsný a tak dál. No a
4: což jakoby minivsuvka z mojí strany, ano, jsem jakoby guilty, ano, poslouchám podcast Čestmíra a Daniely a ano, mám Danielu ráda.
3: Já taky.
4: A
3: já
4: myslím
3: taky.
4: Si, vím, že oni občas řeší ten její styl moderování, že občas je jakoby odvážně vtipná, nebo jakoby nebojí se být trapně vtipná a furt si myslím, že to je jakoby dobrý a i když zrovna tenhle konkrétní vtip je trošku cringe. No.
3: Asi jako kornatý Miss je to celý takový divný tahle ta Miss teda udělala, jestli se nepletu, 9 titulů. A jeden z nich dostala teda Dominika Alagia.
4: Dva?
3: Dokonce dva. Jestli se nepletu, tak to je
4: popularita a grant. Nebo
3: jo, grant,
4: takovýho.
3: Miss Grant, ano, to jsem viděl. A oni podle těch titulů budou vysílat na nějaký různý soutěže do světa asi. A je to fascinující. Odehrávali se tam takové věci, jako že třeba oni měli vystoupení a jak těch finalistek bylo hrozně moc a asi měli málo času. Mm. Tak řekli, že to bude, ta talentová show bude jako společná a že tam byly třeba tři naraz a bylo tam, doslova se tam odehrávalo to, že jedna hrála na klavír, druhá zpívala a třetí dělala nějakou malbu do toho všeho na nějakým lepidlem a pak to posypala třpitkama.
4: To je jako v RuPaul's Drag Race, kde jsou ty poslední dvě drag queens, který mezi sebou se utkávají v lipsynku a musí jakoby najednou tančit, ale jakoby jenom jedna z nich to
3: dělá. Ale to dělá aspoň stejnou věc, ale tady to lidi dělají bizár, úplně a teď jakoby koukáš a jsi jako, a kterou mám, na který talent si mám koukat, prostě jedna tady.
4: Nemusíš se u toho pouštět Subway Surfers aspoň, jakoby máš tam, máš ty tři obrazovky.
3: Možná to je prostě, ano, uspůsobený novým diváckým návykům, ale to mě přišlo opravdu bizarní, ale jako každopádně mně se to líbí a příští rok se na to chci koukat asi živě, protože já se opravdu, vždycky se mi potvrdí, že jakýkoliv televizní předávání cen v Česku je zážitek.
4: No já jsem si právě hledala, jakoby, úplně jsem si říkala, hele, tak to jakoby asi má jako prapůvodně nějaký přesah, ta soutěž, nebo je to celý takový jakoby kapitol, naše oblíbený téma. A zjistila jsem, že jakoby prakticky to přesah úplně nemá, ono jakoby součástí těch talentů, oni ty holky oficiálně by měly splňovat hrozně moc talentů. Jako kromě toho, že jsou krásný, mají být i nějaký jakoby
3: vzdělaný, umět mluvit.
4: A nějak jakoby altruisticky jakoby podnikavý a takový jakoby pečovatelský, že jakoby dělají nějaký věci pro lidstvo dobrý údajně. A součástí toho, jo, nebo umět anglicky nebo různý jazyky. A já jsem trošku scrollovala na tom Instagramu a oni tam měli nějakou jako soutěž, že přednášeli. Jo, to byla soutěž o té angličtině a přednášeli tam o nějakých jako těžkých tématech, ale působilo to fakt komicky. Myslím, že tam byla právě i Domy. A jestli jsi to viděl, že o tom prostě nevím, děti trpí něco. A ještě jak je to jakoby sestřihaný. Teď je to s tou jakoby s tím podkresem té hudby a je to fakt jakoby absolutní Capitol vibes. A chtěla jsem ještě poslední myšlenku říct, než to zapomenu, že jsem nám do chatu psala, že prostě nějaká jakoby plus size positivity culture byla jenom éra prostě. A když se koukneš na statistiky, tak tady ty rozmanitý těla, ale jakoby obecně prostě rozmanitý typy měly jako pík trošku v tom průmyslu a ty to jde zase dolů a zase jsou všichni prostě bílí a štíhlí.
3: Jo.
4: A ještě, doslova pardon,
3: se to vrací, ještě tady teďka skrz ještě Ozempik, že jo, prostě jo. Se to opravdu vrací a je to, je to fakt zajímavý pozorovat přesně, když má člověk to srovnání, že vyrůstal nějak v období, kdy se fakt jako transformoval ten, tento myšlení trošku a bylo to takový, že vlastně OK, lidi jsou různý a pokud jsou spokojení a nejsou nezdraví, tak je to prostě to hlavní a neměli bychom prostě oceňovat jenom extrémní hubenost a tak dál. A teď najednou pozorovat, že jako aha, tak jsme zpátky.
4: Jsme zpátky, kde jsme byli, nic jsme se nenaučili.
3: Ale proto právě podle mě mezi lidma hrozně rezonuje ten Homer Gear, který hraje v té euforii, kde se tam objeví jako na vteřinku po nějaký sexuální scéně, kde jako nevím, jak moc co je vidět, ale každopádně objeví se potom jakože v trenkách někde tam si jde do lednice. A ten virální klip je díky tomu, je prostě fakt jako jenom jeho postava, která je jako průměrná mužská a jako lidi jsou z toho překvapený, protože vlastně tohle to dneska nevidíš. Ještě u těch kluků fakt nevidíš, prostě vidíš jenom vysekaný nebo hubený kluky, ale nevím, jako myslím si, že tady to je prostě mladý týpek a který má normální postavu a vlastně myslím si, že proto to s lidma tolik rezonuje, protože to teďka ještě méně vidíme a je to neustálý téma a neustále na lidi skáče prostě obsah, kdy by měli prostě grindit a chodit do gymu a vysekat se, halo, blíží se léto, musíte makat, máte už jenom měsíc, no už vlastně nemáte, už jste to nestihli, smůla a jako vaše summer body prostě jako to... Hrozný, je to fakt to a právě proto asi je fajn, když se někde objeví někdo, kdo, a ještě to je syn Richarda Geara, halo.
4: Richard Gere, šedý vlasy. No já jsem ráda, že to zmiňuješ i z toho pohledu toho kluka, protože jakoby většinou se to řeší jako přesně jakoby ta problematika těch ženských těl, ale prostě ten tlak je i na ty mužský. A i když jakoby furt si myslím, že tam je trochu nepoměr, že když jakoby porovnáš nějaký jakoby sociálně přijatelný, objektivně jakoby atraktivní mužský tělo třeba v 60 letech a ženský tělo v 60 letech, tak se to furt hodně odlišuje.
3: Jo, ale jako u těch mladých nebo mladších mužů je to, si myslím, ten tlak dost podobný. No, je to prostě... No. Dost šílený.
4: A zase, já už jsem o tom mluvila, ale ve mně se to bije, jako ty různý kosmetické úpravy a takhle, tak jako na jednu stranu to soudím, když vidím, že ten člověk už to jakoby přehnal. Zároveň chápu, že to můžeš jednoduše přehnat a že ti třeba ani ty jakoby školení zdravotníci lomeno prostě šmelaři, jakoby záleží, ke komu chodíš, tě třeba o tom úplně neinformujou. Nebo doteď ve výzkumech se neví, co to přesně udělá za pár let. Takže jakoby chápu, že může vzniknout ten přešlap a můžeš prostě vypadat trošku jakoby ne úplně tak, jak jsi vysnil. A zároveň si říkám, takže jakoby trošku to soudím a pak si říkám, no jo, ale jakoby jak já budu se vyrovnávat s tím, až budu stárnout. Já taky nechci mít vrásky. Tak jako co budu dělat? A jakoby už...
3: Ale to
4: už...
3: je prostě hrozný tady ten tlak a vlastně no, jasný, no. Fakt vnímám to, že vidíme jako na sociálních sítích v televizi, prostě všude kolem sebe, vidíme fakt jako normalizaci hroznou a jako botoxu a všeho a vlastně já to nikomu jako neberu, ale přesně jako jaký tlak to vytváří na nás a ještě jaký tlak to vytváří na lidi, kteří si to třeba nemůžou dovolit, víš? Jako
4: a pak přesně chodí
3: ty vlastně vyrůstáš šmářů. A žiješ s nějakou jako iluzí toho, že někdo vypadá ve 50 na 20 a nějaký lidi tak reálně vypadají jako přirozeně nebo s minimem nějaký úpravy, ale spousta lidí taky ne a jako nevím, já jsem z toho takový, prostě jsem vůči tomu takový skeptický, protože si myslím, že žijeme hodně jako v bublině toho, kde je to jakoby normální, že to lidi využívají, ale...
4: A přesně velký ukazatel toho, že se to jakoby děje a že to není úplně v pohodě, i když jak se to děje postupně a je to normalizovaný, tak nám to tak nepřijde, tak přesně když vidíš toho jakoby průměrného chlapa v trenkách v tom seriálu, nebo prostě já nevím, kohokoliv jakoby úplně obyčejného, tak mezi těma jakoby vysekanýma jako idealizovanýma lidma, tak je to úplně jak facka prostě, že si řekneš, aha, tak takhle vlastně můžou vypadat normální lidi, aha, tak moje tělo vlastně jakoby asi je v pohodě a vlastně jakoby nemusím s ním nic dělat. Já jsem dneska četla superový substack od Jany Patočkový, která mluví o nějakém stand-upu ženským, který je právě zaměřený na to, že jakoby všichni jsme vlastně hrozně nechutný, teď na ty jakoby ty lidský prvky, lidský tekutiny, ženský těla a že vlastně všechno normální a v pohodě. A je to zvláštní, jak prostě já nevím, tak pane bože, jako to už zabředáváme úplně do témat, které nejsou slejváčí, ale to, že se začala testovat mužská antikoncepce nebo zkoumat nějaký jakoby ženský cyklus a tyhle ty věci, nebo v reklamách se začala používat na menstruační potřeby červená barva namísto modrý, třeba v posledních letech až, nebo zkoumání ženského orgazmu, tak to je prostě bizar, že se to děje až teď, jakoby halo. Hlavně, že máme všichni dokonale napíchaný rty nějakou jakoby prapodivnou tekutinou, která nás možná zabije jednou. Na dobrý, chtěla bych to ukončila.
3: Tak to bylo, ale fakt, já, rent. Ano, děkuju za něj. A pardon. Zároveň jako, fakt, jako vlastně nesoudím nikoho, kdo to dělá a kdo si prostě píchne do čela botox nebo někam, prostě pokud mu to vyhovuje, to je v pohodě.
4: Paží jsem přemýšlela, že bych si ho píchla.
3: Ale
4: pak se ti prý začne potit nějaký jiný místo, nějaký tak jiný z toho mám schýzvu, no. Pak budu mít opocený ruc na místo pod.
3: Tady budeš mít prostě kůry.
4: Tady budu mít jakoby kolačko mokrý prostě na předlokti.
3: Tak no.
4: Jo no. Je důležitý se o tom bavit.
3: Velmi jsme jako odběhli z klasických slivačích témat, ale já jsem rád, že jsme tady tu diskuzi měli. Ještě jsem chtěl zmínit v reakci na Domy Aláďu, ona tam nějak promovala nějakou svoji nadcházející písničku a mimochodem bude mít i písničku, to oznámil Krištof, že s ním bude mít písničku.
4: Ježíš, to je nějaký, jmenuje se něco jako Půlnoční románek.
3: No něco takového, ale...
4: A je mezi nima kolik, 30 let? A tak to měla i s Benem Kristem podobně, takže pro ně nic novýho.
3: Já si říkám, já jako furt jí přeju nějakou pěveckou kariéru,
4: jo,
3: protože
4: taky.
3: Já si opravdu myslím, že ona může mít Edison Ray trajektorii.
4: Jo, jako ta influencerka. Tate McRae.
3: No já nemyslím jako stylem hudby nutně, ale jako to, že z influencerky, která rozhodně nebyla nějak spojená s hudbou, se stane víceméně nějaká popová hvězda, i když vlastně jako na život třeba Edison Ray tak dobrá není, ale furt to jako kompenzuje nějakou energii a tou prací usilovnou a tak dál. Myslím si, že Domy Aláďa se jako snaží, už to je hodně dlouho, co fakt se snaží prosadit nějak v té hudbě.
4: Má za sebou hlavní roli ve filmu.
3: No v Cool Girl, kde byla prej...
4: Cool Girl.
3: Cool Girl, kde byla prej v Poho. jako jediná.
4: Reálně tam možná byla, no to jsem taky slyšela, že tam byla jediná dobrá, ale přesně a zase jakoby, bouří to ve mně, jakoby na jednu stranu girl power, jakoby chci podpořit, je to mladá holka, fakt se snaží, prostě sekne jí to, má spoustu talentů, jenom to musí nějak správně jakoby vynaložit úsilí správným směrem, najít asi správný lidi a nějak jakoby mega držím palce, ale zároveň jsem viděla ty záběry s tím Miss a jakoby hodně jsem cringeovala u toho, hlavně u toho, tady toho představení, kde trošku minula lip sync a
3: jo, to bylo vlastně, netrefila.
4: Ale to jsem
3: Uvidíme, co dál.
4: Uvidíme, co písně s Richardem.
3: Každopádně snaží se a to je mi sympatický, protože prostě jsme vidíme spoustu lidí, kteří se nesnaží, jako Marek Ztracený má za chvíli Eden a nedávno dával ty, protože plácá setlist.
4: Ne, jako Bobby, ten, jako by ten už fake měl příspěvek o těch penězích.
3: No.
4: Pardon, to se když tak dohledejte, to není naše téma už dnešního dne, ale nechci mu věnovat víc prostoru.
3: Prostě
4: pardon.
3: Já fakt vidím jako úplně lowest effort a jsem z toho otrávený, takže Domi Alagios, keep trying, jako musí
4: jo,
3: se někdo
4: ano,
3: snažit.
4: Jo,
3: a ještě na tohle konto, Bibi Rexa, která je královna Kia Asylum, absolutně, ale to není důležitý.
4: Tak, ne, to mě zajímá zrovna, proč je zrovna ona královna.
3: Tak já nevím, tak je to prostě, já to nemyslím vezem, ona má spoustu hitů, spoustu úspěšných věcí.
4: Jako.
3: No dobře.
4: Jak říká Kia Larson, I flopped.
3: Kia Supreme je Rita Ora.
4: A to je stejný fond jako Bibi Rexa.
3: Ale jako Bibi Rexa já mám od ní rád spoustu věcí, třeba tu písničku s tehdy s Nicki Minaj
4: no,
3: a
4: si vzpomenout.
3: Davidem Guettou, která mě hrozně bavila, ale nevzpomenu se, jak se jmenovala, ano.
4: A
3: jinak má spoustu jako přispívaných věcí a tak dále. Každopádně má hity, ale jako obecně je považována za to, že je teda rezidentkou Kia Asylum, pro ty, co neví, je to fiktivní nějaká taková instituce, kde se fiktivně nacházejí zpěvačky, které měly nějaký vrchol popularity a bohužel se mu nemůžou už dorovnat.
4: A mohou
3: no,
4: i fiktivně
3: uniknout. Ale jo, já bych chtěl podotknout. Bibi Rexa měla teďka velmi, velmi dobrý point, protože se zeptala, a jak se jmenuje Kia Asylum pro chlapy?
4: Tleskám.
3: No?
4: Tleskám.
3: Že neexistuje. Ale jako já bych tam šoupnul jich spoustu. Shawn Mendes, ten by tam měl...
4: Benson Boone, let's go.
3: Ne, Benson Boone není Kia,
4: ne,
3: ten se snaží.
4: On potřebuje takový jakoby lázeňský pobyt.
3: Ten
4: aby
3: se snaží.
4: Našel.
3: Jo, jo, ten se snaží, je mi to sympatický. Benson Boone, Harry Styles Kia.
4: Harry Styles,
3: prostě
4: chvíli,
3: jako
4: no.
3: Spousta... Opravdu Kia Asylum rezidentů by se našla a my
4: ten,
3: o nich takhle nemluvíme.
4: Takovej ten rokovo-metalový zpěvák bez trička.
3: Youngblood? Hmm. To není Kia.
4: Já si myslím, že by se tam měl trošku jakoby...
3: To není Kia, on je úspěšný ve svém žánru. Hmm. Bude teďka pořádat Bloodfest v Česku.
4: Velký, on tady má hrozně velkou fanbase.
3: Má a říkal teďka, proč to bude v Česku, říkal hrozně, oceňoval ty český fanoušky a zároveň říkal, že chce prostě vyjet do se svým festivalem, kde je jako několik jako velkých docela men, vyjet do místa, kam se běžně v těch tours nejezdí, jako můžeme vidět, jak často je Česko přeskakovaný a vlastně poměrně jako velká rocková hvězda, velká hvězda svého žánru v současnosti přijede a přiveze celý festiák do Česka. Mně to přijde vlastně extrémně sympatický a vlastně dá i šanci nějakým českým interpretům. Myslím si, že tam má vystupovat ten kluk, který tehdy na Rock for People mu hrál na tu kytaru. Myslím si, Pam Rabbit tam bude vystupovat. Vlastně spousta lidí dostane šanci a přijde mi to hrozně fajn. Ještě jedna věc, Akilas, reprezentant Řecka z Eurovize s písní Ferto, vydal album nebo EP hned prostě po Eurovizi, minulý týden to bylo a já se bavím a opravdu pro mě je to objev týhle Eurovize, my jsme ho minule moc nezmínili v minulém díle, tak já bych mu chtěl dát dodatečně shoutout, protože mě opravdu bavila jeho energie a užil jsem si to. A Harry Styles, toho jsme zmínili, tak jenom ve zkratce, vzal si asi jeho někdo, kdo mu dělá tu tour, v srdci několik komentářů, takže mosty zmizely, prej. Mosty už nejsou, přes který lidi neviděli. Stage je furt stejně prázdná a obrovská a trošku mu mění postupně jeho vizáž, která absolutně nefungovala.
4: Taky jsem někde viděla, že zpíval míň odflákle nějakou píseň.
3: No, ale
4: takže,
3: tak.
4: You go. Ten, nevím. Ne, tak asi dobře, že to neignoruje ty požadavky. No, já tady mám pro tebe posledních pár střípků náhodných seskupených informací nakonec a budu chtít slyšet tvé jednoslovné vyjádření. Gen Z už nechce být slavná, střeží si své soukromí.
3: Nevím, nesouhlasím, nevím. Nemám rád generalizace generace Z. Wow.
4: Máme to titulek. Teď se o tom nebudeme bavit v té epizodě, ale jsme tam. Kardashianky, Timothée Chalamet a Jacob Elordi spolu na rande, na double dateu.
3: Chtěl bych být moucha v tom autě.
4: Mm-hmm. Paris Hilton je brunetka.
3: Super.
4: Miley Cyrus má hvězdu na chodníku slávy v Hollywoodu.
3: Bezva, já myslím, že už má dávno, hustý. To už je long overdue.
4: A současným trendem barvy vlasů je soft copper.
3: Co to je za barvu? Zelená.
4: To má lehce mědi. Jakože když proběhne taková ta oxidace mědi, nebo takových těch ne, tak čeho, jako, že to
3: já
4: pak zazelená.
3: Já jsem si to spojil s koprem, koprovkou.
4: Jo, jakoby koprový vlasy. Míru v nový trend letošního léta, koprové vlasy.
3: Marvou parvou kopru.
4: Kopru, což je taková jakoby zelenkavá. Zelenkavá barva léta. No dobře, takže tento díl měl všechno, ale neměl ještě ikonu týdne.
7: Ikona týdne.
3: Já vím, kde je moje ikona. Já se budu opakovat. Pojď. Já jsem dlouho přemýšlel, napadla mě Iveta Jirkálová, tak ti dávám aspoň shoutout, ale já vnímám furt její obsah, který tvoří dost problematické, ale bohužel se nemůžu odtrhnout. A je to dospělá žena, tak svéprávná, nemůžu se odtrhnout. Pokud se taky díváte, já opravdu vím všechno o lidech v jejím životě a o aktivitách v jejím životě. A zvířátkách v jejím životě. Koukám na to desítky minut denně. Opravdu se bavím.
4: Živné. No, jestli jste přesycení z reality shows a je to už na vás moc vyumělkovaný a hledáte tu realitu, Iveta Jirkálová.
3: Ale zároveň je to opravdu depresivní a já to nechci dělat úplně jako ikonickou věc, protože si myslím, že je tam několik trošku problematických věcí. Jdeme dál. Moje ikona týdne je totiž opět už po několikátý paní, která je na profilu Ta, co ráda žere, protože paní Ta, co ráda žere, má jako opravdu úžasný content, neskutečně pozitivní. Ona si fakt užívá každý den.
4: Jak se jmenuje ta kámoška její?
3: Janička. Užívá si každý den, jak to jenom jde prostě. Mm. Ať už je v práci, ať už má volno, ať už je krásně, ať už je hnusně. Ale poslední den, jak bylo právě krásně, ona chodila na koupálko právě se svojí kamarádkou Janičkou. Vždycky tam Janička udělala nějaký hody.
4: Koláč, nebo ledový kafe.
3: Udělali si tam

0: jako sweet a baví mě to moc, takže to je moje totální ikona týdne.
1: To je asi jediný víc pozitivní člověk o trošku než Klárka Nováková. Zdravíme Klárku v rohu místnosti.
2: Titul nenechám vzít, v žádném případě.
1: Nenechám si vzít svůj titul.
2: Ano.
1: Budeš o něj muset bojovat s paní, možná začneš točit videa.
2: Bude to kolab.
1: Bude to dělat collab posty.
0: Collab posty.
1: Incoming. Moje ikona je, je TikTokový uživatel knížky s Vítkem. Takže jakoby opět další konkurence pro Klárku. Jo, já jsem, my jsme se tady připravili tak prostě triggering.
2: Já říkám, šel to od Klářny knihy někdy.
1: Možná příště. Dneska to je knížka s Vítkem, který edukuje mladé nejen o literatuře a má fakt jakoby hrozně srandovní formou udělaný věci prostě od maturitních rozborů až přes nějaký takový krátký jakoby recenze a mluví jako přesně v těch češtinářských školských pojmech, který by měl každý z nás umět, ale všichni jsme hned po maturitě zapomněli a přijde mi to fajn a tyhle věci za nás prostě nebyly.
0: Je to super.
1: Takže víc těchto jakoby lehce edukativních, ale infotainment věcí.
0: Infotainment.
1: No tak jo, takže krásný týden vám všem.
0: Krásný týden, děkujeme, že jste tohle dokoukali. Pokud nás nesledujete a nechcete si nechat ujít další epizody, tak nás začněte sledovat na Instagramu Slivák pod třítko Radio Wave. A nebo nám napište nějaký komentář, klidně kriticky, klidně s náma nesouhlaste, protože aspoň to je, aspoň není nuda.
1: No tak jo, tak zase příště,
0: tak
1: papa.
0: Tak čus.
3: Slivák. Rychlá popkulturní sprcha na Radio Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Crazy. What can it

0: Casablanca.
1: Casablanca.
2: Cestovatelský a outdoorový magazín.
1: Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. S Pavlem Sladkým každou neděli v poledne na rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
2: Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
0: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Buchty.
1: Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
0: Buchty.
1: Buchty se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou na rádiu Wave.
3: Dobrý den, dobrý večer, dobré odpoledne a tak dále. Vítáme vás při poslechu pořadu Buchty, který je o všem a o lecčem. Dnes je tu Lucie Dlabolová. Doufám, že jsem to nepokazila to jméno, protože já si tě ještě pamatuju s jiným příjmením. A ptala jsem se jí, jak ji mám představit a ona říkala, že je člověk anebo žena potažmo.
4: Ano,
3: je to tak?
4: Je to tak.
3: Ano. O tom se budeme bavit.
4: Ne,
3: o tvém ženství.
4: Primárně se budeme bavit. Zuzko, myslím, že bychom měli na úvod popsat tady ten hrnek krásný, jo. Což je naše oblíbená disciplína. Nebojte se, mail budeme taky číst, část mailu, který nám o Lucce přišel. Na úvod ale další oblíbená disciplína, popisování vizuálních předmětů v audiu. A to je rychlý popis takového hrnku.
3: Tak je to smaragdový hrnek, objem 200 ml, typuju.
4: 300.
3: S uchem, 300. Dobře, nebo 250 ml, nechci se hádat. A je, to, je tam nakreslený takovou tou barvou na porcelán nebo na hrnky prostě takový obličej člověka, který má obrovská ústa s velkými zoubky, velké oči, velký nos a brýle.
4: Brýle, ale Zuzko, nepřipomínají ti ty zoubky krásné někoho? Mně teď napadla jedna osoba, která má krásné zoubky.
3: Já Zdeňka Polreicha, tak trošku.
4: Trošku by to mohlo být Zdeněk Polreich. A je to podle mě rukodělná práce, že někdo to namaloval zřejmě na nějakém workshopu malování na hrnečky.
3: A
4: shodli jsme se tady, že nebudeme to hodnotit, protože to se nemá, to není pěkné. Takže to popíšeme, takže to je pozoruhodné.
3: Zpět ale k Lucce.
4: Zajímavé. Jo. A zpět k Lucce. Já bych začala tím, odkud Lucka přijela.
5: Tak já jsem přijela z Podkrkonoší a jmenovitě z obce, z části obce Zadní Mostek.
4: Tak, ano.
3: To bude teď hodně googlovaná vesnice a destinace podle mě mnoha výletníků.
4: Vyhledávaná destinace. Samozřejmě základkový humorek, mně se název Zadní Mostek líbí moc. A ty si taky ještě, Lucko, říkala, že vy ale to ještě zkracujete na ještě takové lichotivější názvosloví. No, takže říkáš,
5: že místní říkáme, že jsme ze zaďáku.
4: Že jste ze zaďáku.
5: A kamarád a tam říkal, že je to eufemismus.
4: Ze zaďáku.
3: A tam je skutečně nějaký mostek?
5: Není.
3: Aha, nebo byl tam původně mostek?
5: Není ani potok. Aha, na naší části.
3: To znamená, že tam nemůže být ani mostek.
5: Ale jsou tam hodně bažiny, takže si myslím, že dřív tam mohlo být mostků hodně, protože se dokonce říká mostka podkrkonošsky.
4: Jako ta žena.
5: Ta mostka.
4: Aha, takže
5: jako
4: to je
5: ty mostky, ta mostka.
4: Ženský rod, že není to ten mostek, ale je ta mostka.
5: No to já nevím, jestli to není pomnožné dokonce.
4: Aha, jako ta mostka jako v množném čísle, ne jedna, to se bavíme o mnoho mostcích.
5: Mnoha mostka, takže tam je mnoho mostků, ta mostka.
3: Aha. A to znamená jako více mostů, malých mostičků.
5: Ano, ano, ano, můstky vlastně.
3: Můstky, aha. A myslíš, že i zubní můstek tam takhle říkáte, když jdeš zubařovi?
4: Když si opravit zadní mostek, že jsi ze zadního mostku a jdeš si udělat zadní mostek?
5: Zadní, ale spodní.
4: Aha, zadní spodní vpravo nahoře.
3: Ale bažina, a opravdu tam máte ty bažiny, to je jedna z mých fobí, že spadnu do bažiny.
5: Ano, já jsem viděla nějaký dávný, možná to byl nějaký major Zeman, kde se nějaký narušitel topil a taky mám tu fobii.
4: A zároveň, ale přeci ta slavná scéna s bažinou, podle mě, která způsobila mnoho traumat, je v tom filmu Nekonečný příběh.
3: Mm-hmm, to je pravda.
4: A tam se topí ten kůň, ne, v té bažině.
5: Jo. No, to je ještě horší. Já tam mám koně taky teda na tom, na těch
4: mostkách. Ale netopili se ti teda zatím?
5: Ne.
3: Koně proberem.
4: Jo. To tak potom. Já bych se ještě zastavila u toho mostku, abychom to teda měli vyřešené. Zjistíme samozřejmě, jestli tam je galanterie a tak dál, ale existuje i přední mostek, když je zadní mostek, nebo vy jste jenom osamocený zadní mostek? Nebo jiný mostek?
5: Já jsem nedávno
4: není.
5: Zjistila, že existuje i přední mostek, kterému se ale říká souvrať. Takže...
3: A ten je kde?
5: Ten je jakoby vepředu směrem...
4: Před vámi?
5: Jakoby, tak záleží, kde stojíš.
4: A je to blízko?
5: Tak, jak když stoupnu před dům, tak je to vlastně přede mnou, ano.
3: Jo, tak je to relativně blízko.
5: Relativně
3: to nějak
5: blízko
3: souvisí.
5: Na kole, jestli tam dá dojet. Rozumně, třeba za 20 minut.
3: Já jsem teď jela vlakem kolem, myslím, že vesnice, která se jmenuje Pohled, a to mě taky zaujalo, tento název.
4: Pohled, to je
3: pohled,
4: pěkné,
3: to cool,
4: ale
3: no.
4: To je malebný název. Mm. Takže, a to je kde ten pohled, Zuzku, kdyby tam nebyl chtěl? Jo, to už nevíš.
3: Jenom vůbec si ne, pamatuješ, jsem jela.
4: Že to si jela špatně někam zase vlakem.
3: Ne, já většinou jezdím Brno, Praha, Praha, Brno, tak někde mezi tím.
5: To bude na Vysočině.
4: Aha. Tak to vůbec nevím, a nebyla to nějaká oklika nebo výluka, nebo to byla standardní trasa
3: nevím,
4: toho vlaku?
3: Nevím.
4: Pohled, no to si nepamatuju. Dobře, ale takže Lucko, je možné si udělat takový pěkný výlet, malý, třeba i pěšky, nejen na kole, z předního mostku do zadního mostku, anebo naopak?
5: Přesně tak. Mm-hmm. A je to moc hezký výlet.
3: A v zadním
5: lesem.
3: Mostku tam počítám, že je tam náves, kostel?
5: No ne, je to taková roztahaná vesnice.
3: Jo,
5: není tam úplně, je to
3: rozfrcaná. Tam není to centrum.
5: No, takže centrum je na autobusáku.
4: Mm-hmm, a autobusák tam máte teda, tak to je ale
5: no,
4: velké.
5: Ten je na mostku. Přímo.
4: A vidíš, tak ty říkáš, že tam mostek žádný nemáte, takže máte.
5: Počkej, ale vesnice mostek, jakože vesnice, hlavní vesnice se jmenuje mostek.
4: Jo, takhle teď už to v tom je úplně zmatek, takže on je přední mostek, zadní mostek a pak je ještě mostek.
5: Tak.
3: Ten aha,
4: je,
3: takhle.
4: A ten je uprostřed, to je prostřední mostek? Mezi těmi dvěma mostky?
5: No, právě to prostřední tam chybí, protože to je ten hlavní mostek.
3: Je prostě
5: to
3: mostek. No. A to je někdy matoucí, ty názvy zastávek. Já jsem takhle jela do Letovic a tam jsou dvě zastávky. A jedna se jmenuje Letovice a druhá se jmenuje Letovice zastávka, což mě úplně rozhodilo.
4: Kde máš vystoupit?
3: A já jsem vystoupila na zastávce Letovice, přičemž jsem měla vystoupit na Letovice zastávka. A ten, ta délka, ne délka, rozdíl. Ta vzdálenost mezi těmi zastávkami byla asi 5 kilometrů a byl večer a jela jsem do Prahy. Takže já jsem špatně přestoupila. To jsou prostě matoucí názvy. To má být mostek, střední mostek.
4: Aspoň, aby to bylo srozumitelné. A nebo třeba velký mostek.
5: Nebo
4: jestli
5: ústřední
4: to je...
5: mostek.
3: Ústřední. No.
4: A tenhle ten mostek s autobusákem je teda největší.
5: Ano.
4: Ten
5: ano,
4: je
5: ano.
4: Největší. Tak a tam v tom největším mostku teda je centrum autobusák a pak tam máte ještě nějaké služby třeba, občanskou vybavenost, je tam koupák, Zuzku zajímá koupák a galanterie.
5: Obojí máme.
4: Máte, jo. Galanterie taky.
5: Takový jako sekáč, ale je tam i galanterie.
3: Jo, takže ty základy galanterijní.
5: No.
3: No tak to je dobrý.
4: Základy galanterijní.
5: Jehlu a niť si
3: jehla
5: tam koupíš.
3: Niť, suchý zip, to potřebuješ.
5: No, to tam všechno je.
4: Ale je to spojený se sekáčem teda.
5: No.
4: Mhm, dobře. Ale tak chápu, že to je malá obec, tak vůbec
3: je tam
4: je dobrý,
3: obchod
4: tady...
3: Koloniál, nebo je tam nějaký obchod?
4: Řetězce.
3: Potravinami?
5: Tam dva obchody.
3: Řetězce nějaký.
5: Jo. Drobný lokální supermarketový obchod.
4: Mhm.
3: A nějaká kultura?
5: A večerka.
4: Mhm.
3: A nějaká kultura, kulturák?
4: Kulturní dům, tam máte středisko.
5: Rádi bychom ho založili.
3: Mm-hmm. Jo, takže no. Není.
5: Není.
3: A je tam čajovna. Většinou kulturní buditelé pracují v čajovně, co jsem si všimla, na malých městečkách a vesnicích. Je tam čajovna, nějaký čtení autorský tam? Nic?
5: Ježíš, zatím ne.
3: Ne? Mm-hmm. Tak to taky,
5: ale
3: taky
5: založili jsme spolek okrašlovací, jo? Třeba jednou. No.
4: Spolek okrašlovací?
5: Mm-hmm.
4: A co má jako za úkol okrašlovací spolek? To je nějaká metafora, že to okrašlujete kulturou, anebo že sázíte narcisky?
5: No děláme oboje.
4: Aha,
5: jako, sázíme i stromečky tam kolem vlastního rybníčku. Nádrže hasičské a občas si pozvem kámoše, že nám zahrajou buď to ve stodole, nebo v hospodě, anebo u té nádrže.
4: Takže jste takový buditelé národní.
3: Mm.
4: To se mi líbí teda.
5: Cítíme se tak.
3: A kolik vás, mluvíš plurálu, kolik vás tam je v tom okrašlovacím spolku?
5: 6.
3: 6.
4: A tak to je už pěkná, ten pěkný počet. Ale zase je to blbý to sudé číslo, že když chcete o něčem hlasovat, že se může stát, že se dostanete do nerozhodné situace. Mělo by vás být možná 7.
5: Jo, zkusíme někoho přizvat, zkusíme obejít sousedy.
4: Teď třeba po poslechu tohoto dílu jestli by se někdo nechtěl přihlásit do okrašlovacího spolku v Zadním Mostku jako sedmý člen. A jak se jmenujete? Okrašlovací spolek?
5: Jasan se jmenujeme.
4: Jasan.
3: Jasan, no. To je hezký. Hmm.
4: A to je jako Jasan ten strom, anebo Jasan jako ano, jasně.
5: No, nejdřív to bylo Jasan jako, jako přitakání. Mm-hmm. Vždycky jsme si psali zprávy, že něco provedem a Jasan. Napsali jsme si na to Jasan. Mm-hmm. A
4: jako místo OK Jasan.
5: Jo, jo.
4: Tak?
5: Jo.
4: A pak jste zjistili, že to může být i strom.
5: A že to je i hezký strom, tak to, je to jako, ale je to spíš to, to ano.
4: To se přece říká, že někdo je stepilý jako Jasan.
3: A nebo Buk, ne?
4: Ne, Buk je podle mě Zuzko statný.
3: Statný jako Buk, jo,
4: takže jsi statný jako Buk, že ten Buk je takový.
3: A stepilý jako Jasan, jo, to bývá v knížkách, tak v těch horších knížkách.
4: A stepilý jako Jasan, mně to přijde, že to je jako z nějaký pohádky.
3: Jo, jo, že jsi jako vysoký.
4: No, a protože on i totiž existuje.
3: Sexualizace stromů poprvé.
4: No, ale on ten Jasan se i tak jmenuje, existuje fakt Jasan, co se jmenuje Jasan stepilý.
3: Jo, jo, jo, tak to dává smysl. No. To bych taky použila do knížky.
4: Protože když chodíš ve Stromovce, tak tam stromy mají na sobě cedulky a já vždycky chodím a čtu si to, jak se jako jmenujou, takže vím, že je Jilm Vás, Javor Babika a tak dál a je Jasan
3: Stepilý.
4: Jak kdybych
3: psala detektivku, tak bych taky dala, že by byl ten vrah Stepilý jako Jasan. Já se teď ale mimochodem,
4: vysoký
3: náhoda, nemyslím si, já se dívám na skvělou severskou detektivku Kastánien Man a Kaštánek a tam ten vrah vždycky na místo té vraždy
4: nechá
3: kaštánkovou figurku.
4: A to je podle knížky, ale ne?
3: To nevím. A je to... strašně strašidelné. A trestá matky, které se nechovají dobře ke svým dětem.
4: A on tam nechává, Zuzko, jako fakt ty real kaštánky, to znamená, že on na podzim si musí jít někam nazbírat do kapsiček kaštánky a pak je používá celý rok.
3: A udělá z toho tu sirkovou postavičku.
4: Mm-hmm. A má to jako, nemá to seschlý potom, ono to docela rychle sesychá.
3: No a tím pádem to vypadá obzvlášť vošklivě, strašidelně.
4: Takže jsou seschlý ty kaštánky, nebo jsou jako... ještě zavodněný.
3: A se schlí. A ještě k tomu je skvělý soundtrack, který dělá takový, tam jsou takový tóny na basu melancholický.
4: Zuzka teď i hrála rukou na basu, to je škoda, že jste to neviděli, to bylo strašidelné. Dobře, takže...
3: vždycky je tam takový drum, drum.
4: Takže krásná recenze.
3: A to fakt doporučuji
4: kaštánku. Detektivku.
3: Druhá série.
4: Se schlé kaštánky a drum, drum.
5: Se dělat ty zvířátka.
3: No,
5: ale...
3: to jo, já z toho mám už trauma z toho suchého listí. Oni tam furt lepí ty seveřání to suchý listí. A u toho vždycky drum, drum, že už se chystá vražda. No,
4: tak ale pozor je to na skvělý. To. Ale tak nemenujete se Kaštánek, takže to je v pohodě, podle mě. Jasan žádný kaštánky
3: Jasan
4: nemá.
3: Pohodě,
4: tak. Takže teda, jak se to jmenuje, okrašlovací spolek Jasan. Dobře. Ano. A ještě něco takového zajímavého třeba k tomu Zadnímu Mostku nebo k tvému životu v Podkrkonoší, co by tady mělo zaznít. Ty ses tam přestěhovala odkud?
5: Já jsem se
4: a
5: tam
4: proč?
5: Přestěhovala, protože jsme už nechtěli jezdit mezi Hradcem a Zadním Mostkem na chalupu, takže jsme jeden rok odjeli na chalupu na prázdniny a už jsme se z nich s rodinou nevrátili.
4: Takže tam máš kořeny také v tom Mostku Zadním, teda díky té chalupě.
5: No kořeny spíš zapouštím. No prostě už tam teď bydlím a mám tam trvalý bydliště, ale...
4: kořeníš teď.
5: Kořením teď, ano, jako ten Jasan.
4: Teď se ještě takový to, jak se to dá do sklenice, nebo už jsi na vatičce.
3: No, už si zakořenil.
5: Já myslím, že už jsem v Rašelině, už to tam trošku zakořenuje.
3: A respektují vás ti ostatní obyvatele, kteří jsou tam třeba delší dobu, nebo vám píšou třeba na garáž sprejem náplava? To mi totiž někdo říkal, že se takto někam naplavil a že mu napsali na garáž sprejem náplava.
5: Já nemám garáž, takže to je možná moje štěstí, naše štěstí. Spíš si někteří lidi myslí, že jsme Pražáci.
4: A to vám vadí?
5: Ne, nechci se dotknout Pražáku, ale já jsem původem z Brna, takže mně to přijde zvláštní, že si někdo o mě může myslet, že jsem Pražák.
3: Jo, ale já si myslím, že to je v těch vesnicích, nechci teda paušalizovat.
4: Podle mě každý, kdo je z města.
3: Ale že každý, kdo přijede autem z města, je Pražák. Že to je taková, nemyslím si, že to úplně lichotka, je to prostě označení cizince.
4: Ano. Z většího města. Ale možná to i jako v mnoha případech platí, že skutečně se tam stěhují lidi z Prahy, protože když jich je tady jako nejvíc, tak logicky oni se potom někam jako
3: sunou,
4: no.
5: A tak faktem je, že Praha je poněkud blíž než Brno.
3: Jo, že to pravděpodobnější. Takže to nějak dává smysl.
5: Dává to smysl. Mm-hmm.
4: Takže Zadní Mostečáci, Mostkáči, nebo jak si říkáte, Zadňáci, jsou s vámi v pohodě, ale myslí si někdy, že jste z Prahy.
5: Tak.
4: Tak, ale to vám zase tak nevadí.
5: Nevadí nám to.
3: A mají tam oni nějaké specifické nářečí? Co říkají jinak než ty?
5: No jo, říká se bodejť.
3: To je hezký.
5: To je hezký. To je takový...
4: No bodejť.
5: No bodejť. A ještě pepikoj.
3: A to je co?
5: Jako pepikovi.
4: Pepikovi pepikoj.
5: Pepikoj.
3: Ale to je za předpokladu, že tam je nějaký pepík.
5: Musí tam být pepík.
4: A... že jinak by to bylo třeba Tomášoj.
5: Nebo Jirkoj.
4: Aha.
5: Dones to Jirkoj.
3: Jo, místo Jirkovi Jirkoj.
5: No, a to jsem ještě teda nepoužila, to mě ještě jako ne.
3: A dones to Ivanoj, je to u nějakých ženských jmen, nebo jenom u kluku?
5: Ivankoj.
3: Ivankoj?
4: Nevíš.
3: Marceloj?
5: Teď jsem se zamyslela. Ne, asi to ne, spíš ještě jsem to neslyšela.
3: Takže Bad Bunny Boy.
4: Bad Bunny, ještě tady dneska nebyl, tak konečně. No ale musíme, Zuzko, říct, že my jsme tady minule probírali plzeňské nářečí i kvůli překladu knihy Malý princ do plzeňštiny, takzvané, a řešili jsme tady, jestli někdo má nějakou pěknou češtinu, jako jestli v rámci České republiky existuje nějaký region, kde se vyskytuje takzvaně hezká, ta pravá čeština.
3: Nebo nejbližší tomu kanonickému tvaru.
4: Jo. A myslím, že náš host tehdejší vynesl tvrzení, že si myslí, že to je na Vysočině, a pak mi někdo psal právě na Instagramu, že teda na Vysočině to určitě není, protože tam prý lidi mluví hrozně. Mm-hmm. Takže to mi jenom,
3: ta čeština není nikde
4: to mi jenom přišla taková zpětná vazba, že teda na Vysočině prý ne. Takže nevím, kde se vyskytuje ta pěkná čeština.
5: Jakože myslíte Čechy? Jakože Čechy a ne Moravu?
4: No, jako no jestli, obecně, tak jakože třeba republiky. Na Moravě se říká, že v Praze mluví lidi takzvaně jako prase, zase v Praze lidi říkají, že v Brně se zpívá a že tam jsou různé taky ty jako nestandardní tvary a tak. Tak my jsme se zamýšleli nad tím, jestli někde je nějaký region, o kterém by všichni jsme se shodli v České republice.
3: Je to ten vzor.
4: To je ten vzor, to je ale krásná češtinka, pěkná, bez přízvuku, není podle
5: není.
4: Mě. No.
5: To
4: je
5: jenom, asi není, no.
4: Není na světě člověk ten, co by se zalíbil lidem všem. Nebo
3: mě ale ještě
4: říká.
3: Zajímá, ty máš v tom zadním mozku koně?
5: No mám tam dva
3: ty
5: koně.
3: Ty máš tam? Mm-hmm. A ty máš v Maštali?
5: Ne, na pastvě.
3: Aha, já tyž z pohádek a písniček znám, že koně jsou v Maštali. Nejsou Maštali?
5: A já mám takzvaný pastevní ustájení. No a z který písničky to znám?
3: Nevím.
4: Já znám takový to čtyři koně ve dvoře, žádnej s nima neoře. Mm-hmm, a ty
3: já
4: jsou
3: mám
4: ve dvoře.
3: Koně, vraný koně, jo. Ale tak chtěla jsem asi použít slovo maštal. Takže maštali nemáš, máš je na pastvě.
5: Mám je na pastvě, oni jsou celoročně na pastvě a mají domeček, přístřešek.
3: Když je zima.
5: No, anebo když je moc horko.
4: A ten domeček mají u té pastvy někde. Ale to není u tebe doma, to je jakože někde kousek dál.
5: Vidím na ně z obýváku, z okna, ale není to přímo na tom dvoře.
4: A máš teda čtyři koně.
3: Ne, to je písnička.
4: Jo, to je písnička, to se mi plete.
3: Vraný koně, dobré, to jsou koně.
4: Takže ty nemáš čtyři koně ve dvoře.
3: Ani když jim dá ovsa, oni neskáčou hopsa.
4: Ani ne, žádnej s nima neoře. Takže ty máš koně dva.
5: Mám koně dva a stačí mi to.
3: Mm-hmm. A ty na nich jezdíš?
5: No, já na nich jezdím a naučila jsem to i dceru, i mýho muže, což je hezký, protože se vydáváme na toulky pod Krkonošími.
4: A co tě vedlo k tomu pořídit si koně? Já mám takhle jednu kamarádku, co má též dva koně, ona tady má jednoho koně a jednoho poníka, ale má je dva, že ty koně, že není pro koně dobrého, aby byl sám, že jak to jsou ty stádní zvířata. A ona si je pořídila, protože to byl její sen už od dětství, že, jako, že potom toužila. Tak ty to máš jak? Proč jsi pořídila koně? Někdo si koupí motorku?
5: Já jsem jako děcko začala chodit v Brně do stájí a začala jsem potom toužit a pak jsem už pak byla v situaci, kdy se to mohlo splnit, protože jsem měla tu chalupu, tak jsem si ty koně pořídila. No. A byl to sen teda asi tak více než 30 letý.
4: A měla jsi taky penál s koněm, protože já vím, že na základce a na střední byla taková skupina holek, co právě měli rádi koně, koněřky, a ty měli většinou třeba penál s koněm, nebo nějakou gumu s koněm, nebo všecko. Desky na sešity s koněm, že hodně to koňstvo tam jako trendilo, ale to já třeba právě jsem nikdy neměla, protože jsem ke koním nikdy neměla tak blízko, nikdy jsem nebyla ve stáji. Teď jsem jako líběj, ale penál s koněm jsem neměla. Měla jsi penál s koněm?
5: Ne, mně se to moc nelíbilo nikdy.
4: Nelíbilo?
5: Ten merch koňský mě moc nebavil už od dětství. Měla jsem plagát s koněm, takový jediný dostupný. Kdo byl koňák ještě tak byl 80. jeden. Byl jeden jediný typ plagát.
3: Jo,
5: dva,
3: a když někdo nechtěl třeba vraníka, tak si to musel přemalovat, nebo co?
5: No, byl bělouš, byl kladrubský bělouš a pak byl chladnokrevný kůň a to se dalo vždycky koupit v papírnictví. Já jsem měla oba dva, jednou jsem měla nad postelí a jednou jsem měla, abych na něj viděla. Tak to jsem...
4: A na kterýho si viděla? Na toho bílýho?
5: Na bělouše.
4: Na bělouše si chtěla vidět.
3: Ano, ano, a ten druhý kůň se jmenuje chladnokrevný.
4: Koně jsou takzvaně teplokrevní a chladnokrevní.
3: A on má jako studenou krev doslova?
4: Tak to možná vysvětlit ty
3: to já neznám.
4: Teplokrevníky a chladnokrevníky, jaký mezi tím rozdíl, takové koňské okénko.
5: No, takhle laicky, koňsky, myslím, že ty teplokrevní jsou prostě ty na to ježdění, protože jsou takový živější, jakože mají takzvaně horkou krev.
3: To není doslova.
5: No, ne, není to jako.
3: Že měli krev 98 stupňů. Vařící.
4: Že by si vytápěla koňskou krví.
5: A ty chladnokrevní, protože jsou takový velký, tak jsou pomalejší a klidnější a rozumnější a ty se používají prostě do tahu a na práci do lesa.
4: Chladnokrevník je ten buk, chápeš, to je jakoby ten valibuk a ten teplokrevník je steplý jako jasan, ale ještě u toho skotačí. Takhle bych to popsala. No.
3: Dobře, dobře. A mně vždycky přijde hrozně zajímavá písnička od Svěráka a jak se jmenuje ten druhý? Uhlíř. Když se zamiluje kůň, já nevím, jestli znáte ten text.
4: Když se zamiluje kůň.
3: Koňskou láskou, zpívejte písničku pro klísničku. A myslíš, že skutečně mezi koni můžou být takové city, nebo to mi to přišlo fascinující, ta písnička.
4: Já si myslím, že mezi koni docela právě jsou city.
3: No, tebe se neptám.
5: No já si taky myslím teda.
3: Jo? A myslíš, že mají vztah ty dva koně mezi sebou nějaký? Nemusí být nutně erotický, ale nějaký.
5: Tak nemají úplně erotický, ale myslím, že je to jako takový manželství po 30 letech.
3: Jo, jsou kámoši.
5: Takový kámoši a taková jako nějaká hierarchie, kde to vede ta Klisna, starší. Uh-huh. A ona mu tomu mladému Valachovi vždycky řekne, co si má myslet a on si tam vstoupne a myslí si to. Takže
3: hádají se o ovladač na televizi.
5: No, o to kýblík, ne. Nebo o místo prostě ve stínu třeba se dohadujou.
4: A to jsou teda koně, abychom si to představili, takzvaně v živých barvách. Jak říká Zuzka, tak oni mají jaké barvy? Ty jsi měla teda na plakátku koně bílého, koně chladnokrevného, ten byl nějak hnědej, nebo
5: ano,
4: jaký?
5: Ano, ano.
4: Tak a hněďák. To je moje oblíbená barva.
3: Zadní mostek.
4: Tak, no. Zadní mostek. A teď máš, Zuzko, děkujeme za připomenutí, skvělý vtip, spojte si to, ta barva, zadní mostek, ha, ha, ha. To je legranda. Ale ty tvoji koně vypadají jak, abychom si je představili?
5: No tak ta Klisna je hnědá, neboli hnědka a... No tak, řekla jsi to. A kůň je černý, takže vrán praník. Fatra a Ringo.
4: Hnědá Fatra a černý Ringo.
5: Ano.
3: A dá se říct, že ona, to je blbý dotaz, ale máš někoho z nich radši? Máš nějakou preferenci?
5: Jo. No tak, tak jinak, jako, že každý
3: jinak,
5: je jiný.
3: Jinak,
5: no,
3: prostě, jo.
5: Mám blíž k té Klisně, protože je klidnější.
3: Jo, jo.
5: A míň zlobí a míň je nebezpečná vlastně.
4: A kolik jim je? Ono mě překvapilo, že tím, jak jsem se o to koňstvo nikdy moc nezajímala, že koně se dožívají docela dost let, jako zvlášť třeba poníci nějakých jako 30, 35, ale že i ten takzvaný teplokrevný kůň, pokud to není nějaký dostihovej, co ho někdo někde uštve, že se můžou dožít docela hodně let v porovnání třeba se psem, tak to mě překvapilo. Tak kolik je těm tvým koním a kolik se dožijou? Nebo...
5: No to já nevím, kolik se dožijou, to no, záleží, hodně, ale Fatra má 20 a Ringovi je 14. Mm-hmm. A Fatra už se trošku přehoupla do věku takové seniorky. Už musíme šetřit z nějakých zdravotních důvodů, ale pořád by běhala. No,
4: A takže prostě jako... nemají do 35 klidě, tam můžou takzvaně skotačit.
5: Můžou.
4: Postávat.
5: No, no.
3: A když na nich, říká se, jezdíte, nebo jak se říká, když jezdíš na koni, jezdíš na koni. Není na to speciální výraz.
5: No, někdo říká, že rajtuje, ale to je strašný slovo.
4: To je hrozný slovo. No.
3: Když na nich rajtujete, tak jako za...
4: Podle mě slovo rajtovat a pak ještě slovo rejdit. A slovo rejdit, to dost často používá náš kamarád David, a.k.a. Kádelk, kterýho bych chtěla tímto pozdravit. Tak podle mě slovo rajtovat a rejdit
3: a rejdit, rajtovat na hnědce je hrozný, no. Ale když jezdíš teda na té hnědce nebo na tom druhým, máš na hlavě nějakou přilbu, protože já jsem se teď dívala na film Bouřlivé výšiny.
4: Zuzko, že jak a tam přilby nebyly. Hodně těch zkušeností z filmu Kaštánek Bouřlivé výšiny.
3: To tak, to je moje, prostě jsou moje informace o světě. A tam samozřejmě ani, jak se jmenuje Jacob Elrody, nebo jak se jmenuje ten herec, tak ten neměl tam žádnou helmu. Já bych se bála spadnout bez helmy.
5: A tak já jsem jako teenager několikrát spadla, měla jsem z toho několik dost nepříjemných otřesů mozku, takže od té doby jsem striktní na
4: helmy. Mě by zajímalo, že existuje taky příjemný otřes mozku, když ty říkáš, měla jsem několik nepříjemných otřesů mozku, a že by někdo řekl, a to jsem spadl a měl jsem taky příjemný otřes mozku.
5: Počkat, pozor, jeden byl docela příjemný, protože vlastně to byla taková lehká opilost, takže jeden byl nepříjemný, protože jsem ztratila paměť na chvilku a pak ten druhý byl poměrně příjemný, protože jsem se jenom motala vlastně. Jo, takže dá se říct, takže jeden byl nepříjemný, spíše byli nepříjemný, ale jeden byl příjemný. No ale protože pak člověk neví, jak to dopadne dál, tak ty přilby, taky nemám ráda to slovo.
4: A jak tomu říkáš? Helma?
5: Helma. Slovo, no.
3: Takže máš helmici. A nějaký postroj na těle? A postroj na těle nějaký vycpávky?
5: Ne, to je nepříjemný.
4: Ale oni existují takové vestičky. Ta moje kamarádka právě teď říká, že si pořídila takovou vestičku, ale že to je hrozně jako hodně nepohodlný, že to je takový korzet svírací trochu, no, že se v tom jako cítíš hodně sevřeně, no. No. Takže vestičku zatím nemáš.
5: Ne, já bych to asi uvedla na pravou míru. My na nich ani moc nejezdíme, my se na nich procházíme tím podkrkonoším. Tak štrádujeme prostě a kocháme se výhledy na Sněžku a na Krkonoše.
4: Hele, a ty koně, když spí, tak oni stojí nebo oni leží?
5: Tak i tak.
4: Jo, můžou jako,
5: že když spí tvrdě, tak si opravdu zdřímne a i třeba řechtá ze spaní a chrápe, což je hrozná sranda.
4: Mm-hmm. Ale můžou i ležet prostě, že jako ležej třeba na boku, takhle s nataženými nožičkama. Jo.
5: A jak pes prostě někdy tak jako trochu běží a zdá se jim, že běží a frkají ze sna. Mm-hmm. Když se cítí bezpečně, tak si lehnou.
3: A jim se nějak čistí zuby, protože i psům se někdy čistí zuby a ty asi pamatuju, že koně mají docela velké zuby, ne?
5: No, měl by se volat zubař koňský.
3: Fakt?
5: No.
3: A to existuje jako profese koňský zubař?
5: No. A jsou někteří frajeři, kteří ty koně ani nepřispávají a opravdu jim tam vrazí, otevřou jim tlamu a vrazí jim tam takovou rašpli a vyrašplují jim ty zuby.
3: Jako vyčistí, jo?
5: No ne, jako, oni je zkracují ty zuby, aby si prostě tím, oni jim rostou ty zuby a když mají třeba špatně postavenou čelist, tak by jim to přerůstalo a oni by si zničili
4: takže jim
5: to zažívací ústroj.
4: Rostou zoubky. Jakože to není jako lidem, že zoubek ti nějak vyroste a pak už tak zůstane, ale
5: no
4: že jim
5: já
4: jako
5: to vlastně
4: rostou.
5: Nevím.
4: Jo? Já nevím
5: prostě
4: právě.
5: Může to nějak prostě někde být blbě zbroušený a může jim to jako vadit, může je to bolet.
4: Ale kamarádka právě říkala, že teď jejímu psovi právě, teda psovi koni přijel, koňský zubař trhat zub, že to trvalo to trhání 3 hodiny, protože to není jako u lidí šup šup, že teda právě ten kuň spal, že byl nějak přispaný ve stoje a měl jenom opřenou tu hlavu, takže představ si, jako kdybys u zubaře stál a měl opřenou hlavu prostě o parapet a že mu ten zub trhal 3 hodiny, ale že ten zub sám o sobě je jako zajímavý artefakt do poličky, protože je hodně velký, jakože já nevím, to má prostě jako třeba 5 lidských zubů, víš co?
3: No. To asi nechtěla policie. No, nebo mají koňové zoubkovou výlu, že bys jim to skovávala do krabičky a dala jim pak 500 korun. Na cukrátko, to je moc. No mrkev.
5: No spíš mrkev. Nevím, já jsem ještě netrhala koní zub, tak ještě jsme to neřešili.
4: Ona jako poprvé trhala tomu poníkovi, že ho měl zkažený.
3: A ty sleduješ u těch koní třeba nějaké jejich jako nálady, že někdy jsou jako rozmrzelejší, někdy mají lepší náladu, nebo jestli dokážeš tam už jako poznat, jak se mají zrovna.
5: Jo. Tak jako první signál je ten, že přijdeš ke koním a oni buď to přijdou a chtějí se s tebou bavit, nebo prostě nepřijdou, nebo v krajním případě i odběhnou od tebe, když je chceš třeba odchytit.
3: Jo, tak s lidmi. Tak,
5: no, podobné. Prostě tak
4: no, lidi podle mě, že by si za někým přišla, Zuzka, on by odběhnul.
3: A taky se děje, znám taky takový lidi, co se třeba otočí, odejdou.
5: Jako, že když mají introvertní náladu,
3: no,
5: tak prostě
3: se otočí
5: dělají,
3: a jdou pryč.
5: Neznaj, no.
4: Bez slova.
3: To taky dělám, když nemám náladu, že někoho nepozdravím.
4: Tím mu to teda
3: nandat. Já jdu, když potkám někoho, koho nechci potkat, tak jdu na, jako změním směr prostě.
4: Je, že třeba jdeš do krámu, ale najednou víš, no? Tak tam nejdu teda, takže musíš jít na druhou stranu.
3: No, tak v Brně se to často stává. Nicméně, ty...
4: Nikam nedojdeš potom, ale Zuzíku.
3: A to se neděje zase tak často. Ty odjíždíš i z civilizace za prací a co je vlastně teď tvoje hlavní profese? Ty jsi, jestli jsem to správně jako pochopila, částečně dětská klaunka nebo dětský klaun,
4: zdravotní
3: nemocniční, jak se tomu říká správně?
5: Zdravotní klaun. Organizace. No.
3: A ještě jsi zpěvačka a pracuješ v divadle, tak jestli bys to mohla nějak jako...
5: Já to uvedu na pravou míru.
3: To na pravou míru.
5: Já jsem vystudovala dramaturgii, ale protože v Podkrkonoší nemáme stálý divadlo zatím.
4: To vytvoříte tím spolkem Jasan,
5: no, už to padlo právě, že bychom si založili amatérský soubor Jasan, ale to ještě nemůžu, to vlastně nemůžu úplně zveřejňovat. Ale takže dělám zdravotního klauna částečně a částečně učím literárně dramatický obor v Trutnově, na ZUŠ Trutnov.
3: Na základní
5: umělecké
3: škole.
5: Takže v divadle teď nejsem.
4: A co to je literárně dramatický obor, prosím tě, řekni to lidskou řečí.
5: Lidskou řečí.
4: Pěknou češtinkou.
5: No, dramaťák.
4: Dramaťák. No, takže prostě... tam chodí děcka na dramaťák a tam hrají třeba, já nevím, co.
5: Teď děláme Bílou nemoc.
4: Takhle složitý čapkou. Věci taky, jo.
5: No tak chtěli velký divadlo, tak děláme velký divadlo.
3: To si děcka o to požádali, jo?
5: Požádali si o něco velkého, říkali, že berou Čapka je to krajan, že? U Pice je blízko Trutnova, tak děláme Čapka.
4: Takovou kládu složitou, že?
5: No ale oni jsme dělali Sexmisy, adaptaci filmu.
3: Jo, takže toho polského,
4: to jako ano, variuje ano. Jako vlastně.
3: Jo, vždycky jeden rok zábava, jeden rok takové jako takové něco těžkého.
4: Třeba, my jsme na základce třeba dělali Pohádka o Koblíškovi, tak to je podle mě jako nižší level než teda Bílá nemoc a Sexmise, ale Pohádku o Koblíškovi jste nejde.
5: Můžu to navrhnout 18-letým lidem.
4: Jo, to je asi, to jsou starší, no,
5: ano,
4: tak tam
5: ano,
4: bylo dejme tomu 10,
5: takový,
4: tak
5: jako
4: to chápu, že...
3: Já jsem chodila jednu dobu do dramaťáku a hodně se to tam zakládalo na jazykolamech. Pořád jsme cvičili jazykolamy, to děláte?
5: No jednu dobu jsme to dělali, tak počkej, a já mám oblíbený jazykolam. Jistěže ze Žacléře.
3: Jistěže? No. Jistě, že ze... Jo, no, tak to je složitý.
4: Jistě, že ze Žacléře.
3: To je těžký. No,
5: jistě, že těžký, ze Žacléře. Jistě, že myslej, že to řeknou.
3: No, to je blbý.
5: Jistě, že ze Žacléře. A víckrát po sobě.
4: No, ty to krásně.
3: Pak je ještě těžký ještě rubl, tak... dolar, libra je taky těžký.
5: Rubl, dolar, libra.
4: To jste říkali vy, Zuzíku.
3: A ještě, to jsme toho měli hodit.
5: Počkej, a... Roli krále Líra hrál Vladimír Leraus.
3: To je klasika. No. Pak je ještě, a to se mi líbilo, to mi docela šlo, popokaté petly, ze všech petlů, už to kazím, nejpopokaté petlovatější. Naolejuje-li Julie koleje, či nenaolejuje-li Julie koleje, a s tím jsme strávili vždycky půl hodinu.
4: Počkej, to je krásná, krásná
5: pudr, to může zaznít?
3: Jo, jo, jo.
4: Pudl, jasně.
3: Je prostě tak terminus technicus.
4: Je to jazykolam.
3: Jo, ano. Pudl, perdl, pudl, pudr.
4: Pudl
5: no, 10krát po sobě bez
3: vypustil.
5: Chyby, že?
3: Je to těžký, ty jazykolamy. A kolik tam máš takových svěřenců, dejme tomu, v tom kroužku?
5: Momentálně je to 8 a 8, mám dvě skupiny.
3: 8 a 8. A co děláš, když je někdo, buď to obzvlášť talentovaný, a pak když je tam někdo, to je vždycky, že ano, Gaussova křivka, komu to moc jakoby nejde? Jestli se dějí takové věci, nebo jestli je to pro tebe nějak důležité. Jo, ne. Není to důležité.
5: Ne.
4: Prostě a ty jich máš 8 a 8 a oni obě ty skupiny nacvičují bílou nemoc, nebo to nacvičujete dohromady?
5: Ne, druhá skupina dělá past na myši, tak a ty Kristý. Jo, tak zase chtěli dělat detektivku. Tak já tak se snažím
3: a to bylo být. Dobré, kdyby byla dvě zpracování a teď by se zápasilo, kdo to udělal líp třeba. Clash.
5: Ježiš, to je dobrý nápad.
4: No ale ještě by mě zajímalo, že tam jsou že přeci jenom některé role takzvaně významnější a některé role takové, že mají třeba méně prostoru, jo, tak není to jako obtížné to mezi těmi osmi lidmi rozdělovat, kdo bude mít tu hlavní roli a kdo tam bude jenom takzvaně přicmrdávat.
3: Kámen.
4: Že jako třeba podá knihu a odejde. Jak to třeba jim řekneš?
5: Snažím udělat tak, aby tam taková role nebyla.
4: Mm-hmm. Jo, že ty to teda uspůsobíš ty texty nějak nebo tu hru tak, aby tam nikdo nehrál takzvaně, jak se tomu říká, páté kolo u vozu, ale aby každý měl nějakou tak středně důležitou roli.
5: Jak se říká čurda.
4: Čurda, jo, je ta malá rolička.
5: No, tak když na někoho vyjde malá role, tak má ale třeba trojroli.
4: Jo, že v dalším má roce, tři malý.
5: Má tři malý, jo, ale vlastně je furt na scéně.
3: Malých rolí.
4: Že si přendá vždycky košily a je něco jiný.
5: Sundá sako a je prostě
3: blecha, tráva,
5: synovec, tak. Sám svůj synovec.
4: Jo. A volá na sebe, strýci, strýci.
3: A pak přeskočí vedle.
5: No, nebo má knírek, nebo jo. Klobouk.
3: Knírek,
5: prostě
3: to je svůj, ten je nejlepší, ten všechno zachrání.
4: Jak si nasadíš knírek, tak si úplně jiná osoba.
3: No, jo. Já jsem byla na nějakým dětským představení nějakého kroužku letního a tam ty děti ostatní, co toho jako moc neuměli, tam byl nějaký detektiv, samozřejmě kluk a ty ostatní děti jenom opakovali to stejný a taky se cítili přijaté.
4: Si no, myslíš, pohodě, ale to ty si myslíš, ty nevíš, Zuzko, co oni niterně prožívali. Tam se snášela nenávist na kluka detektiva, všichni tam trpěli, ale tvářili se jako, že takhle jsme si to představovali. Dobře, takže tedy dramaťáky.
5: A já jsem ještě chtěla vědět, Zuzko, kde jsi hrála v tom dramaťáku.
3: No já si myslím, že my jsme snad díky bohu neměli ani žádné představení, ale ten pan učitel, teda si myslím, že už spíš asi nebude taky naživu, ten hodně dbal na to, aby jsme se uměli dát pusinku, aby to mlasklo, to byla nějaká jeho jako docela...
4: Jakože někomu cizímu?
3: No, aby...
4: Nebo jemu?
3: Jemu naštěstí ne, ale
4: to už mi přišlo problematické.
3: Navzájem. A pak, abychom mu uměli spadnout, jak, on říkal, že to jsou důležitý pády. On totiž měl nějakou malou roli ve Slovácku za Sůdí, nějakou teda velmi malou, nějakou čurdu. A tam padal, takže to měl vymakaný. Takže na tom jsme spalili hodně času, už jsem naštěstí pak odešla.
4: Takže jste říkali jazykolamy, pak jste se líbali a pak jste padali.
3: Vlastně ano. A já jsem pak už to...
4: A ty teda kladeš důraz třeba spíš na co?
5: Na ty pády, když jsi měla vybrat.
4: Taky ty pády teda,
5: no,
4: jo?
5: No, mě to
3: pády
5: přijde
3: s koněm, no.
5: No, nebo ze židle, mě to přijde vždycky zábavný. Mm-hmm. Když se ta tragédie trošku jako...
3: Jo, že když se spadne, tak se to rozhýbe pěkně, jo, to je pravda.
4: Že když nevíš co, tak tam dáš nějaký pád.
5: Jako jo, hele, teďka budeme se tady hádat, ale spadni.
4: Jo, že tím se ta dynamika promění.
3: To je
5: no tak, když se lidi hádají a jeden je na zemi, tak je to vždycky takový jako...
4: A pak když padne i ten druhej, třeba,
5: no,
4: tak zase
5: pomůžou si.
3: Pak se to zvednou.
5: No, tak to jsou ty klaunský věci, zase mě to baví prostě. Že se...
4: No a teď teda k těm klaunským věcem, ano. To musíš na to něco vystudovat nebo projít nějakým klaunským kurzem, aby si mohl být takhle klaun, co chodí za nemocnýma dětma?
5: No, to projdeš, já jsem byla na konkurzu, který byl zároveň tím kurzem. Ten konkurs byl několika kolovej a já jsem dokonce nevěděla, ani jsem si to moc nepřipouštěla, že bych to mohla udělat, ten konkurs, protože jsem si nepřipadala moc srandovní.
3: A tam máš,
5: spíš takový tam se děje člověk.
4: Co? No, co třeba tam padáš?
5: To až jako pokročilejší
4: jo.
5: Padáš.
4: Jo? A začátečník teda děláš co třeba?
5: Tak třeba jenom stojíš a koukáš a nesmíš hrát, že koukáš a musíš jenom koukat blbě.
4: Aha.
3: Jo, jako no. Srandovně blbě.
5: No, ale ne vlastně, ne, jako
4: ne
5: spíš,
4: třeba.
5: Hele, tak spíš autenticky blbě. Mm-hmm. Jako než správně, ne, asi ne, nechceš být úplně srandovní.
3: Jo.
5: Jako srandovní.
4: Ne. Aha, takže stojíš a koukáš třeba. No. Tam se to už vyselektuje.
5: Tam se jako prostě kdo kouká moc a hraje jako mm-hmm. to koukání, tak vlastně
3: tak to není
5: jako
3: ono.
5: Vypadne.
3: No. A kdo to posuzuje, nějaká komise klaunská? Koukáš?
5: No, to jsou
3: naši, folk,
5: naši šéfové, prostě tam umělecké vedení si vybere ty, co
4: koukají dobře.
5: Co koukají dobře.
4: A kolik těch kol celkem teda bylo takhle? Dost?
5: Já myslím, že 3 nebo 4.
4: 3 nebo 4.
5: A bylo to jako víkendový vždycky, takový jako dlouhý.
4: A pak třeba už ty těžší levely, tam se dělalo co už třeba? Jako, že se třeba válíš po zemi, nebo upadneš, nebo na banánu klouzneš.
5: Tam se pak učí takový dovednosti, jako je klaunská dvojice, takže to je status, jednička, dvojka.
3: Jo, že někdo je...
5: Loupější, mm-hmm. Nebo ten, kdo má, jako, pak je mis, jako třeba se učíme a pojím jako mise, když prostě někdo přijde, má úkol. Pak je třeba slapstick, což je...
4: Slapstick?
5: To už je ten gag, to už je to fyzický
3: jednání. A co to znamená slapstick?
4: To je nějaká slapstick. Tyčka mlátící.
5: A to je taková ta jako z pojmu mlátící tyčka, ale
3: jo,
5: je to vlastně
3: tyčka,
5: takový ten, jako z, jak se to říká, když to neřeknu anglicky,
4: plácačka
5: cartoon.
4: Na mouchy.
5: Ne, když, jako cartoon.
4: Kreslený film,
5: kreslený
4: animák.
5: Tak ty postavy často dělají tady ty slapsticky, takový Tom a Jerry.
3: Jo.
4: Že se mlátí nějakou tyčkou, jo?
5: Tak nejenom. Prostě
3: no, nebo že se
5: nahrne
3: do
5: díry. Prostě
3: jo.
5: Běží, spadne do díry. No,
3: jo,
5: tak
3: že uklouzneš, spadneš, takový věc.
5: Prostě v prostoru.
4: Jo, něco, co obsahuje nějakou jako fyzickou bolest, ale ne zlou, jo? Jako
5: no, tak dívat
4: legrační.
5: Se o tebe nesmí.
4: Jo, bát.
5: Musí mm-hmm. vidět, že to je vlastně hra, že to mm-hmm. je jako dovednost a musí ti to věřit, že to je ale jako, že se to stalo. No, tak to jako, to, mě mm-hmm. to třeba moc nejde, já jsem spíš takový situační.
3: To je těžký, no. To je těžký to
5: jako
3: udělat
5: spadnout
3: tak,
5: abys... ze židle, abys jako fakt spadla a ten člověk jako měl pocit, že se ti
4: nic nestalo,
5: aby ho to překvapilo, aby neviděl, že si to chystáš, mm-hmm. to mně přijde těžké.
3: Mm. A to vás tam učí, nebo jenom se dívají, jak to zvládáte nebo nezvládáte?
4: A pak už sami se to učíte někde doma po večerech z internetu?
5: No občas se to učím. Ne, tak já jsem, oni nás to učí, předvedou mm-hmm. nám to, pak se na nás dívají. Mm-hmm. A pak my se to tak různě zkoušíme se třeba narazit o zeď, aby to vypadalo věrohodně.
3: A to děláš doma třeba, takhle praktikuješ?
5: Jo, občas jsem to dělala mm-hmm. před dětma, oni to pak dělali, oni to pak jako zkoušeli dělat po mně a většinou si třeba rozbili hlavu, protože nechápali ten, no protože nechápali vlastně, ještě když byli malí, že to člověk nesmí udělat doopravdy, no.
4: A teď vy máte na sobě i ten klaunský kostým, jakože máš nějaký tu páruku a ten nos a ty boty velký a tak, protože já třeba, když jsem byla dítě, ale možná to je to, že jsem moc brzo začala číst Stephena Kinga a pak jsem viděla i ten film, to, a že ten clown pro mě vždycky byl spíš postava děsivá.
5: Jo, to znám. No,
4: a neměla jsem ho ráda ani právě třeba v cirkusech a tak.
5: No, já myslím, že ten zdravotní clown vychází úplně z jiné, spíš z té divadelní stránky clownů, takže myslím, že spíš jako si můžeš představit někoho, jako byl Bolek Polívka nebo Ctibor Turba.
3: Jo.
5: Mm-hmm. Jakože je to vlastně mnohem civilnější. My tam chodíme v postavách doktorů a sester nebo zdravotního personálu, takže vůbec
4: takže
5: nejsme
4: děsivý. Velký boty jako clownsto, takže ty máš
5: jsme
4: spíš
5: civil,
4: něco
5: ale
4: jako...
5: takovej trošku vychýlenej nebo prostě prdlej, protože jsme nějaká postava, která je ze své podstaty prostě srandovní, ale vlastně není to úplně jako, že nelíčíme se, nebereme si paruky, prostě
3: jo,
5: máme, máme bílý plášť, jsme jako takový trošku barevnější.
3: A kdo vlastně tu myšlenku toho zdravotního klauna vymyslel? To je jako český nápad nebo je to nějaká internacionální síť?
5: Přivezl
3: nebo?
5: To sem zakladatel českého zdravotního klauna Gary Edwards, Američan.
4: A už někdy dávno?
5: Ježíš, já se teď dopustím nějaký nepřesnosti.
4: No to nevadí,
5: myslím, že
4: ale
5: prostě
4: tak včera to nebylo.
5: Jsou to nějaký dekády let, myslím, že to bude už jako 25 nebo dokonce 30 let a teď.
3: Jo. A ještě se chci zeptat na to, jak zvládáš to, když vidíš třeba, mě by to asi hrozně jako drtilo nějaký lidi, kteří jsou nemocný nebo něco bolí, jestli to kompenzuje to potěšení z toho, že třeba někoho rozesměješ, nebo jakou máš třeba psychohygienu?
5: Psychohygienu mám ten venkov a ty koně, protože potřebuji pak být sama a v klidu, ale mě hrozně hezky pomáhá to vědomí, že jednak tam přicházím v té klaunské postavě, takže to je taková jako ochrana.
4: Jo, že se jako trochu vyjmeš ze sebe a nasadíš si tu
5: jo, máš takovou prostě jako někoho, kdo je trošku si to prostě tolik nepřipouští a máš tam ty nástroje, které opravdu to i to hodně nemocný dítě můžou minimálně odpoutat pozornost od té nemoci, jo. Nebo můžou prostě, jakože když se stane, že fakt hodně těžce nemocný dítě se směje a smějou se jeho rodiče, tak to je prostě dobrý a člověk prostě musí o sebe, tak v každý profesi o sebe musí člověk pečovat.
3: A máš mezi těmi klauny nějaký kamarády, nebo že se bavíte pak o tom, co jste zažili v práci třeba?
4: A nebo Zuzka se taky myslíš, samozřejmě Zuzko? Ptá přesto, jestli si dáváte napínačky do bot, to se Zuzka ptá vždycky, když tady je nějaký herec, herečka, model, modelka,
3: balet, tam řevnivost, balet, jestli tam je lepší klaun.
4: Ano, jestli tam je řevnivost a že přesně někdo ti, já nevím, počmárá plášť, aby jsi přišla pozdě. Ne, vy jste kámoši asi všichni.
5: Já myslím, že z podstaty musíš být kámoš, protože když se to nepovede kolegovi, tak se to zákonitě nepovede tobě. Takže tam jako
4: a vy chodíte ve dvojičkách vždycky?
5: Jo, to jsem neřekla. Vždycky je to dvojice. Někdy chodí člověk sám, ale já to třeba tak ráda nemám, protože mě baví to partnerské objevování, že se to posune vždycky někam dál trochu, že ti to překvapí.
3: Že nejsi solitér.
4: A máte jako stálý dvojičky, anebo se to takzvaně rotuje?
5: Rotujem, ale my jsme třeba ve východočeském týmu teďka jako poměrně malá skupina, takže se s těma lidma potkávám opakovaně v měsíci. Mm-hmm. Takže se známe, víme, co od sebe čekat.
3: A ještě bychom měli zmínit, než skončíme, že jsi mimo jiné ještě hudebnice a pianistka a vydáváš teďka album, tak jestli k tomu chceš něco říct?
5: No,
4: řekni.
3: Minimálně, jak se to jmenuje.
5: No, vydala jsem desku Lucidní snění už na podzim loňského roku a je to pro mě takový objev nějakého mýho dalšího světa, který jsem trošku vlastně upozaďovala doteď a teď je to taková radost pro mě, že hraju na piano a zpívám a prostě mě to baví. No.
3: A to jsou všechno tvoje autorské písničky, jo?
5: Hudebně jsou moje a texty jsem zhudebňovala Jána Sedala, Doru Kaprálovou, Hanku Voříškovou a svoje texty.
4: Mm-hmm, super. Mm. Takže Lucidní snění, kdyby to někoho zajímalo, co pěkného vzniká v zadním mostku, tady u Lucky, a u tebe v hlavě, tak Lucidní snění deska, jo?
3: Jo. A já jsem ještě chtěla zmínit, jenom to tady dropnu rychle, že Lucka je mimo jiné dcerou Jiřího Bulise, který má jedny z mých asi nejoblíbenějších písniček. Relativně smutné, ale krásné písně.
4: Takže další teda tip, takže si můžete najít Lucky album, Lucidní snění, anebo si můžete najít písničky Jiřího Bulise, které má Zuzík rád.
3: A asi nejen Zuzík, ne?
5: Tak je mám ráda. Tak je to moje dětství.
4: Takže to máte takové hudební okénko nebo takový tip na to, co si můžete poslechnout, nastudovat. Případně ještě samozřejmě dali jsme pěkný tip na výlet z předního mostku do zadního mostku. Můžete to vzít přes mostek, zastavit se v galanterii.
3: Ano. A myslím, píseň že... jedno jméno.
4: Píseň teda, jedno, Banger. To je tvoje oblíbená.
5: Jmenuje
4: to
5: jedno
4: muziku,
5: jméno. A jestli si můžu i ze své desky jako něco, tak já mám ráda Rodnou Údolní, což je náš společný holčičí projekt s Dorou Kaprálovou, a protože jsme vyrostli na Údolní ulici v Brně.
3: A to už není rozkopaná.
4: Takže to jsou, děkujeme Zuzko, ty zásadní informace. Yeah. Takže to jsou teda dvě písničky, které kdyby někdo byl líný, si to jako toho hledat moc, jo, tak si má najít písničku Jméno.
5: Jedno jméno.
4: Jedno jméno od Jiřího Bulise a od tebe s Dorou Kaprálovou písničku
5: Rodná údolní.
3: Která už není rozkopaná. Jo,
4: jakože to je ne Rodná údolí, Rodná údolní, jako ta ulice v Brně, která již není rozkopaná. Tak, děkujeme Zuzko. A samozřejmě závěrem ještě musíme připomenout, že pokud byste nás chtěli vidět živě, tak prosím vás přijďte 18. června na Buchty o Bibli live v Praze, 21. června v neděli na Buchty live v kabinetu Můz v Brně.
3: A abyste si nemysleli, že to bude nějaké suchopárné o Bibli a o nějakých přikázání, v žádném případě budeme řešit, jestli křesťané můžou jíst čipsy, o masturbaci a tak dál. Bude to šťavnatý.
4: No, určitě. A ještě jedna připomínka, pokud si někdo chystáte na takzvané Colorsy,
3: tam to bude taky
4: neboli Colors of Ostrava festiválek, tak novinka, tam my totiž budeme v pátek 7.

0: 17. července na Kolorsech.
1: Ano, a budeme mluvit s Honzou Vojtkou.
0: No
1: doufáme. Vojtkem. On je Vojtko s Vojtkem.
0: On říkal, že snad přijde, nebo určitě, ne, určitě přijde, jo?
1: Určitě přijde, tak to přijde. Už je potvrzený.
0: Tak to už je potvrzený, že na Kolorsech 17. července v pátek
1: to bude
0: přijďte.
1: Deep o psychologii.
0: No, abychom tam nebyli pěkně sami, že? Děkujeme, že si přijela, Lucko, ze zadního mostku.
2: Já moc děkuju za pozvání.
0: A posíláme tam pozdravy. Díky. Stepile Jasany.
3: Buchty. Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
4: Buchty. Poslouchejte Váš Vlašák pro uši i jako podcast ve vašem mobilu. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: Věrozvěsti Cyril a Metoděj přinesli do našich krajů knihu. Jak jinak oslavit jejich svátek, než na knižním jarmarku?
1: Je v červnu.
2: V červnu. Cyril a Metoděj, jasně. A Jan Hus se asi narodil kdy na Ježíška, vidíte.
0: Knižní jarmark Knihex. 16. ročník 5. a 6. června v Zahradě muzea literatury Peleova 22. Více informací na knihex.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Radio Wave.
2: A pomláska asi je, když padá listí, vidíte.
3: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
4: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
3: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
4: Čelisti.
5: Každý čtvrtek od 18 hodin na Rádiu Wave.
3: Rádio Wave.
4: Děláme vlny.
5: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
3: Rádio Wave.
4: Český rozhlas Rádio Wave.
3: Rádio Wave.
4: Rádio Wave. Děláme vlny.
6: Přesvědčit odmítače vyžaduje zázrak a zázraky se neživím. Kdyby lidé nevypouštěli skleníkové plyny, země by se neoteplovala, ale ochlazovala. Starost o klima vyplývá i z křesťanských hodnot. I to říká Katrin Hayhoe, která v konzervativním Texasu přednáší o globálním oteplování. Jak mluvit o změně klimatu tak, abychom něčeho skutečně dosáhli? Co je efektivnější než hádka? A proč vůbec někteří lidé popírají vědu? I o tom je dnešní díl podcastu Bedny s Katrin Hayhoe.
7: Bedny. Otevíráme témata, která hýbou světem. Rozhovory Honzy Žižky s lidmi, kteří mají co říct.
8: To fix climate change, we have to get off fossil fuels. There is no way around that. I often ask people, do you feel like the weather is getting weirder? And I have not had a single person say no. I truly think it takes a miracle to change a dismissive mind. And I don't think I'm in the miracle business. Loss of food, loss of water, loss of homes, loss of education, sea level rise and coastal flooding. As if there's another planet you can go to if you destroy this one. There isn't. Fear is not enough to move us forward. Our brain is literally wired to move towards something that is better than what we have.
6: Katrin Hayhoe je jednou z nejznámějších světových vědkyň v oblasti změny klimatu. Působí jako hlavní odbornice organizace Nature Conservancy a kombinuje klimatologii a politologii na Texas Tech University. Katrin často zmiňuje, že technologie sami o sobě nemohou vyřešit změnu klimatu. Lidské aktivity jsou hlavním původcem zvyšujících se koncentrací skleníkových plynů v atmosféře. Důležitým faktorem v tom, zda a jak rázně se rozhodneme změnu klimatu řešit, je proto podle vědkyně přístup jednotlivců a společnosti. Kniha Katrin Hayhoe Saving Us byla oceněna deníky The Guardian, The New York Times nebo magazínem Scientific American. Jak je možné, že mnoho z nás stále nevěří tomu, na čem souhlasí 99,9% vědeckých studií? Jak komunikovat s někým, kdo tak úplně přesvědčený není? A jak vědci vlastně ví, že se Země otepluje právě vlivem člověka? Jsem rád, že dnes mohu mluvit s Katrin Hayhoe o tom, jak nám hledání společného s lidmi, se kterými nesouhlasíme, může pomoci na naší planetě zachovat podmínky pro život, jež lidem umožnili prosperovat po tisíce let. Katrin, jsem rád, že vás můžu přivítat ve vysílání Českého rozhlasu.
9: Humans to thrive for millennia. Katrin, it is my pleasure to welcome you to Czech Radio.
8: Thank you for having me.
10: Děkuji za pozvání.
9: Katrin, let's start with a fictitious scenario.
6: Katrin, začněme fiktivním scénářem. Náš posluchač je u rodinného stolu a najednou se diskuze stočí k politice. Konzervativně smýšlející Streets říká, že změnu klimatu propaguje progresivní levice, která chce lidi kontrolovat. Jak nejlépe mluvit s takovým člověkem?
9: What's the best way to engage with such a person?
8: That is a great question and it is one that often occurs where I live.
10: To je skvělá otázka. Tahle situace vlastně často nastává v Texasu, kde žiji, ale i v Kanadě, odkud pocházím. Vlastně jsem potkala lidi s vaší otázkou po celém světě. Začnu tedy souvislostí mezi politickým přesvědčením a odmítáním vědy, kterou jste naznačil v otázce. Tady opravdu začít musíme, protože nejde o nedostatek inteligence, vzdělání nebo znalostí. Za odmítáním změny klimatu často stojí politická ideologie. Důvodem je něco, čemu vědci říkají averze k řešením. Abychom vyřešili změnu klimatu, musíme se zbavit fosilních paliv. Nejde to jinak. Fosilní průmysl je ale velmi bohatý a propojený s politikou. Posledních 30 let tenhle průmysl politiky přesvědčuje, že je v jejich zájmu průmysl zachovat co nejdéle. Studie z různých míst na světě ukazují, že konzervativněji smýšlející lidé více pochybují o tom, jestli je změna klimatu vážná a méně podporují klimatická řešení. Ne proto, že by je změna klimatu nezasahovala, ale kvůli tomu, že jim tato řešení připadají jako větší hrozba než problém samotný. Hádat se o realitě tak věc nevyřeší. Skutečný problém je, že si někteří lidé nemyslí, že existují řešení, která by změnu klimatu vyřešit mohla. Pokud vámi zmíněný strýc vznese téma klimatu u večeře a já mám strýce, který přesně tohle udělal, zaprvé je důležité se s ním nehádat. O hádku totiž ve skutečnosti stojí. Téma vznesl, protože ho hádka může ještě více utvrdit v jeho současných názorech a přesvědčeních. Je to taková past. Chodíte lesem a okolo jsou listy, větvičky, ale víte, že je někde pod nimi díra. Nešlapte na ni. Pokud to uděláte, propadnete se.
9: Je v takové situaci vůbec nějaká konverzace možná?
8: Possibly, but not by arguing. So if someone really wants to argue with me.
10: Snad ano, ale hádkou to nepůjde. Když se mnou někdo skutečně chce hádat, odpovím mu: omlouvám se, ale mýlíte se. Potom se ho zeptám na jeho rodinu, koníček nebo práci. Nehádám se, řeč odkloním jinam. Ale pokud má zájem o pozitivní, konstruktivní konverzaci, zeptám se: přijde vám, že je počasí poslední dobou trochu zvláštní? Ani jeden člověk mi na tohle neřekl ne. Vlastně jsem zažila podobnou konverzaci s českým inženýrem ve vlaku z Berlína do Prahy. Zeptal se mě, co dělám, já mu řekla, že studuji změnu klimatu. Zeptal se, jste si jistá, že je změna klimatu problém? Odpověděla jsem otázkou, jestli mu počasí přijde zvláštní. Řekl, že ano, a začal vyjmenovávat spoustu podivností českého počasí v poslední době. Odvětila jsem, že to je přesně, o čem mluvím. Řekl jste to vy, ne já. A potom se zeptal, co s tím tedy máme dělat? Jsem konzervativec. Do tohoto bodu je třeba se dostat. V tu chvíli dostanete příležitost mluvit o řešeních, se kterými i konzervativnější lidé mohou souhlasit. Řešení, která šetří peníze, přispívají k růstu lokální ekonomiky, zvyšují energetickou stabilitu a činí nás více nezávislými. Abychom ale o těchto řešeních mohli mluvit, musíme je znát.
9: Before we jump to the solutions, I would like to stay with the communication side of things for a bit. Než se dostaneme k řešením, ještě bych rád chvilku zůstal u té komunikace. Pokud vás správně chápu, je vždycky dobré hledat věci, které máme s člověkem, se kterým nesouhlasíme, společné. Mladý astronom Tomáš ale poukazuje na to, že někteří lidé jednoduše nedůvěřují institucím, včetně akademie a vědců. Ptá se vás, jestli u lidí, kteří ze své podstaty změnu klimatu neuznávají, existuje naděje, že i oni mohou být přesvědčeni. I vy v knize zmiňujete takzvané odmítače, tedy typ člověka, jehož je složité přesvědčit. That it's really difficult to convince them.
8: So often we think of people as just falling into two groups.
10: Často si myslíme, že se lidé dělí na dvě skupiny, na ty, kteří ve změnu klimatu věří a ty, kteří v ní nevěří. Ve skutečnosti ale výzkum vědců z Yale Program for Climate Change Communication ukázal, že se lidé dělí na 6 skupin. Na to narážíte. První dvě skupiny tvoří lidé vyděšení a znepokojení. Třetí skupinou jsou lidé opatrní, což je zajímavá skupina. U těchto lidí převládají pochybnosti, ale nejsou agresivní a nehádají se. Spíše se vás zeptají, jak tohle víš? Rád bych tomu porozuměl. Potom tu je malá skupina lidí, kterým vědci říkají nezúčastnění. Tahle skupina se každým rokem zmenšuje. Následují skupiny pochybovačů a odmítačů. Pochybovači a odmítači jsou pravděpodobně nejzastoupenější ve Spojených státech, ale i tam tvoří každá z těchto skupin asi jen 10% populace. V jiných zemích jich je méně, třeba 2 nebo 3%. Jsou ale mnohem hlasitější než jiné skupiny. Poustují a vybíjí vybízí k hádkám. Jde ale opravdu jen o malé procento. Často si pak myslíme, že musíme přesvědčit právě tuto malou část, ale nemusíme. To je dobrá zpráva, protože, jak naznačil Tomáš ve své otázce, k přesvědčení odmítače je třeba zázrak. Zázraky se neživím ani vy, ani Tomáš.
8: I'm not a miracle worker and I don't think you are either. I don't think Tomas is either.
10: O většině ostatních lidí skoro v každé zemi, včetně České republiky, Velké Británie, Kanady, Spojených států a zbytku světa platí, že patří do skupiny znepokojených. V mnoha zemích je to 70 nebo 80% lidí. Jde ale o to, že i když jsou znepokojení, neví, co s tím dělat. O klimatu moc často nemluvíme. Nemyslíme si, že na něm našim kamarádům, sousedům nebo kolegům záleží. Nejdůležitější věc, co může Tomáš, ale i všichni ostatní udělat, je postrčit lidi ze znepokojené kategorie směrem k aktivitě. To se velmi liší od hádky se strýcem, sousedem nebo kolegou o tom, jestli je změna klimatu skutečná. Nemyslím si, že ty přesvědčíme, ale to ani není potřeba. Stačí mluvit s lidmi, kteří jsou již teď znepokojeni a pomoct jim zjistit, jak mohou sami svým hlasem přispět.
8: All we have to do is take all these people who are already worried and don't know what to do and help them figure out how they can use their voice to call for action too.
9: Mm-hmm. And what activity is that? Is that voting for parties that recognize...
11: Co touto aktivitou máte na mysli? Doporučujete lidem volit strany, které změnu klimatu vnímají jako skutečné téma? Nebo aktivitou myslíte každodenní komunikaci s kýmkoliv, nehledě na to, z jakého prostředí pochází a jaké je jeho přesvědčení? Myslíte si, jak se ptá i mladá Češka Anna, že je vůbec možné přesvědčit lidi napříč politickým spektrem o závažnosti změny klimatu? Individuální kroky totiž asi nebudou mít stejný dopad jako jasné politické směřování.
9: Is that the way to do it? Because individual actions may have limited impacts.
8: As Bill McKibben says, Bill McKibben is an author who's written a lot of really good books about climate change, sustainability and more.
10: Jak říká Bill McKibben, autor, který napsal spoustu dobrých knih o změně klimatu a udržitelnosti, nejdůležitější věc, co může jednotlivec udělat, je nebýt takovým individualistou. Myslí tím, že když spolupracujeme s ostatními, můžeme toho dosáhnout mnohem více než sami. Když přemýšlíme o tom, co dělat pro klima, často se soustředíme na naše osobní volby. Pokud žijeme v bohaté zemi, záleží na nich o dost víc než v méně ekonomicky rozvinutých státech. Patří tam, co jíme, jak cestujeme, z jakých zdrojů odebíráme elektřinu, co si kupujeme a také třeba kam ukládáme své peníze, protože banky mohou a nemusí investovat do fosilních paliv. V demokratických společnostech je velmi důležité chodit k volbám a spolupracovat se zvolenými zastupiteli. Na úrovni města nebo regionu je možné dosáhnout mnohem většího a rychlejšího pokroku než na úrovni celé země. To je velmi důležité. Jak jste naznačil ve své otázce, sami tak významný vliv nemáme, ale dohromady ano. Nejdůležitější je pro každého z nás nejdřív najít průsečík v tom, co je třeba, v čem jsme dobří a jakou aktivitu, která přinese skutečnou změnu a zároveň nás těší, můžeme právě udělat. Kruh možností se postupně zúží. Uvedu příklad. Jsem křesťanka, často mluvím s lidmi v kostelech, třeba ve Skotsku, kde jsem pracovala na programu Tear Fund v Glasgow. Vytvořili jsme videa o tom, proč by křesťanům mělo záležet na změně klimatu. Vidělo je přes 150 křesťanských komunit ve Skotsku. V téhle oblasti tedy něco ovlivnit můžu. O módu se třeba tolik nezajímám, ale znám lidi, kteří se jí zabývají. Řeší, jak můžeme zredukovat nejen naši vlastní uhlíkovou stopu, ale také stopu módních společností. Jiní kolegové jsou sportovci a zabývají se tím, jak mluvit s atlety. Začít musíme v oblastech, k nimž máme největší vztah. Každý z nás má jiné znalosti a životní zkušenosti a tak jsou taky kroky, které podnikáme, unikátní. A právě v tom vězí ten největší dopad.
8: We have different interests, we have different expertise, we have different life experiences, and we can do something unique that nobody else can do. And so that's, I think, what each of us can do that makes the biggest impact.
9: Let's go back to that dinner with the uncle. You know,
11: pojďme se vrátit ke zmíněné večeři. Možná se strýcem náš posluchač nebo posluchačka baví a on uzná, že tedy možná rozumí tomu, že existuje nějaký skleníkový efekt. Třeba má sám na chatě skleník a pěstuje v něm rajčata a chápe, že naše atmosféra funguje tak trochu podobně. Možná mu někdo ukázal graf vzrůstající teploty a emisí, který s přibývajícím časem připomíná čepel hokejky namířenou nahoru. Strýc ale pořád nerozumí dvěma věcem. Za prvé, jak můžeme vědět, jaká přesně byla teplota před mnoha tisíci lety? A za druhé, jak si můžeme být jistí, že změnu klimatu skutečně způsobuje člověk? Třeba by za současným nárůstem teploty mohla stát sluneční aktivita nebo sopky, jak někteří tvrdí.
12: If this uncle is truly dismissive and not doubtful or cautious, then really I would just say I'm sorry.
10: Pokud je strýc opravdu odmítač a ne pochybovač nebo někdo, kdo patří do skupiny opatrných, opravdu bych řekla pouze omlouvám se, mýlíš se. Pokud ale patří do skupiny pochybovačů nebo opatrných, zeptala bych se vedle toho, jestli je počasí zvláštní, také jak jeho osobně tyhle výkyvy ovlivňují. Odžitá zkušenost je mnohem silnější než něco, co vám někdo říká. Musíte mít na paměti, že když někdo tvrdí, že změna klimatu není skutečná, že za ní nemohou lidé nebo že není závažná, jsou to pouze výmluvy člověka, který změnu klimatu nechce řešit. Celkem existuje 5 typů klimatického popírání. Kromě těch, které jsme již zmínili, jsou to tvrzení, že řešení jsou moc nákladná a že stejně Čína a ostatní země budou dál plyny vypouštět. Poslední typ klimatického popírání představuje teze, že už je moc pozdě a že s tím nic nenaděláme. Všechno to jsou výmluvy a se strýcem bych hlavně mluvila o řešeních. Kdyby se ale k tématu vrátil a řekl, dobře, ale i dříve bylo tepleji, jak víte, že to, co se děje, je neobvyklé, řekla bych, že díky přírodním teploměrům, včetně ledových jader, pilových záznamů a sedimentů, víme, že Země skutečně střídavě prochází chladnějšími a teplejšími obdobími. To, co se ale děje dnes, je mnohem rychlejší než kdy předtím v historii Země. Poslední oteplení nastalo před 55 miliony let a bylo zhruba 10x pomalejší než dnes, v období, kdy je na planetě 8 miliard lidí. Lidé často mluví o záchraně planety, ale naše planeta bude obíhat slunce dlouho poté, co budeme pryč. Jde o záchranu nás, což říkám v názvu své knihy. Jde o lidstvo a celkově o život, na němž sami závisíme. Bez přírody nepřežijeme. Vzduch, voda, jídlo, všechno vychází z přírody. My, lidé, jsme planetu nikdy takhle teplou nezažili a nikdy jsme ji neviděli takhle rychle se měnit.
12: And we've never seen it change this fast. And then people say, well, how much of the warming is human? And this is actually an interesting question because
10: někdy se lidé ptají, do jaké míry je oteplování způsobeno lidmi. Vlastně to je zajímavá otázka. Mnoho vyděšených a znepokojených lidí na ni neumí správně odpovědět. Často si myslí, že možná ze 60%, ze 2/3 nebo prostě z většiny. Velmi je překvapí, když jim řeknu, že je lidmi oteplování způsobené z víc než 100%. Ptají se, jak je to vůbec možné, jak to může být víc než 100%. U změny klimatu nejdříve zkoumáme možné přírodní příčiny. Víme, že sluneční energie v posledních 50 letech klesá, nestoupá. Na základě změn v sluneční radiaci by se tedy na Zemi mělo ochlazovat, ne oteplovat. Dále zkoumáme přírodní cykly jako El Niño a La Niña. Ty přesouvají teplo v rámci klimatického systému, ale celou planetu neoteplují. Pokud vůbec nějaká změna během El Niña nastane, spíše jde o ochlazení, protože část tepla unikne vrchními vrstvami atmosféry. Potom tu máme sopky. Větší vulkanické erupce Zemi ochladí na pár měsíců až let. Emise skleníkových plynů z vulkanické činnosti jsou ekvivalentní emisím zhruba 3 středně velkých amerických států. V poslední řadě existují orbitální cykly, které před zhruba stoletím objevil Milankovič. Jsou to změny v oběžné dráze Země okolo Slunce. Někdy je kulatější a někdy více eliptická. Taky víme, že zemská osa preceduje a mění se tak úhel, pod nímž na Zemi dopadá sluneční svit. Víme, že to způsobuje doby ledové, ledová maxima a teplejší období uprostřed. Lidé se tak někdy ptají, není oteplování, které zažíváme, prostě přirozeným oteplením od poslední doby ledové? Odpověď zní, že ne. Oteplení dosáhlo vrcholu před 6 až 8 tisíci lety. Od té doby se planeta velmi pomalu ochlazuje. Až do dnešního oteplování, které začalo průmyslovou revolucí, Země směřovala k dalšímu ledovému maximu, které by jinak nastalo zhruba v příštích 1500 letech. Takže pokud jde o přírodní faktory, mělo by se teď ochlazovat. Namísto toho se čím dál rychleji otepluje. Díky tomu víme, že za změnu klimatu skutečně můžeme my.
12: So I say no, according to natural factors, we should be getting cooler right now, and instead we're getting warmer faster and faster. That's how we know it truly is us.
9: Is there another method beyond this? Existuje kromě téhle vylučovací metody nějaký přímý indikátor v atmosféře, který by poukazoval na to, že původci vyšších koncentrací skleníkových plynů jsou lidé a fosilní paliva, která pálíme?
13: Fossil fuels that we're burning.
12: Oh yes, there definitely is. So the isotopic signature.
10: Ano, určitě. Izotopová stopa uhlíku, který byl od atmosféry oddělen po miliony let, je velmi odlišná od izotopů, které biosférou prochází v řádu let až desetiletí. Když vykopeme uhlí z podzemě ve formě uhlí, plynu a ropy a zapálíme je, jde o trochu jiné izotopy. Dokážeme změřit poměr uhlíku, který prochází atmosférou v rychlých cyklech, a toho, který byl právě vykopán a spálen. Měříme i to, jak se tenhle poměr mění v čase. Díky tomu víme, že fosilní paliva způsobují problém zhruba ze 3/4. Odlesňování, neudržitelné zemědělství, průmyslové velkochovy, plýtvání a rozklad organického odpadu stojí za zbytkem teplopohlcujících plynů. Otisk fosilních paliv v atmosféře je velmi zřetelný a není pochyb, že pochází z naší činnosti a co způsobuje.
12: Bedny
4: na rádiu Wave.
9: Isotopes are atoms of the same element, but with a differing number.
13: Izotopy, to jsou atomy stejného prvku, ale s různým počtem neutronů v jádru, třeba uhlík C13 a C14. Uprostřed atomů jsou kromě neutronů protony a právě ty určují, o jaký jde prvek. Hrají izotopy nějakého prvku také roli v určování, jaké teploty na Zemi panovaly v minulosti?
10: Ano, ale nejsou to izotopy uhlíku. Jako prostředníka k určování teplot z minulosti používáme izotopy kyslíku. Jsou fascinující. Když sněží, stlačují se sněhové vrstvy pod čerstvě napadeným sněhem. Mají v sobě bubliny, které se pod tlakem uzavřou. V bublinách je záznam atmosféry z časů, kdy vznikly. Je to úžasné. Jsou to vlastně miliony malých časových schránek, které můžete analyzovat a měřit úroveň oxidu uhličitého, metanu i množství prachu v nich. Takto dokážeme detekovat bouře v Sahaře a vulkanické erupce. Díky izotopům kyslíku také dokážeme určit, jaká byla na Zemi teplota. Samotné měření vyžaduje spoustu anorganické i trochu organické chemie, což platí pro takzvané přírodní teploměry obecně. Nezáleží tolik na tom, jaký z nich zrovna používáme. Někdo se věnuje archivním záznamům, jiný zkoumá ledovcová jádra a nikdo sedimenty na dně oceánu. Někteří vědci zkoumají pilové záznamy z jezer. Zdrojem informací o minulosti jsou i letokruhy stromů. Nehledě na to, jaký zdroj používáme, víme bez jakýchkoliv pochyb, že klima se dnes mění extrémně rychle a lidé nikdy nezažili tak teplé podmínky jako dnes. Zpráva je jasná. Co se děje, nás ohrožuje. Čím dále do historie se podíváme, tím více jsme znepokojeni z toho, co se děje dnes.
12: The message is very clear. The further we look into the past, the more worried we are about what's happening today.
9: According to the World Meteorological Organization, the past 11 years have been the hottest on record. Podle Světové meteorologické organizace bylo posledních 11 let nejteplejších v historii. V roce 2024 průměrný teplotní nárůst na Zemi poprvé překročil 1,5 stupně Celsia, milník, který má za cíl odvrátit Pařížská dohoda. Postupimský ústav pro výzkum dopadů změny klimatu často zmiňuje planetární hranice a takzvané body zlomu. Vysvětlila byste, co tyto body zlomu jsou a jak moc se k ním přibližujeme?
13: Can you explain what these are and where we currently are in terms of reaching them?
12: As scientists, we know that, and literally this is from the IPCC report, every bit of warming matters.
10: Jako vědci víme, že na každém malém nárůstu teploty záleží. To doslova zmiňují i zprávy IPCC. Neexistuje žádné kouzelné číslo, včetně 1,5 stupně, o němž bychom věděli, že bude všechno zaručeně v pořádku, pokud ho nepřekročíme. 1,5 stupně v Pařížské dohodě je klimatický milník. Aby se naplnil, musela by průměrná teplota přesahovat nárůst o 1,5 stupně Celsia alespoň po desetiletí. Tento milník jsme tak ještě nepřekročili. Průměrná teplota rok od roku kolísá nahoru a dolů, ale celkově se stabilně zvyšuje. Už teď ale mnoho lidí pociťuje velmi vážné a škodlivé důsledky změny klimatu, a to jsme ještě ani 1,5 stupně nedosáhli. Mezi tyto následky patří nedostatek jídla, ztráta vody, omezený přístup ke vzdělávání i smrt. Hladina moře se zvyšuje, dochází k pobřežním záplavám a požárům. Proč tedy tenhle milník 1,5 stupně vůbec máme? Před 10 lety se do Paříže sjeli zástupci států z celého světa. Vyšli z výzkumů, na nichž jsem se více než 10 let podílela. Dokládali jsme v nich, že se svět otepluje a psali o tom, jak oteplování ovlivní jídlo, vodu, infrastrukturu, zdraví nebo ekonomiku. My vědci nedokážeme nakreslit čáru, pro kterou by platilo, že když ji překročíme, ocitáme se v nebezpečí. Rizika totiž vnímáme s každou malou změnou klimatu. Nebezpečí se ale určitě stupňuje se vzrůstajícím oteplováním. Některá lineárně, jiná exponenciálně a další nelineárně. Právě tak se dostaneme k bodům zlomu. Před 10 lety musel svět rozhodnout, jaké oteplení bude považovat za nebezpečné ve velkém rozsahu. Odtud vychází ty dva milníky Pařížské dohody. 1,5 a 2 stupně oteplení. Původně státy mířily na 2 stupně, ale dohodly se na 1,5, pokud bude možné jej nepřesáhnout. Cílem bylo zamezit dalekosáhlému a nebezpečnému zásahu do klimatického systému. To ale neznamená, že když těchto milníků nedosáhneme, nic se neděje. Taky to neznamená, že když tyhle milníky překročíme, je po všem. 1,6 je lepší než 1,7 a tak dále. Díky všem změnám, ke kterým jsme za posledních 10 let přistoupili, už nesměřujeme za 5-stupňovým oteplením na konci století, ale za oteplením o 2,7 až 3,2 stupně. To je velký pokrok. Není to dost na to, abychom zamezili nebezpečnému zásahu do systému, ale zamezujeme tím významné části dopadů změny klimatu, které by jinak nastaly.
9: Jak do toho všeho zapadají body zlomu?
10: Paleontologie zkoumáme historické klima na Zemi. Víme, že i v minulosti na planetě nastaly prudké změny, kdy část klimatického systému změnila stav. Podobná změna například nastane, když se z amazonského pralesa stanou travnaté pláně, když bude Arktida celé léto bez ledu, nebo když se zpomalí či úplně zastaví proudy v oceánu, což by mělo velký dopad na teplotu a srážky na různých místech na světě. Problém je, že se dnes klima mění mnohem rychleji než dříve a nevíme, kdy přesně budou tyto fyzické body zlomu klimatického systému spuštěny. Víme, že čím rychlejší klimatické změny jsou a čím více jich je, tím závažnější jsou rizika. Je to stejné jako kouření. Neexistuje nějaký magický počet cigaret, který musíme vykouřit, u něhož bychom si byli jisti, že určitě dostaneme rakovinu plic. Není to tak, že když jich vykouříme 10 000, určitě ji dostaneme, a když jich vykouříme 9999, určitě ne. Pouze víme, že čím více jich vykouříme, tím větší jsou rizika. Stejně to je i z body zlomu. Bod zlomu je jako rakovina, když přejdete ze stavu bez ní a najednou ji máte. Podobně víme, že náš klimatický systém může překročit práh mezi prosperujícím ekosystémem a takovým, který neprosperuje, třeba mezi ledem na pólech a stavem bez ledu. To by zásadně ovlivnilo naši potravu, vodu, ekonomiku i lidstvo obecně. Nedávno jsme ale zjistili, že existují i společenské body zlomu. Když takový bod spustíme, společenská změna nastane podobně rychle. K podobným změnám došlo třeba v případech apartheidu v Jižní Africe, zrušení otroctví ve Velké Británii, zavedení ženského volebního práva nebo nárůstu občanských práv ve Spojených státech. O společenské změně přemýšlím jako o hrázi. Zvyšujeme tlak na hráz a přijde nám, že se nic nemění. Hráz je pevná, odrazuje nás to. Ale najednou hráz pevnost ztratí a rozlomí se. Takhle dochází ke společenským změnám. Výzkumu o tom, jak jednotlivci mohou přispět k tlaku směrem k společenským bodům zlomu, přibývá. Čím rychleji je v případě změny klimatu spustíme, tím spíše se nám podaří zamezit těm fyzickým.
12: Which is what we want, because the faster we trigger those, the more we're able to mitigate the risk of the physical tipping points.
9: That's fascinating. You mentioned How much of a serious? Zmínila jste, jak závažná změna klimatu je. V knize píšete o extrémních meteorologických jevech, třeba narůstajícím počtu silných hurikánů. Píšete, že znečištění ovzduší, ke kterému také dochází kvůli pálení fosilních paliv, způsobuje skoro 9 milionů předčasných úmrtí ročně, a to je několik let starý údaj. Když zvážíme tyto následky, je možná pochopitelné, že někteří mladí lidé, kteří za klima protestují, tak jako třeba Greta Thunberg, politikům vzkazují: chci, abyste panikařili, nebo v angličtině I want you to panic. Vy ale v knize rozebíráte psychologické poznatky o strachu a kreativitě a prosazujete trochu jiný přístup. Pověděla byste mi o něm víc?
14: Can you tell me more about that?
12: Yes, so if we think that most people don't care and aren't worried,
10: ano, pokud nám přijde, že většině lidí okolo nás na změně klimatu nezáleží a nejsou znepokojeni, napadne nás, že bychom měli v nich určité znepokojení vzbudit. Na tom není nic špatného. Proč bychom řešili problém, který nás nijak neznepokojuje? To je ale pouze první krok. Pokud jsou lidé znepokojení a neví, co s tím, nic neudělají. Ve skutečnosti lidé, kteří neví, jak jednat, začnou být znepokojeni čím dál víc. Paralyzuje je to. Jejich obranné mechanismy se spustí a oni se od tématu distancují. Z dat z celého světa víme, že lidé znepokojení jsou a zároveň neví, co se změnou klimatu dělat. Často si myslíme, že můžeme nanejvýš recyklovat, což ani není klimatické řešení. V období před 5 až 10 lety byly v Kanadě zhruba 3/4 lidí změnou klimatu znepokojeny. Před 2,5 lety jsme v Kanadě zažili jedny z nejhorších požárů v historii. Nepamatuji si, že bych jako dítě byť jednou viděla, jak nebe oranžový. V roce 2023 nebe nad velkou částí Kanady a nad částmi Spojených států kvůli požárům zoranžovělo. Kanada je druhá největší země světa a požáry plály z jednoho pobřeží na druhé. Běžně jsme mívali požáry na západě nebo na severu. Tentokrát byly na pobřeží Atlantiku, Tichého oceánu a všude mezi tím. Požáry negativně ovlivnily zdraví lidí, komunity musely být evakuovány a ceny pojištění vystřelily strmě nahoru. Dopady byly neuvěřitelné. Možná vás napadne, že pokud se do té doby lidé změny klimatu neobávali, požáry by jejich obavy měly zvýšit. Ale ve volbách, které se konaly další rok, stejně lidé většinově nevolili strany s nejambicioznějšími klimatickými plány. Já jsem ale změnu postoje neočekávala a měla jsem pravdu. Věděla jsem, že většina Kanaďanů již znepokojená byla. Pravděpodobně si ale po těchto obrovských požárech řekli, co s tímhle zmůžu. Jezdím elektroautem, recykluji, zkouším nové rostlinné recepty každý týden, odebírám čistou elektřinu a nic nepomáhá. Proč to vlastně dělám? Proč bych volil vládu, která s tím taky stejně nic neudělá? Radši to nebudu řešit. A to se taky stalo. Ochota volit kandidáty s ambiciózním klimatickým plánem po požárech klesla, nestoupla. Politici nedostatečně komunikovali, že změnu klimatu skutečně ovlivnit můžeme. Takže co je třeba? Rozhodně ne více strachu. Ten jen problém zhorší. Je třeba si uvědomit, že i vy máte vliv stejně jako vaše město, podnik, škola a vláda. Podobná komunikace ale často chybí.
12: What's needed is understanding that you can make a difference, your city can make a difference, your business can make a difference, your school can make a difference, and your government can make a difference. And that communication is not happening.
14: Talking about the solutions to climate change.
9: Dostáváme se k řešením změny klimatu. V knize zmiňujete jedno z nich, které možná posluchače překvapí. Mohla byste rozvést, jak může vzdělání žen napříč světem přispět k řešení změny klimatu?
12: Absolutely. So, one of my favorite resources is called Project Drawdown. And Project Drawdown.
10: Určitě. Jedním z mých oblíbených zdrojů je Project Drawdown. Ten vyjmenovává různé typy řešení. Neexistuje jedno perfektní, ale je jich spousta. Někde potřebujete 3, jinde 4. Nezáleží na konkrétním řešení, pouze na tom, že děláme, co má v našem kontextu největší dopad. Jak je vůbec možné, že je vzdělávání žen klimatickým řešením? Ukazuje se, že v rozvojových zemích platí, že čím vzdělanější žena je, tím víc se jídla vypěstuje. V těchto oblastech často hospodaří ženy a právě ženy se také musí nejvíce vypořádávat s různými typy pohrom. Čím vzdělanější žena je, tím nižší je riziko, že její dítě zemře v útlém věku. Se vzděláním také roste možnost žen rozhodnout se, kolik dětí chtějí mít. V oblastech, kde mají ženy tucet dětí, 7 až 8 zemře před 5. rokem věku. Vzdělávání žen je důležitým klimatickým řešením, které zároveň pomáhá ženám uživit své děti. Jsou odolnější vůči změnám klimatu a z dlouhodobého hlediska tohle vzdělávání přispívá k odolnosti vůči změně klimatu i ke snižování emisí.
12: Ensure that their children grow up, be able to grow food for their children and provide for their children, and that actually helps to make people more climate resilient and to reduce emissions long term as well.
7: Bedny. Rozhovory s lidmi, kteří mají co říct.
14: It almost sounds as if educating women was...
13: Zní to jako, že vzdělávání žen je smysluplnou alternativou k nuceným politickým nástrojům kontroly populace, jež v minulosti některé státy zaváděly. Mezi často zmiňované makroskopické nástroje na ochranu klimatu patří obchodování s emisemi, uhlíková daň a různé typy podpory zelených technologií. Přestože o podobných strategiích víme, každoroční světové klimatické konference úplně nevedou ke skutečnému dodržování cílů, které země sami pro sebe stanovují. Proč tomu tak je? Je nějaký nástroj, který bychom měli využívat více a neděláme to?
12: That's a great question. If I were in charge of the world, what would I change? First of all, I think it's important to emphasize that
10: To je skvělá otázka. Kdybych vládla světu, co bych změnila? Za prvé je důležité zdůraznit, že určitý pokrok tady je. Často o něm nevíme, protože se o něm nemluví. Proto vydávám týdenní newsletter Talking Climate. Každý týden v něm mluvím o věcech, které se nám daří posouvat a o tom, co můžeme jako jednotlivci dělat. Předpovězený nárůst teploty na konci století jsme snížili ze 4 až 5 stupňů Celsia na 2,7 až 3,2. Není to dost, ale je to důležitý krok správným směrem. Proč se nám nedaří zajít ještě o krok dál? Roli hraje několik faktorů. Za prvé, máme ekonomiku placaté země. Co tím mám na mysli? Předpokládáme, že zdroje, na nichž stojí naše ekonomika, jsou nekonečné. Nenaceňujeme odpad, který produkujeme. Sem patří znečištění, skleníkové plyny i běžné odpadky. Za produkci odpadu se neplatí, protože si myslíme, že ho můžeme odsunout někam daleko, kde nás už nebude obtěžovat. Tyto předpoklady jsou pravdivé pouze na ploché, nekonečné planetě. Na té ale nežijeme. Naše planeta je kulatá a konečná a je na ní 8 miliard lidí. Celé naše ekonomické paradigma brání aktivitám, které chrání klima. Proto je práce lidí jako Kate Robert, kteří se věnují takzvané ekonomii koblihy či donut economics, nebo těch, kteří se zabývají cirkulární ekonomikou, důležitá. Je jedno, jestli cirkulární ekonomiku prosazujeme v módním průmyslu nebo na úrovni celého města, tak jako třeba švýcarská Bazilej. Jakékoliv snahy o cirkulární ekonomiku mají význam. Snaží se korigovat takový ekonomický pohled, jenž popírá, že žijeme na kulaté, konečné zemi s 8 miliardami lidí.
12: Our faulty economic perspective for the reality that we live on a round finite planet with 8 billion people. Digging down one level deeper though.
10: Když zapátráme ještě o úroveň níže, zjistíme, že fosilní paliva jsou masivně dotovaná. Mezinárodní měnový fond odhaduje, že tahle podpora celkem činí skoro 7 bilionů dolarů ročně, což je šílené. Po covidové pandemii se zvýšila cena fosilních paliv i dotace a tyto společnosti měly rekordní zisky. Zisky tak nejenže neklesají, ale stoupají. Spoplatnění uhlíku má za cíl napravit tohle pokřivení trhu. Je tu mnoho různých průmyslových sektorů a zemí napříč světem, které uhlíkové emise spoplatnily, ale chybí sjednocená snaha nacenit uhlík globálně. Ani na národní úrovni těchto nástrojů příliš není. Kanada teď například platby za uhlík omezila. Evropská unie v některých sektorech ceny uhlíku uplatňuje, ale ne do takové míry, kterou bychom potřebovali, aby emise klesaly. Potom je tu fakt, že změna klimatu politicky polarizuje, jako bychom měli záložní planetu pro případ, že bychom zničili tuto. Taková planeta ale není. Pokud si myslíte, že ano, pusťte si film Marťan a dojde vám, kolik práce je třeba vynaložit na to, aby pouhý jeden člověk přežil na planetě, která se zásadně liší od té naší.
12: And that'll
10: Jedna z překážek řešení změny klimatu, kterou jsem ještě nezmínila, je nedostatek představivosti o tom, o kolik lepší by mohla být naše budoucnost. Nejvíce nás motivuje strach ze špatných následků. Neurověda nám ale říká, že strach k dlouhodobému posunu kupředu nestačí. Náš mozek je doslova propojen tak, abychom směřovali k něčemu lepšímu než dnes, ne horšímu. Zatím se nám nepovedlo vytvořit vizi světa, která by byla výrazně lepší než dnešek a za níž by každý chtěl směřovat. Máme pouze apokalyptické scénáře, kterých se snažíme vyvarovat. Přijde mi, že je tohle zásadní problém, který vyžaduje dovednosti umělců, kreativních lidí, prostě těch, kteří své představy dokážou zhmotnit, ať už ve formě obrazu, slov, filmem nebo jinak. Není zde tedy jediná překážka ani jedno jediné řešení. Potřebujeme všechny možné profese, ekonomy, umělce, inženýry, vynálezce, politiky a politology. Je třeba, aby tito lidé vykreslili obraz lepší budoucnosti a my si mohli uvědomit, že řešení možná jsou.
14: You're a Christian. In the book, you say that white evangelicals are less likely.
11: Jste křesťanka. V knize píšete, že jsou bílí evangelíci průměrně méně znepokojení ze změny klimatu. Jaké křesťanské hodnoty vás vedou k tomu, že změna klimatu je závažná věc? Myslíte, že tyhle hodnoty lidé obecně sdílí?
12: That's a great question. So outside the US,
10: to je skvělá otázka. Mimo Spojené státy křesťané opravdu sdílejí teologické hodnoty, z nichž plyne, že byla lidem dána odpovědnost za každou žijící bytost na zemi, včetně našich bratrů a sester a přírody jako takové. Měli bychom o ní pečovat, cítit lásku jeden k druhému, pečovat o druhé a být vnímáni skrz naši lásku k druhým. Tyto základní hodnoty jsou všechno, co potřebujeme. Ve Spojených státech, ale v posledních desetiletích politika a náboženství čím dál více splývají do jednoho, a to do té míry, že pro mnoho lidí je vyjádření víry zprvu dáno jejich politickým přesvědčením a až potom tím teologickým. Pokud se tato dvě přesvědčení dostanou do konfliktu, převládne u nich často politika nad vírou. V USA je tohle zřejmé u katolíků. Papežové Lev, František, Benedikt i Jan Pavel mluvili o nutnosti reagovat na změnu klimatu, udržitelnosti i o nespravedlivých dopadech na chudé. Z toho byste mohli vyvodit, že když je někdo katolík, mělo by mu na těchto věcech záležet. Hispánským katolíkům v USA na nich skutečně záleží. U bílých katolíků je tomu tak méně. Proč? Rozdíl není v tom, jestli jsou nebo nejsou katolíci. Rozdíl je v jejich politických preferencích a ty souvisí s etnicitou, socioekonomickým statusem a spoustou dalších věcí, které s vírou a náboženstvím nemají nic společného. Minulý rok jsem měla možnost mluvit ke Světové evangelikální alianci na akci, které se říká Lozanský kongres. Děje se pouze jednou za 15 let. 10 000 evangelických představitelů z celého světa se setkává, aby mluvili o tématech, která jsou důležitá pro křesťany. Chtěli po mně, abych přednesla před těmito představiteli řeč o tom, že křesťanská víra tvoří přímý základ pro aktivity proti znečištění a za ochranu klimatu a naší planety. Byli tam další přednášející, kteří mluvili o jiných problémech, které nějak souvisí s naší vírou, včetně spravedlnosti nebo palestinského konfliktu. K podobným událostem nedochází pouze mezi křesťany. Představitelé islámu, hinduismu, buddhismu i judaismu z různých koutů světa dávají do přímé souvislosti své náboženské hodnoty a důvody, proč je zájem o změnu klimatu, lidstvo a přírodu důležitý. Často mi přijde, že se nám nedaří v našich konverzacích mluvit o hodnotách, které od počátku sdílíme a které někdy vychází přímo z víry, někdy vychází z kultury ovlivněné vírou a někdy s vírou souviset nemusí. Začít tím, na čem lidem od samotného počátku konverzace záleží, je skutečně to nejdůležitější, když mluvíme o komunikaci změny klimatu. Neměli bychom se snažit ostatní přesvědčit, aby jim na něčem záleželo, protože na tom záleží nám. Spíše třeba pochopit, na čem záleží jim a umět najít souvislost mezi tím, co je pro ně důležité a proč by tím pádem i oni mohli být zastánci aktivit, které mají za cíl změnu klimatu řešit.
12: They already care about, and then making the connection between what they already care about and why that means they're the perfect person to advocate for climate action.
14: Maybe there are people who share this care with you and the religious leaders that you talked about.
11: Možná nás poslouchají lidé, kteří s vámi nebo s náboženskými představiteli, o nich jste právě mluvila, sdílejí starost o přírodu a lidstvo. Jsou mladí a záleží jim na naší planetě, zajímají se o změnu klimatu. Záleží jim i na lidech, kteří přijdou po nás nebo žijí jinde na světě. Třeba ale přímo nestudují obory, které se týkají změny klimatu, díl poslouchají a říkají si,

0: Taky chci takhle umět mluvit o změně klimatu. Chci něco ovlivnit, být schopen nebo schopna informovat o vědě, díky níž víme, že se země otepluje kvůli lidským aktivitám. Je to, že člověk přímo nestuduje obory spojené se změnou klimatu problém? A nebo je možné v podstatě pro kohokoliv dopracovat se k životní dráze podobné té vaší?
1: That's a problem. Is it really possible for anyone to kind of get onto your trajectory?
2: I think we need everyone. So if someone asks me what should I study today, I want to make a difference on climate change, I wouldn't say climate science.
3: Myslím, že potřebujeme všechny. Kdyby se mě někdo v dnešní době zeptal, co má studovat, pokud chce k ochraně klimatu přispět, neřekla bych klimatologii. Pokud vás tedy přímo klimatologie nezajímá, studujte cokoliv, co vás dokáže nadchnout, co máte rádi a v čem jste dobří. Potom budete moci své dovednosti a zkušenosti využít k ochraně klimatu. Každý den pracuji s lidmi, kteří vystudovali marketing a komunikace. Pracuji s inženýry a lidmi, co studovali ve veřejnou politiku. Potřebujeme lidi v módě i ve zdravotnictví, architekty i dobré právníky. V jakékoliv oblasti, která vás zajímá a dokáže vás nadchnout, můžete něco změnit. A jak jsem zmínila, potřebujeme i umělce a kreativce.
2: We need everyone. And like I talked about, we definitely need artists and creatives as well.
1: What disciplines actually do you combine in your...
0: Můžete vyjmenovat disciplíny, které ve své práci kombinujete vy? Tušila jste, že se od vědy o atmosféře posunete čím dál víc ke komunikaci změny klimatu?
1: The communication kind of outreach side of things.
2: I never imagined. So I started off my career in astrophysics and then I went on to graduate school in...
3: Ani mě to nenapadlo. Kariéru jsem začala astrofyzikou, moje postgraduální studium bylo v oboru fyziky atmosféry. Potom jsem se trochu zabývala chemií atmosféry a dostala se ke klimatickým simulacím s vysokým rozlišením, na což jsem musela být dobrá v programování a datové analýze. Potom jsem se přesunula z fakulty věd o zemi na fakultu politologie. Vlastně teď vyučuji i tam. Komunikovat chci co nejlépe, takže sleduji různé výzkumy z psychologie, neurovědy a příbuzných oborů. Všechny souvisí s tím, co dělám a fascinují mě. Dokonce jsem sama zkoumala, co ovlivňuje názory lidí. Na začátku kariéry by mě ve snu nenapadlo, že nikdy budu dělat to, co dnes. Myslím, že z toho vyplývá, že cokoliv studujeme nebo na čemkoliv pracujeme, nemusí nutně být tím, u čeho zůstaneme za 10 let. Zůstaňte flexibilní, věřte svému srdci a vyhledávejte obory, v nichž vám vaše unikátní schopnosti, talent a znalosti umožní uplatnit se nejlépe. Nemusíte mít celý život před sebou vytyčený jako mapu. Stačí znát ten příští krok. A tenhle krok je tím jasnější, čím více rozumíme tomu, kým jsme, co nás baví, co nám jde a jaký dopad chceme v tomhle světě mít.
2: What we enjoy doing, what we're good at, but we also understand what difference we want to make in the world.
1: Thank you so much for
0: Moc díky za rozhovor.
2: Thank you for having me.
3: Díky za pozvání.
4: Bedny. Rozhovory s lidmi, kteří mají co říct. Na rádiu Wave. Sérii Honzy Žižky poslouchej na webu wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Díky, že jste doposlouchali až sem. V dalším díle zazní reakce od Rózy Haškovcové, greenfluencerky a mladé popularizátorky faktů o klimatu. Mějte se fajn a naslyšenou příště, loučí se Honza Žižka.

0: Pot. O motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej Pod každou sobotu od 10 večer na rádiu Wave, na webu wave.cz/pod, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.
1: On chtěl by feed, posílá beatback. Když nedám feed, tak ať mu dám aspoň feedback. A chce to naživo, tak mě zve na večírek. Já nepiju tvý pití, ty nebudeš pít mě.

0: pánská la boca.
1: Hergot.
2: Hergot.
3: Hergot.
1: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
4: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
1: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
4: Hergot.
1: Každou neděli od 18 hodin
4: na Rádiu Wave.
1: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
4: Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave. Rádio Wave.
0: Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.
2: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.
3: Ahoj, tady Karolína Beranová, posloucháte Radio Wave.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

Radio Wave. Děláme vlny. Let's go. Here you better not go.

0: o mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Každou neděli od 8 večer na rádiu Wave. Boys. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Rádio
1: Wave. Děláme vlny.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

se protiklad. Ale je mi smutno a ty se ani trochu nedivíš. Nic neděláš, nic nevíš. Možná kdybys to

0: nemůžu normálně jíst.
1: Tak splenu s nocí jako ty, když venku začíná.
0: Jako chtěla bych si to hodně dát, ale prostě trochu silnější.
1: Odejdi pryč, rodiče oni chtějí spát, ale ty se samotnýho prosince protikla. Prosím tě, odejdi pryč. Rodiče oni chtějí spát, ale ty jsi samotnýho prosince protiklad.

kože. Dělám mega hit, sladím se pomocí mrože. Vytahuju spír na sobě, no fear. Enemy jsou mír, 10 deka na papír. Britney je tak moc, že vytahuje nože. Dělám mega hit, sladím se pomocí mrože.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.